nesouvisí asi. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má...

znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes v pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám.

když večer v dešti vracíš chladný klíč. Dveře špinavých vagonů jsou pro mě do kořán. Já město plný neonů klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád.

0: Jedem.
1: T.E.Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

jak z marcipánu, svý hladový rty přilepíš. Jsou mraky všech vojetejch tratí, co vezli nás, kam každý chtěl, a mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

i sebe, budem zas chtít jen čistý nebe. I když někteří tvrdí, že potřím prý už na nás dých. Bezelstný slib, ten nezarmoutí, půjde to líp, i když cesty se kroutí. Pojďme

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet nic neznamená. A ráno je bílý, jen kafe zas černou kůži dnes má, jak dívka z nočního dancingu, která

zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal podobácní forte hrát. Na každej kámen jsem si sáhl, chvějící rukou či hladovým pohledem.

0: někdo položit na futrál, torsa všech zaléta rozbitej hmot. Jak dím vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jítro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Pasekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách máká

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej, poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný

hraptivých dávno znáš na spamě všechny dlouhý sloky, který ti léta vedou kroky.

ještě v dobách jinačí. Potkal jsem kluky v maskáčích, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak v povahách svých možností se zarputilou vážností

po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil jiskrama letícíma kránu

že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trampským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Vabiho málo známou, Hixsunt Leones.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí, dej pozor, aby

jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky, ten starý dobrák nakonec.

kde končí kusí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dal.

Mít ráno kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých vnat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom,

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

jsem štěstí cáry světa, cáry nekonečných cest a oblaků, co zmizí někde v cárech světel měst. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
3: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
2: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: vyberu
0: bude?
1: Jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolam trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Ah, dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal. Otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 200, já ji nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak natočili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: Dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to
1: on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli z toho neměli zadarmo, tak je to dobrý. No, prosím tě, a kam jste s ní měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout, a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, zdravé, pod mou mladým, Kopeckovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel z Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B, děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon, dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovní výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švarmovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
11: Žán? Ano, lorde. Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
11: Ach, Žán, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
12: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
11: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
11: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
11: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
12: Žena volá muži do práce.
13: Ano?
10: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
13: No, ahoj, co chceš?
10: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
13: A ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
10: Ne, ne, ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
13: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
10: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
12: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
12: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před lety jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
12: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
11: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
14: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
12: Po čase se oba sejdou.
14: Tak co, vole, jak zdopad?
15: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
14: Jak to?
15: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
16: Ukončete prosím
15: výstup
16: a
15: nástup,
16: dveře se zavírají.
15: A celý barák mi uje.
3: Humoriáda. Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
17: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
17: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
17: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře. Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
17: ale,
3: prožili?
17: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat to, jo, ale jinak žádný sporty. Jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová. Střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: A zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osmělo se skončil.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to tě, promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, podívej. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v lovtě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si to.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
6: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se
4: Ono se tomu plejce cůlat. Ale jako krásně řekla to č a d, to je talent. Po dědečkovi. No ale jak se to dělá? Dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček se dá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. Co? To je nějaký renos. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk?
4: Hm.
6: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden v jeslích, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
6: No, promiň, ale když jsem vás měl seznámit? Hm. No.
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libíčkem.
2: No, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čerým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím,
4: no. Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidávame dalšího. Dobrý den.
6: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Musíme je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: noční
9: služby.
10: No,
9: to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebejí toho, že se to škvrně narodilo už do studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A učen si spolu porovat povídat?
9: Jo, ježišmarja. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
10: To neviděl.
9: No pojď. No prosím.
2: Rozmery se vdává.
9: Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
2: Co?
9: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím, odkud vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
2: Ženská,
9: ne, myslel jsem si, je to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
2: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka.
9: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju.
9: Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku, řekl jsi to?
2: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
9: A to je taky pravda, ano.
2: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
9: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct, víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
2: Osobně.
9: Osobně.
2: Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
9: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
2: Co, ona je nemocná?
9: Tam se tě, jestli není nemocná.
2: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
9: Aha.
2: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
9: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
2: Co, 10?
9: Ano.
2: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
9: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano?
2: Tak, chlapečku, za rok se vrátím, Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš jí přece taky ode mě snad pozdravuj.
9: A kdybys to tak, maminku, taky za mě dej pusu. Pak, chlapečku, pusu.
2: Pak, chlapečku. No. No. Vidíš, no, ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
5: já
3: chybí Merčka.
5: Že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá,
3: Čistina
2: je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, já zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Všem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle, tak jsem šel

0: husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo může. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, dva kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici, lavečku vůbec nedali dohromady. Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
2: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. To tu jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Hasiči ve Velké Úpě mají novou cisternu. Hradeckým fotbalistům gol v nastaveném čase k postupu nepomohla a teploty dnes přesáhnou 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny raní. Varování se týká celých Čech a taky částí Moravy a Slezska. Pokračuje meteorolog František Šopko.
2: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
0: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Výbava hasičů ve Velké Úpě v Krkonoších se rozrostla o novou cisternovou stříkačku. Má posílit vybavení jednotky pro zásahy v náročném horském terénu. Vozidlo za 11,5 milionu korun pořídilo město Pec pod Sněžkou za přispění generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a Královéhradeckého kraje. Největší část nákladů pokryl městský rozpočet.
3: Nová 10 metrů dlouhá a 26 tun těžká cisterna přináší řadu technických vylepšení. Velká kabina pojme 6členou posádku a nabízí také více prostorů pro vybavení. Nádrž pojme 8,5 tisíce litrů vody a 510 litrů pěnidla. Čerpadlo může pracovat v nízkotlakém i vysokotlakém režimu. Bude hasičům sloužit nejen při požárech, ale také u technických zásahů a dalších mimořádných událostí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Věřících na Jičínsku připravili projekt na opravu další části chodníků. Podle nezávislého starosty Ernesta Páldyho jde o investici, která má zvýšit bezpečnost chodců při pohybu v obci.
4: My se chceme teďka v září, začátkem září, pustit do rekonstrukce další etapy chodníků. To je víc než milion, to je zhruba 1,5 milionu. A je to zhruba 100 metrů, to je všechno dohromady, tam je i kanalizace, celý se to odkryje, opraví.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové podlehli Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení a do hlavní fáze konferenční ligy se nepodívají. Radostnou euforii zažili v nastaveném čase, kdy Darida posunul gólem utkání do prodloužení. V něm ale v posledních vteřinách rozhodl z penalty hostující Dezer. Zklamaný byl po utkání i stoper Filip Čihák.
5: Jsem prostě věřil v to, že doma je uděláme. Nějakým způsobem to tam prostě bylo. I když jsme vyrovnali 24., tak jsem věděl, že tomu prodloužení na ně máme. Prostě bez těch gólů se to dělá složitě. Ne?
0: Do konferenční ligy naopak postoupil přes skotské Rangers Jablonec a Viktoria Plzeň přes Červenou zvezdu Bělehrad zase do hlavní fáze Evropské ligy. Slavia už má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, později večer až zataženo s přeháňkami místy i s bouřkami. Ty můžou být i silné a postupně budou přecházet do deště. Teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23 a biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A po zprávách 5 vám taky Jakub Schmidt začíná přát dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, pátek 28. srpna. Zprávy pro vás dnes bude mít celé ráno a dopoledne Tomáš Mysliveček. Takže poslouchejte, co se právě děje, nebo dělo, nebo dít bude. To všechno vám dobré ráno přinese, to všechno sledujeme. No a za chviličku v první reportáži dnešního ranního vysílání to bude o tom, že policisté a strážníci nebudou uvádět psychická onemocnění pachatelů nebo třeba hledaných osob v případech, kdy to není nezbytně nutné. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují takoví lidé hrozbu pro sebe nebo pro své okolí. A víc o tom v první reportáži dnešního dobrého rána už za pár minut. Tak ať se vám hezky vstává, ať se Český rozhlas Hradec Králové i dnes hezky a příjemně poslouchá. Hezký pátek.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Marta Kubišová v dobrém ráno, 10 minut po 5. hodině. No a teď první reportáž. Mezi duševním onemocněním a kriminální činností neexistuje rovnítko. K odbourání předsudku má přispět i nová citlivější komunikace policistů a strážníků. Uvádět už nebudou psychická onemocnění pachatelů, pokud to přímo s činem nebude souviset. Informace nebudou policisté sdělovat v části případů uhledaných ani pohřešovaných osob.
1: Diagnózu psychického onemocnění uveřejňovala policie u pachatelů trestných činů, ale třeba i uhledaných nebo pohřešovaných osob. Takovou informaci často není nutné sdělovat podle Hany Podměšilové, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
2: V posledních letech jsem se několikrát díky tomu, že pracuji s lidmi se zdravotním postižením, potkala s tím, že jejich životní příběhy, ač neměly souvislost s jejich diagnózou, byly součástí policejních svodek, tiskových zpráv, ale vlastně ta diagnóza neměla s tím daným případem vůbec nic společného.
1: Obrátila se proto na kancelář ombudsmanky, ta jí dala za pravdu. Podnět policistům i strážníkům zpracoval zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
3: Snadno může vzniknout nepravdivý dojem, že mezi duševním onemocněním a nevypočitatelnými projevy chování, či dokonce kriminální činností, existuje rovnítko.
1: Policejní prezidium proto rozeslalo do všech krajů nové doporučení a podobné zprávy už by policisté zveřejňovat neměli, pokračuje jejich mluvčí Ondřej Moravčík.
4: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
1: Se zavedením přiměřenější a citlivější komunikace souhlasí také lékařský etik Marek Orkovácha. Zdůraznil důvody povinné mlčenlivosti, které uveřejnil Evropský soud pro lidská práva.
5: Aby případným zveřejněním údajů nebyl jednotlivec vystaven opovržení a riziku ostrakismu. A potom ten druhý důvod je na bílé dni, což je nastolení a udržení důvěry v medicínský stav a zdravotní služby.
1: Vácha dodává, že v lékařském prostředí se na povinnou mlčenlivost dívá velmi přísně, a to zejména u psychických onemocnění. Podle policie ale nejde o plošný zákaz a někdy má uveřejnění diagnózy své opodstatnění, říká Moravčík.
4: To vždycky rozhodne ten vyšetřovatel, který nás upozorní na to, že abychom tu osobu vypátrali, tak potřebujeme, aby veřejnost tohle věděla.
1: Třeba v případě, kdy uprchl člověk z léčebny a bez léku, může být nebezpečný, bude policie dál diagnózu uveřejňovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Je pátek 28. srpna, svátek má Augustin a narozeniny oslaví třeba slovenský herec a politik Milan Kňažko. Bude mu 81 let. Mimochodem svatý Augustin je patronem teologů a knihtiskařů. No a právě v těchto chvílích taky se odehrává jeden z astronomických ukazů. Částečné zatmění měsíce. Určitě se podívejte, protože je to hezky vidět třeba teď konkrétně tady v Hradci Králové. Jinak to začalo kolem půl páté nebo lehce po půl páté, kdy tedy začal vlastně měsíc vstupovat do zemského stínu. Ta maximální fáze zatmění by měla přijít kolem 6. hodiny a 13. minuty, ale to už pozor, by měl měsíc zapadat, takže se klidně podívejte. Teď v tuto chvíli, my jsme se taky dívali, ještě před chviličkou třeba byl měsíc v takové oblačnosti, takže skoro nic vidět nebylo, ale teď před malou chvíli, jsou to tak 2 minutky, jsme se byli podívat a je to krásně vidět. Takže mrkněte, pokud byste neměli teď v tuto chvíli tady dobré pozorovací podmínky, tak určitě vydržte, protože se to může každou chvíli změnit a ta oblačnost může odejít a pak krásně to zatmění měsíce uvidíte.
1: Počasí.
0: Navíc je i hezky příjemná teplá noc, nebo teď už ráno. V Hradci Králové ukazuje teploměr 20 stupňů, v Trutnově 13, v Rychnově nad Kněžnou 19, v Náchodě 18 a v Jičíně 18 stupňů Celsia. No a přes den bude polojasné až oblačno, později večer až zataženo s přeháňkami, místy i s bouřkami, které můžou být i velmi silné, jak už upozorňujeme od včerejška, a postupně budou přicházet do deště. Teplotní maxima dnes 28 až 31 stupňů přes den, takže bude opravdu horko, tropické teploty a na horách 20 až 23 stupňů.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Zagorová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tady budou Brontosauři nebo taky Vanessa Paradis za chviličku. No a taky Josef Černý, který nebude zpívat tedy, ale bude opět radit a dobře radit v našem spotřebitelském servisu. A proto teď se společně podíváme na váš další dotaz, který dorazil do našeho e-mailu studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám e-mailovou adresu. No a tentokrát nám píšete, protože vaše zásilka nebyla v pořádku. Co na to náš spotřebitelský rádce Josef Černý? Jak se s tím poradí, jak by odpověděl vám, kteří jste tedy se zeptali a napsali?
1: Pan Ivan pro rozbalení zásilky se e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policisté na víkend chystají bezpečnostní akci, očekávají totiž silný provoz, čekají, že se lidi budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek. Meteorologové letos v létě zatím napočítali 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Obyvatelé Svobody nad Úpou v Krkonoších se dnes dostanou na městský úřad jen dopoledne. Důvodem je plánované přerušení dodávky elektrické energie. Pobočka pošty bude v provozu do 11 hodin, radnice do 12. Na přírodním koupališti Dolce u Trutnova je podle posledních rozborů voda nevhodná ke koupání. Dnes tam proto končí sezóna. Zhoršenou kvalitu vody mají také oborský rybník Vinolicích na Jičínsku, koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí a přírodní koupaliště ve Vejsplachách ve Vrchlabí. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, uvedla to krajská hygienická stanice. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3:0 na sety. V tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se v pondělí utkají se Švédskem. A dnes bude polojasno až oblačno, později večer až zataženo s přeháňkami, místy i s bouřkami. Teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23 a biozátěž bude na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Stavba dálnice D11 pokračuje na trase mezi obcemi Sobčice a Chomutice na Jičínsku. Objízdná trasa vede přes silnice 327 a 35. Omezení potrvá až do příštího července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Dobré ráno, teď 5 minut před 6:45 s novinami v ruce, jak už bylo řečeno. Začnu Hradeckým deníkem, kde píšou, že krajské město už teď hledá vánoční stromy do centra. Vánoce sice budou až za 4 měsíce, město Hradec Králové už ale teď se pustilo pomalu do hledání těch správných jehličnanů, které v adventním čase ozdobí centrum města. Stejně jako v minulých letech město hledá 2 stromy, které ozdobí Velké a Masarykovo náměstí. Majitelům vybraných stromů v případě zájmu nabídne odfrézování pařezu a adekvátní náhradu v podobě palivového dříví. Lákají případné zájemce technické služby. Své nabídky můžou ochotní majitelé stromu posílat na e-mailovou adresu info@tshk.cz. No a požadavky na vánoční strom jsou jasné. Jedná-li se o jedli, smrk nebo douglasku, tak je to v pohodě. Jako minimální výška je stanovena výška 16 metrů. No a strom by měl určitě růst v Hradci Králové nebo jeho blízkém okolí. Tak mrkněte na nabídku. Samozřejmě na stránkách Hradeckého deníku najdete podrobnosti, a jestli nějaký takový krásný strom, který by mohl ozdobit město Hradec Králové o Vánocích máte, tak třeba téhleté šance taky budete chtít využít. Tak já se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde jsou pozvánky na víkend, tak třeba do Bílé Třemešné, kde budou soutěžit o nejlepší kotlíkový guláš. Teď o víkendu 14. ročník soutěže o nejlepší vepřový guláš na otevřeném ohni pořádá zítra v sobotu sdružení Střemcha v Bílé Třemešné. V parku se utká 10 týmů profesionálních i amatérských kuchařů, no a začátek je v poledne, ochutnávat se pak bude od 15 hodin. Ve dvoře Králové nad Labem zase bude i historický šerm, malování na obličej, skákací hrad, jízdy na poníkovi a koncert skupiny hrající šanzony s texty Michala Horáčka. To všechno nabízí sobotní den Lipnice, který se od 14 hodin koná na hřišti Králové dvorské městské části Lipnice, takže si to tam taky užijte. No a v Náchodě vás zvou zase na lázeňský jarmark, v neděli v 10 dopoledne začne v Náchodě Bělovsi lázeňský jarmark. 50 stánků nabídne výrobky od lokálních umělců a řemeslníků, tvořivé dílničky, malování na obličeje, jízdy na koních a tak dále. Těch pozvánek v novinách je ještě samozřejmě mnohem víc, podívejte se sami. A vlastně tohle je taky pozvánka. Dívám se do Dnešního Práva, kde je článek s titulkem Mají chyby, přesto stojí miliony. Nejdražší známky jsou v Praze. Kamery, pohybová čidla i fyzická ostraha teď střeží jeden z nejvzácnějších filatelistických exponátů. Nejdražší známka na světě One Cent Magenta, známá také jako britská Guyana, včera dorazila do Prahy. Na výstavě v obecním domě má dokonce vlastní místnost. Týdenní přehlídka poklady světové filatelie 3 nabídne od soboty rarity v hodnotě asi miliardy korun. Známka One Cent Magenta, jejíž cena se odhaduje na 250 milionů korun, se v Česku představí vůbec poprvé. Vznikla provizorně v roce 1856, když se v britské Guyaně opozdila dodávka známek z Londýna. Takže jste zváni samozřejmě i vy do Prahy, do obecního domu, a podrobnosti k tomu najdete na straně číslo 6 v dnešním, tedy pátečním Právu. Tak za hodinu přineseme z dnešních novin samozřejmě jako tradičně i další témata. Teď už Otavan a pak připomeneme, jaké nás dnes čeká venku počasí za chviličku. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, před minutou bylo 6:45. Připomínám těm, kteří vstávají a před chvíličkou otevřeli oči, aby se podívali taky z okna ven, protože tam je jeden z dalších astronomických ukazů letošního léta. Částečné zatmění měsíce probíhá právě teď a začalo kolem 16:30, kdy vstoupil měsíc vlastně do zemského stínu a maximální fáze, kdy bude zakryto až 93% měsíce, bude kolem 6:13, ale to už bude měsíc taky zapadat, takže tam už to uvidí jenom někteří v Česku. No a já bych doporučil, abyste se opravdu dívali i teď, protože už teď je to samozřejmě nádherně vidět. Občas měsíční kotouč zakryje nějaká oblačnost, ale když vydržíte a budete trpěliví, tak určitě se zase ten mráček odsune a vy to částečné zatmění měsíce taky uvidíte. Takže se dívejte. No a já jenom připomenu, že v dobrém ránu se dnes po 8:30 také vypravíme za medvědy s naším hostem do Krkonoš, kde už jsou vlastně po 300 letech zase symbolicky doma. Dva medvědi hnědí, Alice a Michal, našli na jaře tito sourozenci svůj nový domov pod stezkou korunami stromů v Janských Lázních a projekt Medvědí stezka tam právě přináší lidem příběh těchto dvou osiřelých medvíďat, kteří už se zpátky vlastně do volné přírody vrátit nemohli. A stará se tam o ně taky zkušená ošetřovatelka medvědů ze Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, Natálie Poděbradská, a ta nám o nich řekne víc. Bude tady dnes po 8:30, tak si nás taky poslechněte. Počasí. Venku nás čeká dnes polojasno až oblačno, pak později večer až zataženo s přeháňkami a místy i bouřkami, které pozor, můžou být zase i velmi silné, jak už od včerejška vlastně varují meteorologové docela důrazně, a postupně budou ty bouřky přecházet do trvalejšího deště. Teplotní maxima dnes 28 až 31 stupňů Celsia, takže ty teploty a hodnoty na teploměrech bude zase tropické, na horách pak naměříme 20 až 23 stupňů. No a biozátěž čekáme dnes vzhledem k těm vysokým teplotám taky vysoko, bude na trojce.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Když je slunce tak žhavé, jak to, že nás tady na planetě nesežehne?
1: Protože je hrozně moc daleko. Že jeho paprsky přes ten vzduch nejsou tak silný. Kvůli tomu, že máme obal.
0: Co by se stalo, kdyby slunce přestalo svítit?
1: Tak by život už nebyl. Protože by byla tma a byla by hrozná zima a zmrznuli bysme.
2: Život byl, ale jen v nějakých hrozně teplých místech.
1: Přestala by fungovat elektrika a nemohli bychom si rozsvítit.
3: Jo, to je pravda.
0: A máte rádi sluníčko?
1: Hrozně rád. Mám ho tak rád jako mamku.
4: A takhle to vidíme my.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policie o víkendu posílí hlídky na silnicích. Muzeum východních Čech zvolalo jednání o výsledku průzkumu kuklenských rondelů. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily Bulharsko a odpoledne čekáme bouřky. Pěkné ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend. O něm se hodně lidí vrací z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
3: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
1: Plánovaná stavba radiály Nová zelená v Hradeckých Kuklenách může ohrozit tamní víc než 6,5 tisíce let staré neolitické rondely. Potvrdili to archeologové z Muzea východních Čech. To teď zvolalo jednání o výsledcích zatím posledního odborného průzkumu zasažené lokality. Zúčastnit se ho má vedení města i zástupci občanské iniciativy, která na záchranu rondelů sepsala petici. Říká mluvčí Muzea východních Čech Lucie Peterková.
4: V uplynulých dnech byl mediální prostor zaplněn celou řadou zpráv a informací týkajících se neolitických rondelů, ale ty vyznívaly poněkud protichůdně až zmatečně. Muzeum je jako odborná organizace, která stojí mimo veškeré politické dění před blížícími se komunálními volbami, vnímá jako svou povinnost věc nezaujatě, nestranně a odborně vysvětlit.
1: Jednání je podle Peterkové naplánováno na středu 2. září. Obyvatelé Dobrušky můžou do konce srpna podávat návrhy do participativního rozpočtu města. Letos je na projekty vyčleněno 700 tisíc korun. Jeden projekt může stát maximálně 300 tisíc. Dobruška participativní rozpočet vyhlašuje letos po čtvrté. Návrhy pak projdou kontrolou města a o těch, které postoupí, budou lidé hlasovat.
5: Návrh může podat každý obyvatel Dobrušky starší 15 let. Projekty musí být veřejně prospěšné a realizovatelné na městském majetku nebo veřejně přístupném místě. Návrhy město přijímá do 31. srpna elektronicky, datovou schránkou nebo písemně na podatelně. Přijaté projekty pak projdou kontrolou města a o těch, které postoupí, budou lidé hlasovat. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Sport.
1: Češky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy ve volejbale v Brně porazili Bulharsko 3-0 po setech 28-26 a 2x25-19. V tabulce skončili druhé za favorizovaným Srbskem. Už před zápasem ale bylo jasné, že se v tabulce nemůžou posunout a na úvodu utkání to bylo podle kapitánky Michály Mlinkové znát.
7: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě bojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
1: V osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí v 19 hodin v Brně.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, později večer až zataženo s přeháňkami míst i s bouřkami. Ty můžou být i silné a postupně budou přecházet do deště. Teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23 a biozátěž na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na Trutnovsku na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení potrvá až do příštího července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 6. vás dal od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Jakub Schmidt, také v pátek 28. srpna. Dobré ráno, hezké vstávání. Letošní závěr prázdnin patří určitě vosám. Horko a sucho jim svědčí, zatímco u limonády obtěžují nás, tak mnohem větší starosti přidělávají včelařům. Proč jich je letos tolik, to se dozvíte už za chviličku v další reportáži dnešního Dobrého rána. No a ve sportu samozřejmě budeme mluvit o tom, že sen fotbalistů Hradce Králové o účasti v hlavní fázi konferenční ligy se rozplynul. V posledním předkole prohráli včera večer s Panathinaikosem Athény gólem v nastaveném čase během prodloužení a víc o tom v dnešní sportovní reportáži chvilku před 7 hodinou v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak poslouchejte.

Krv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: tam zpívala Jana Kratochvílová, samozřejmě ještě připomenu taky v Dobrém ránu, ale to jste určitě poznali. VOS je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a taky opakované vlny veder vytvářejí totiž ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita VOS ale nekomplikuje život jenom nám, lidem potíže přináší taky včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndalo z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla z nájezdu sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt doráželi.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6 hodin 17 minut, dneska nás čeká teplo, polojasno až skoro jasno, nebo oblačno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a během večera se objeví déšť nebo přeháňky, místy se objeví taky bouřky, které můžou být ojedinělé velmi silné, teploty 28 až 31, na horách 20 až 23 stupňů. No a večer tedy budou ojedinělé silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami, které se také můžou objevit. V noci bude pak deštivo, teploty 17 až 14 stupňů, no a zítra to bude mírné ochlazení, ráno oblačno až zataženo, pak během dne bude postupně až polojasno a teploty zítra maximálně do 25 stupňů Celsia.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Je pátek a tak nás taky dnes čeká naše rubrika o zdraví a zdravém životním stylu, veselé a zdravě po 13. hodině. Doktorka Kateřina Zeidhomlová a Patrik Rozehnal tady opět budou, takže nás teď oba pozvou.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den, je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhomlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Do Česka dorazí silné bouřky. Doprovodit je může přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Výstraha platí od 14 hodin do sobotních 4 hodin ráno. Dětí v mateřských školách ubývá. V uplynulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě. Naopak přibývá středoškoláků, těch bylo skoro 515 tisíc. Týniště nad Orlicí nabízí v lokalitě Podboří dalších 6 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Zájemci musí své nabídky s cenou doručit na městský úřad osobně ve středu 2. září v 16 hodin. Minimální kupní cena je 2750 korun za metr čtvereční bez DPH. V Hradci Králové začínají devítidenní královské slavnosti. Návštěvníci uvidí víc než stovku různých akcí, včetně koncertů různých žánrů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů víc než 50 horkovzdušných balónů. Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Viktoria Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do hlavní fáze Evropské ligy. Jablonec přes skotské Rangers do konferenční ligy. Slavia už má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. A dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají až na 31 stupňů, na horách na 23 a biozátěž bude na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Stavební práce pokračují ve Smetanově ulici v Klumci nad Cidlinou. Uzavírka tam potrvá do konce září.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: právě Denní tisk.
1: Tak my taky otvíráme stánek s novinami. Teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jízdárna v Hradci po letech znovu ožívá parkourem, píše dnešní regionální hradecký deník. Po dlouhých 13 letech se do jezdeckého areálu v Hradci Králové vrací soutěžní život. Už tento víkend se na znovu zrozeném kolbišti uskuteční parkourové klání, včetně poháru Královéhradeckého kraje. Areál se proměňuje v Malou Anglii, láká na atraktivní program špičkové zázemí i volný vstup. Tradiční sportovní a jezdecký areál na okraji Hradce Králové v Malšovicích prochází v posledních dvou letech obrovskou proměnou. Původní spolek TJ Jezdec nahradil zájmový spolek Kantar Hradec Králové, který ze starého prostoru u lesoparku buduje moderní multifunkční centrum pro sport i rekreaci. No a podívat se tam můžete už teď o víkendu, takže toho určitě využijte. Podrobnosti v Hradeckém deníku. Já se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde rozhovor s velkým cyklistickým talentem Václavem Ješkem. Chtěl bych v cyklistice nechat nějakou stopu, říká. Stačila mu necelá první sezóna, ve které se vedle cyklokrosu naplno začal věnovat silnici a už v jejím průběhu patří k jejím velkým letošním objevům. Václav Ježek na silnici způsobil hotový šok, když ovládl květnové kolem Řecka, dojel pátý na mistrovství republiky, sedmý na Czech Tour a jako první Čech jenom před pár dny vyhrál taky West Bohemia Tour. Jeho cyklistický talent, zděděný i po otci, nezůstal určitě bez povšimnutí. No a Václav Ježek prožívá tady v dresu Hradecké stáje Kasper Cyklo Cryptoformí výbornou sezónu. Od příští sezóny bude prý jezdit za jiný zahraniční tým, jak se v tom rozhovoru s ním taky dozvíte. Takže Mladou frontu dnes doporučuji Kraj Hradecký, tady tuhletu přílohu a stranu 19. Tam rozhovor s Václavem Ježkem najdete. Já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Mladí si žijí lépe než rodiče na vlastní byt, ale nemají, tady píše titulek hlavního tématu dnešního vydání. Dovolená, auto a další spotřební věci jsou pro dnešní mladé lidi dostupnější, než bývaly pro jejich rodiče na přelomu tisíciletí. U bydlení se ale karta obrací, jak ukazuje čerstvá studie, bez pomoci rodiny na něj řada mladých lidí, kteří se dnes od rodičů osamostatňují, nedosáhne. Ceny nemovitostí a v posledních letech i nájmy rostly výrazně rychleji než příjmy, hlavně tedy ve velkých městech. Mladý člověk proto potřebuje podstatně víc vlastních peněz a musí přijmout výrazně vyšší zadlužení než předchozí generace. A nic taky nenasvědčuje tomu, že by se stav měl rychle zlepšit, jak odhadují odborníci a ekonomové. Podrobnosti tedy v hlavním vydání, v hlavním článku dnešního vydání Práva, takže se můžete podívat nejenom na titulní stranu, ale pak taky na stranu číslo 4, kde to dopodrobna rozebírají. Tak, tolik pro tuto chvíli z novin, z dnešních novin v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď už další písnička pro vás. Za 4 minuty bude 6:45, takže nás dál poslouchejte. Připomeneme si, co nás dnes čeká venku za chviličku.

0: O čem to bude dnes ve sportu? V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už za chviličku. Sen fotbalistů Hradce o účasti v hlavní fázi konferenční ligy se rozplynul v posledním předkole. Prohráli s Panathinaikosem Athény včera gólem v nastaveném čase během prodloužení. Vy už to určitě tedy fotbaloví fanoušci víte. Možná, že jste byli přímo tady v aréně Hradci Králové a dívali se přímo na včerejší fotbal, tak si to za chviličku připomeneme a zhodnotíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká teplo, polojasno až skoro jasno, taky oblačno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a během večera se objeví déšť nebo přehánky, místy se objeví i bouřky, které můžou být ojediněle i velmi silné. Teploty 28 až 31, na horách 20 až 23 stupňů, no a večer budou ojediněle, jak jsem říkal, silné bouřky, které můžou být doprovázeny nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a můžou padat i kroupy, takže všechno samozřejmě připomeneme s meteorology, až se s nimi spojí. Víme kolem 8:45, varujeme před těmi bouřkami, které můžou být dnes na území Česka velmi silné.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hory jsou taky nádherné, ale zároveň i velmi nebezpečné a nedají člověku nic zadarmo, což dobře vědí všichni, kteří přijíždějí pravidelně vždycky na konci prázdnin do Teplic nad Metují na Mezinárodní horolezecký filmový festival. Jehož 43. ročník začal v Teplicích nad Metují včera. No a my z něj budeme dnes dopoledne vysílat, tak si poslechněte přímý přenos. Těší se na vás Lada Klokočníková, Jiří Kánský a taky mnoho úžasných a skvělých hostů, kteří právě mají k horám velmi blízko.
1: Počasí.
0: Tak o počasí už jsme si před chvíličkou řekli, teď si musíme říct něco o fotbale.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové prohráli v odvetném utkání s Panathinaikosem Athény 1-2 pro prodloužení, což všichni fotbaloví fanoušci dobře vědí. No a v hlavní fázi konferenční ligy tak budou bohužel chybět. V průběhu včerejšího utkání zažívali velké emoce, emoce jako na houpačce, aby nakonec tedy převládl v řadách Východočechů bohužel velký smutek.
2: Hradečtí fotbalisté předvedli podobný závěr jako v prvním utkání, kdy dvěma góly v posledních minutách srovnali na 2-2. Tentokrát vyrovnal ve druhé minutě nastavení Darida na 1-1 a šlo se do prodloužení, ve kterém se hrálo většinou jenom na jednu bránu.
3: Jsme si vytvořili strašně moc možností k tomu, aby jsme prostě toho soupeře dostali do koléna a to mě mrzí, protože opravdu ta hra byla skvělá, ale fotbal se hraje na goly.
2: Asi nejvíc litoval trenér David Horejš situace z 15. minuty prodloužení, kdy šli na branku Panathinaikosu tři hradečtí fotbalisté sami, ale Adam Vlkanova nedokázal ze strany přihrát jednomu ze svých spoluhráčů na pár metrů přesně.
3: Já jsem to viděl, jak mi to bolí, jako prostě kdyby si vzal dotek, tak to dá před prázdnou bránu a ten to dá do prázdné brány. Tohle musí ten hráč vyřešit, o toho tady je.
2: Svěřenci Davida Horejše už se dokonce jednu chvíli radovali, když krásnou ranou dostal míč do branky Filip Čihák, ale píšťalka německého rozhodčího se ozvala ještě předtím, než míč přešel brankovou čáru.
4: Si myslím, že tam faul žádný nebyl, ale bohužel to nechali ani dohrát. Já si myslím, že jsme na tom míči byli ve stejný čas a jestli jsem ho nakop, tak jsem ho nakop do podrážky, takže úplně nevím, jaký faul tam mohl být.
2: Vracel se ke spornému momentu stoper Čihák a trenér Horejš měl o dané situaci také jasno.
3: Tam rozhodčí písk do píšťaly, on kdyby nepísk do píšťaly, jak se šlo na VAR a ten gol by prostě platil, protože tam vůbec žádný faul není.
2: Rozhodující okamžik dvojzápasu nakonec přišel pár vteřin před koncem prodloužení, když už se všichni na stadionu připravovali na penaltovou loterii. K pokutovému kopu nakonec došlo, ale poté, co hradecký záložník Netu nešťastně přišlápl nohu soupeři, který navíc v dané pozici ani nemohl ohrozit hradeckou branku.
3: V tu chvíli bych to asi nikomu nepřál, no, jak se cítíte, tak

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Projekt Zpátky za volant pomůže seniorům nebo rodičům po mateřské, kteří chtějí znovu řídit. Sezóna na koupališti Dolce u Trutnova končí. Češi na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojedou o medaile a dnes čekáme bouřky a teploty kolem 30 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Asociace autoškol spouští projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory a rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
2: Já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
4: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Je jich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Kvůli špatné kvalitě vody dnes skončí koupací sezóna na přírodním koupališti Dolce u Trutnova. Voda tam už není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je i na dalších místech v kraji, například v Oborském rybníku v Vinolicích, říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
5: Upozorňujeme proto na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže a po koupání se proto doporučuje osprchovat v místě čistou vodou. Na koupališti Vrchla Bývej splachy prokázaly výsledky rozboru vody její zhoršenou jakost.
0: Na Josefovských loukách u Jaroměře je na dnešní odpoledne a večer připravená Noc netopírů. Žijí tu kriticky ohrožení vrápenci malí. Program Noci netopírů přibližuje ornitolog Břeněk Michálek.
6: V 16 hodin začneme povídáním o dobrodružstvích s netopíry u nás i v zahraničí. Ukážeme si některé netopíry z záchranné stanice a o 17:30 se vypravíme za netopíry do podzemí. O 19:30 již budeme na Josefovských loukách provádět odchyt netopíru do sítí. Sport.
0: Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude taky na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. A česká dvojka bez kormidelnice Šantručková Flamíková nastoupí v Amsterdamu do finále veslařského světového šampionátu. O medaile pojede i dvojsky v Podrazil neděla.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne s přibýváním oblačnosti od západu a večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách naměříme maximálně 23. Vítr bude mírný jihovýchodní, v Krkonoších čerstvý, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer se bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A co pro vás máme dál? V dnešním pátečním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vydáme se třeba do Čermné nad Orlicí, kde zdvojnásobili kapacitu tamní mateřské školy. Kromě nových tříd a zahrady má školka i další vylepšení, například bezbariérový přístup. No a na její prohlídku vás vezme už za chviličku v reportáži Jiří Hofman. Poslechněte si, v Bleskovce dobrého rána si pak před 7:30 zahrajte dnes o náplně do tavné pistole. Jsou to takové ty tyčinky tavné do pistole. A k tomu tomu i dnes ještě přidáme dvě vstupenky na jednu z nejstarších a nejhezčích tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open, která začíná už zítra 29. a bude i v neděli 30. v Kongresovém centru Aldis Hradci Králové. Tak si o to s námi zahrajte, držím vám palce a zároveň vám přeju dobré ráno, dnes je pátek 28.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Rangers v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty už bude 7:45. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání a míříme do Černé nad Orlicí. Tamní děti půjdou totiž 1. září do nové mateřské školy. Prostory té původní už přestávaly stačit a obec proto postavila úplně novou budovu za téměř 90 milionů korun. Ta má 2 třídy pro 48 dětí, je bezbariérová a nabídne také delší otevírací dobu.
1: Otevřeny.
2: Takže každá třída má svůj vlastní vchod,
3: svůj vlastní učebnu a zároveň i spací místnost.
4: Říká starosta Čermné nad Orlicí David Joska z Hnutí Východočeši. Nová školka má 2 třídy a místo pro 48 dětí. Ta původní jich přitom měla jen 27.
2: Nová školka je z toho důvodu, že kapacitně nevyhovovala ta stará původní a hlavně nevyhovovala prostorově a z hygienického hlediska, protože tam už jsme měli i výjimku od hygieny.
4: Budova duhové školky je bezbariérová a otevřená bude od 6 ráno do 5 odpoledne. To má pomoct hlavně rodičům, kteří dojíždějí za prací.
2: Je to hlavně s ohledem na rodiče, kteří dojíždějí za zaměstnáním, aby mohli tuto starost přenechat učitelkám.
4: Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Jaroslava Sejkorová vidí největší rozdíl oproti původní školce v prostoru.
5: Vzdušnost, prostory, prostor, protože děti budou mít velké možnosti pro svůj individuální vlastně rozvoj ve školce, hraní, odpočinek, využití badatelských činností a využití i moderních třeba technologií pro vzdělávání určitě.
4: Interiér vznikal i podle představ učitelek. Výrazným prvkem jsou stromy. V jedné třídě dub a v druhé lípa. A nová je také zahrada.
2: Máme tady skluzavku, pískoviště, houpačky i jeden prvek pro i mobilní děti v podobě tamhle houpacího autíčka, kde může souzíčkem děcko najet a může užívat i vlastně výdobytky školní zahrady.
4: Po obědě čekají děti spací místnosti s klimatizací. Na stropě jsou hvězdičky a svítící měsíc.
2: Může svítit měsíček a je to tady prostě útulný, hezký, čistý prostředí. A to je ten důvod, proč já bych se hlavně chtěl zpátky vrátit do školky, abych si mohl po obědě lehnout a v takovýmhle krásným prostředí odpočívat.
4: Uzavírá starosta David Joska. První děti novou školku v Čermné nad Orlicí vyzkouší 1. září. Z Čermné nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je pátek 28. srpna, svátek má Augustin. Jak už jsme si dnes říkali, můžu připomenout, že svatý Augustin je patronem teologů a knihtiskařů. No a svatý Augustin udělá z tepla stín, říká se. To jsou pranostiky, které už tedy naznačují konec léta. Jak to bude vypadat dnes s počasím, si hned řekneme. Jenom chci připomenout, že do Česka míří studená fronta, která utne to dnešní vedro silnými bouřkami. Očekávat je lze hlavně v Čechách a v pátek a taky v noci na sobotu, v pátek odpoledne a potom zpátka na sobotu. Český hydrometeorologický ústav předtím vydal i výstrahu, varování, hrozit budou hlavně tedy silné nárazy větru, příbalové srážky. Meteorologové taky upozornili, že jakákoliv bouřka, která se dnes objeví, může být opravdu i velmi intenzivní. Tak jenom, abyste s tím počítali. No a jak tedy bude?
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes teplo. Před příchodem té studené fronty bude polojasno až skoro jasno. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a během večera se objeví déšť nebo přehánky. Pak se tedy objeví místy i ty bouřky, které můžou být silné. Teploty 28 až 31, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. No a v těch bouřkách očekáváme tedy nejenom silné nárazy větru, ale taky kroupy a přívalové deště.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Bleskovka.
2: Tak jdeme na to, jste připraveni si zasoutěžit dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Já doufám, že ano, máme pro vás i dnes moc pěknou cenu. Je to tedy jednak praktická záležitost, náplně dotavné pistole, je to jedno balení takových těch tavných tyčinek, no a potom ještě k tomu přidáme dnes taky opět samozřejmě dvě vstupenky na jednu z nejstarších a nejhezčích tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open 2026, takže vám držím palce, aby to vyšlo a nebude to těžké, stačí, když poznáte tohoto muže, který s vámi bude dnes taky odpoledne v našem vysílání. Tak kdo to je?
3: Společné chvíle na akcích, živých přenosech a natáčeních nám ukázaly, jak krásné je být s vámi tváří v tvář.
2: A to je velká pravda, taky to znám. Když se spolu s vámi můžeme potkat někde, třeba právě na akcích nebo na přímých přenosech, dnes nás ovšem taky jeden přímý přenos čeká, a to bude dopoledne z Teplic nad Metují, kde už od včerejška je 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Tam se na vás těší tváří v tvář Lada Klokočníková a Jiří Kánský, takže přijďte. No a jestli jste poznali tohoto člověka, tak můžete hned teď rychle zavolat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
2: Tak dobré ráno, halo, halo, kdo pak tam?
4: Zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Tady je Ladislav.
2: Ladislav s námi dnes soutěží. Tak Ladislave, jak to vidíte, koho jste poznal?
4: Je to vydavatel kalendářů, pan Cibulka.
2: Vydavatel kalendářů, to jste řekl hezky.
4: Tak samozřejmě nejen vydavatel kalendářů, ale samozřejmě vlastně jako člověk, se který se zajímá o naše významné osobnosti, a to nejen žijící, ale vlastně ty, které přesně už nežijí. Myslím si, že oživuje vlastně hodně pro lidi, kteří vlastně třeba ty lidi nezažili, tak vlastně oživuje pro ně jakoby krásu vlastně starých časů.
2: Ano, má rád i ty staré černobílé filmy a samozřejmě hvězdy těch starých černobílých prvorepublikových filmů, kterých napsal spoustu knih. No a mimochodem, když už jste řekl, že to je vydavatel těch kalendářů, tak on vydával vlastní časopis už na základní škole. Takže máte pravdu naprosto. Aleš Cibulka s vámi bude dnes odpoledne po 16. hodině v Humoriádě spolu s Patrikem Rozehnalem, tak si to s nimi užijte. No a užijte si taky tanec tady v Hradci Králové. Ladislave, mějte se krásně, zdravím vás, nashledanou.
4: Díky, taky krásný den.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl osmé.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz kvůli návratům lidí z dovolených a výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude víc hlídek. Meteorologové letos v létě zatím napočítali 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Obyvatelé Svobody nad Úpou v Krkonoších se dnes dostanou na městský úřad jen dopoledne. Důvodem je plánované přerušení dodávky elektrické energie. Pobočka pošty bude v provozu do 11 hodin, radnice do 12. Americký prezident Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety. V tabulce skončili druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se v pondělí utkají se Švédskem. A dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky, ojediněle i silné. Teploty vystoupají až na 31 stupňů, na horách na 23 a biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Náchodě je do konce týdne do jednoho pruhu zúžen provoz v Kostelecké ulici, konkrétně u koupaliště. Důvodem je rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty. Počítejte tam proto s krátkým zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Karel Gott dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 7 minut po půl osmé.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Krajské město hledá vánoční stromy. Do centra, píše Hradecký deník, Vánoce sice budou až za 4 měsíce, ale město Hradec Králové už se teď pustilo do hledání těch správných jehličnanů, které v adventním čase ozdobí centrum Hradce Králové. Stejně jako v minulých letech město hledá 2 stromy, které ozdobí Velké a Masarykovo náměstí, no a majitelům vybraných stromů v případě zájmu nabízejí odfrezování pařezu a adekvátní náhradu v podobě palivového dříví. Lákají případné zájemce technické služby Hradce Králové. Své nabídky můžou ochotní majitelé stromu posílat na e-mailovou adresu info@tshk.cz. No a jaké jsou požadavky na takový vánoční strom? Tak mělo být ojedlý, smrk nebo douglasku, minimální výška je 16 metrů, měl by růst v Hradci Králové nebo jeho blízkém okolí a měl by samozřejmě být pěkný ze všech stran. Tak, to je Hradecký deník, už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes a tady je spoustu pozvánek na víkend, který opravdu nabízí mnoho akcí všude po celém našem kraji, takže třeba v Bílé Třemešné bude 14. ročník soutěže o nejlepší vepřový guláš na otevřeném ohni, pořádá ho zítra sdružení Střemcha v Bílé Třemešné, v parku se utká 10 týmů profesionálních i amatérských kuchařů. Začátek je v poledne, ochutnávat se bude od 15 hodin. Pak tady vidím, že ve dvoře Králové nad Labem bude i historický šerm, malování na obličej, skákací hrad, jízdy na poníkovi a koncert skupiny hrající šanzony s texty Michala Horáčka. To všechno nabídne sobotní den Lipnice, který se od 14. hodiny koná na hřišti stejnojmenné Královéhradecké městské části, takže si to také užijte. No a v Náchodě nás čeká lázeňský jarmark v neděli v 10 hodin, v Náchodě Bělovsi tedy lázeňský jarmark. 50 stánků nabídne výrobky od lokálních umělců a řemeslníků, tvořivé dílničky, malování na obličeji, jízdy na koních a spoustu dalších záležitostí. Takže si to užijte, jinak Mladé frontě dnes je ještě ohlédnutí za středečním open air pro Hradec, kde fantasticky zaspíval i Štefan Margita. Podívejte se na krásné fotky třeba v Mladé frontě dnes. No a to další téma je vlastně taky pozvánkové. Mají chyby, přesto stojí miliony. Nejdražší známky jsou v Praze, píše dnešní Právo. Kamery, pohybová čidla i fyzická ostraha teď střeží jeden z nejvzácnějších filatelistických exponátů. Nejdražší známka na světě One Cent Magenta, známá také jako britská Guyana, včera dorazila do Prahy na výstavě v obecním domě, má dokonce svoji vlastní místnost. Týdenní přehlídka poklady světové filatelie 3 nabídne od soboty rarity v hodnotě asi miliardy korun. Známka One Cent Magenta, již cena se odhaduje na 250 milionů korun, se v Česku představí vůbec poprvé. Vznikla provizorně v roce 1856, když se v britské Guajáně opozdila dodávka známek z Londýna. Takže článek k tomu Právu na straně číslo 6 a určitě pěkná pozvánka pro vás, abyste se na to všechno do obecního domu v Praze zajeli třeba podívat.

0: počasí.
1: Nejprve se společně podíváme na aktuální ranní teploty, které tam venku jsou právě teď, tedy kolem 7:45. V Hradci Králové 20 stupňů nebo lehce nad 20 stupni Celzia se pohybují teploty v Trutnově 17, v Rychnově nad Kněžnou teď vidím lehce nad 19 stupni Celzia, v Náchodě taky lehce nad 19 a v Jičíně 20 stupňů. To jsou tedy okresní města Královéhradeckého kraje. No a co nás čeká během dne? Dnes teplo, ale taky bouřlivo potom k večeru a v noci na zítřek, jak už jsme říkali. Dneska polojasno až skoro jasno, bude oblačno také, pak později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a během večera se objeví déšť nebo přehánky, místy se objeví i bouřky, které můžou být ojediněle velmi intenzivní a silné. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23. No a večer budou tedy ojediněle intenzivní bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. V noci bude taky deštivo a bouřlivo ještě, teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, no a pak po přechodu té studené fronty nás čeká zítra mírné ochlazení, ráno oblačno až zataženo, během dne bude postupně až polojasno a teploty zítra 22 až 25 maximálně. Tak a za chviličku už to bude o tom, jak se brání rostliny proti škůdcům, to je otázka, kterou vyřešíme v rubrice Co v učebnicích nebylo i dneska s Martinem Písaříkem. Dobré ráno z Hradce Králové.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Kostelec nad Orlicí vybírá nájemníky do nových bytů. Fotbalisté Hradce neprošli do hlavní fáze konferenční ligy. A dnes čekáme bouřky a teploty kolem 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
3: Město Kostelec nad Orlicí vybírá nájemníky do nového bytového domu v Pelclově ulici. O 33 bytů se přihlásilo zhruba 70 uchazečů. Přednost mají lidé z podporovaných profesí, například hasiči, lékaři nebo učitelé. První nájemníci by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku.
5: Nový bytový dům vyjde město zhruba na 115 milionů korun. Třetinu nákladů pokryje dotace Státního fondu podpory investic. Kromě bytů bude v domě také 52 parkovacích míst. Stavba je teď před dokončením. Dělníci instalují vany, sociální zařízení nebo radiátory. Dokončují obklady a dlažbu a pracují také na zateplení fasády. O tom, kdo byty získá, rozhodne město na základě doporučení bytové komise. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: V Teplicích nad Metují na Náchodsku pokračuje Mezinárodní horolezecký filmový festival. Dnešní program nabízí v parku boulderingové závody mládeže. V 15 hodin besedu o současném alpinismu s Markem Holečkem, Radoslavem Grohem a Zdeňkem Hákem. Britský alpinista James Price diváky večer zavede do pákistánského Karakoramu. Součástí jsou závody v lezení na rychlost na spárovém trenažeru, finále mistrovství republiky v trickline nebo koncert kapely Kohout Plaší smrt. Sport. Hradečtí fotbalisté prohráli v odvetě čtvrtého předkola konferenční ligy s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení a hlavní fázi soutěže si nezahrají. Rozhodující gól dostali z penalty v posledních vteřinách hry. Trenér David Horejš ale hlavně litoval spousty promarněných gólových šancí.
6: Jsme si vytvořili strašně moc možností k tomu, aby jsme prostě toho soupeře dostali do koléna a to mě mrzí, protože opravdu ta hra byla skvělá, ale fotbal se hraje na góly. V tom jsme byli o ten gól horší než Panathinaikos, jsme zklamaní.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne s přibýváním oblačnosti od západu a večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách naměříme maximálně 23. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní, v Krkonoších čerstvý, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer se bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Před Volanovem ve směru od Pělníkova na Trutnovsku je doprava do konce listopadu řízena kyvadlově. Důvodem je oprava utržené krajnice silnice. Počítejte tam s krátkým zdržením. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak říkal Tomáš, mysliveček ve zprávách, tak v Teplicích nad Metují na Náchodsku pokračuje Mezinárodní horolezecký filmový festival. My jsme vás seznámili s dnešním programem, no a budeme tam odtud taky vysílat. To připomínám já, že od 9 do oběda s vámi budou vysílání Lada Klokočníková a Jiří Kánský. Ono je to už vlastně taky tradicí, že Český rozhlas Hradec Králové z tohoto festivalu na konci prázdnin z Teplic nad Metují každoročně vysílá, takže si poslechněte přímý přenos, vy, kteří to máte blízko, za námi klidně přijďte. No a to říkám proto, protože v 9 hodin na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové přepojíme právě do Teplic nad Metují, ale do té doby s vámi ještě budeme tady od nás z Hradce Králové z dobrého rána zdravit a taky nabízet další zajímavé věci. Už za chviličku zamíříme do Jaroměře, protože 2 roky to jsou, co objíždí auta město Jaroměř po silničním obchvatu, ale lidé přímo z města i obcí podél původního hlavního tahu si prý od obchvatu slibovali sklidnění dopravy. To sice přišlo jenom, že hluku se nezbavili. My to vysvětlíme za chviličku v reportáži Václava Plecháčka, tak si o tom poslechněte. A po 8:30 bude naším dnešním hostem Natálie Poděbradská, ošetřovatelka medvědů ze Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, která se stará ale taky o 2 medvědí sourozence Alici a Michala na medvědí stezce v Janských Lázních a právě o nich nám Natálka bude dneska povídat po 8:30, tak i na to se moc těším. Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Šmit a přeju hezký pátek a dobré ráno.

0: 3 minuty už bude 8:45. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno a teď další reportáž, kterou jsem slíbil. Obyvatelé Dolan u Jaroměře se po otevření silničního obchvatu dostali do paradoxní situace. Dlouhá léta museli snášet hluk tisíců vozidel projíždících po hlavním silničním tahu ve směru na Polsko a od obchvatu si slibovali výrazné sklidnění dopravy. Teď je ale ta situace podle mnohých ještě mnohem horší.
1: Nečekali jsme, že ten hluk z té druhé strany, že bude tak velký.
2: Petr Záliš bydlí s rodinou v Dolanech přímo u silnice, kterou dřív projelo denně několik tisíc aut. Obchvat je zhruba 400 metrů daleko, hluk z něj je ale prý často větší, především při posezení na zahradě.
1: Teď jsme tady vlastně měli návštěvu tchána z tchýní a byli překvapení, že vlastně neslyšeli vlastního slova.
2: Proti hluku nepomáhají ani keře, které Petr Záliš na zahradě vysázel.
1: Ten zvuk, hlavně od těch kamionů, je takový dunivý a on vlastně projde i přes tu zeleň. Problém je v tom, že to těleso obchvatuje výš než je vesnice a cestou k nám není žádná překážka.
2: Na hluk z obchvatu si stěžuje víc obyvatel Dolan. Podle nezávislého starosty Jiřího Plška jde o stovky lidí.
3: Dokonce se to týká i lidí, kteří s tím dřív neměli problém, protože bydleli dál od silnice, ale jelikož mají baráky do patra, tak vlastně hlavně v nočním období to vlastně hučí, to je takový zvláštní vysokofrekvenční zvuk, který je velmi nepříjemný.
2: Ředitelství silnic a dálnic po otevření obchvatu překročení limitů hluku nezjistilo, obec si nechala provést vlastní měření s opačným výsledkem.
3: To překročilo 50 decibelů průměrný, protože tam je spousta koeficientů, není to okamžitý, to znamená za celou noc se to vypočítává a prostě vyšlo to, že to je nad limit.
2: Jak ředitelství silnic a dálnic k různě naměřeným hodnotám přistoupí, zatím není jasné.
4: V tuto chvíli prověřujeme metodiky obou měření a porovnáváme.
2: Říká mluvčí státního podniku Petra Drkulová. Silniční obchvat má ale v Dolanech i pozitiva, přestaly otřesy domů běžné při průjezdu kamionů a páteřní silnice je také mnohem bezpečnější při přecházení. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin 19 minut, Jaroslav Tuček už je napjatý, aby nám mohl říct, jak bude. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak co nás čeká dnes, jak to bude vypadat? Já už jsem říkal posluchačům, že nás pak k večeru a taky v noci na zítřek čekají nějaké velké bouřky, tak povídejte.
2: Bude nás ovlivňovat a bude přes naše území postupovat zvlněná studená fronta, před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Očekáváme polojasno až skoro jasno teď v těch ranních hodinách, jinak pak v průběhu toho dopoledne polojasno až oblačno, nějaká výjimečná přeháňka před tou frontou se objevit také může. No a pak později odpoledne začne přibývat frontální oblačnosti a během večera nám začne pršet a nebo budou přeháňky. Místy se budou vyskytovat bouřky, které mohou být výjimečně i silné, to znamená hlavně doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalové srážky kolem 30 mm a můžou se výjimečně objevit i malé kroupy. Maximální teploty dneska 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 a vítr ten bude foukat od jeho východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Kdo by šel do Krkonoš, tak tam ten vítr bude trošku silnější, tam bude čerstvý od 6 do 11 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer se pak ten vítr bude měnit na západní až severozápadní a na frontě a na bouřkách tam bude přechodně zesilovat. Rozptylé podmínky, dobré až velmi dobré, bio to je na trojce, vysoká zátěž.
1: A co noc, ta bude taky ještě bouřlivá, deštivá?
2: Počátek noci určitě, očekáváme zataženou až oblačnou oblohu na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, stále ještě místy s bouřkami, které ještě stále mohou být ojedinělé i silné, k ránu pak ty srážky budou postupně ubývat. 17 až 14 stupňů to budou minima a vítr od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tam, kde budou bouřky, zase bude zesilovat. No a zítřek po ránu ještě zvětšená oblačnost, ráno až oblačno až zataženo, s tím, že v průběhu dne pak bude postupně až polojasno. Výjimečně se může objevit nějaká přeháňka, no a ke konci dne zase od západu začne přibývat oblačnost. 20 až 25 to budou maxima, na horách 14 až 17 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A neděle bude pěkná?
2: Neděle tam zase bude polojasno většinou a teploty do 27 stupňů Celsia. Výjimečně na horách nějaká přeháňka.
1: Tak děkuju, hezký víkend, Jaroslave, nashledanou.
2: Vám také, naslyšenou.
3: Po roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
4: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
3: Dobrodružné filmy.
4: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
3: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
4: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
3: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
4: a Jiří Kánský.

0: mladá láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín a o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do Česka dorazí silné bouřky. Doprovodit je může přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Výstraha platí od 14 hodin do sobotních 4 hodin ráno. Dětí ve školkách ubývá. V uplynulém školním roce jich poprvé po 13 letech bylo méně než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě. Naopak přibývá středoškoláků, těch bylo skoro 515 tisíc. Týniště nad Orlicí nabízí v lokalitě Podboří dalších 6 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Jde o druhé kolo výběrového řízení. Zájemci musí své nabídky s cenou doručit na městský úřad osobně ve středu 2. září v 16 hodin. V Hradci Králové začínají 9denní královské slavnosti. Kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Podrobnosti k němu ve zprávách 9. Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Viktoria Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do hlavní fáze Evropské ligy. Jablonec přes skotské Rangers do konferenční ligy. Slavia už má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. A dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky, ojediněle i silné. Teploty vystoupají až na 31 stupňů, na horách na 23 a biozátěž je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou a opravami silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté, no a v dobrém ránu se teď vypravíme za medvědy do Krkonoš, kde už jsou tedy po 300 letech zase symbolicky doma. Dva medvědí sourozenci Alice a Michal našli na jaře svůj nový domov pod stezkou korunami stromů v Janských Lázních. No a projekt Medvědí stezka tam přináší lidem příběh dvou osiřelých medvědů hnědých, kteří už se vlastně zpátky do volné přírody vrátit nemohli. A stará se tam o ně i zkušená ošetřovatelka medvědů ze Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem Natálie Poděbradská, která nám teď o nich všechno řekne. Natálko, dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno, krásné ráno.
0: Tak už jste byla dneska za medvědy, za Alicí a Michalem?
1: Dneska ne, máme tam vlastně takový tým ve dvou, je tam ještě vlastně jsem s jedním kolegou, který se vlastně o ně staráme, takže se tam střídáme. Uh-huh. Máme cyklus rozdělený, aby jsme se tam tak nějak tyhle postupně vystřídali.
0: Dobře, tak vy za nimi zas půjdete.
1: Zítra
0: se na vás Alice a Michal můžou těšit. Tak nám je trošku představte, já jsem říkal, že to jsou vlastně sirotci. Uh-huh. Kolik jim je?
1: Teď aktuálně jim 3,5 roku. Uh-huh. Našli se vlastně v roce 2023 ve Vysokých Tatrách, kde se vlastně pohybovali nějaký čas vlastně bez mámy, takže se šli monitorovat a po nějaký době, kdy už byli vlastně hodně jako vyhublí a už by to nezvládli ve volné přírodě sami, tak se vzali do péče v záchranné stanici v Zázrivé, nejdřív se opečovávali, kde je dostali vlastně do kupy a poté vlastně dostali dočasný domov v zoo v Košicích. Mm-hmm. A pak se přestěhovali takhle k nám do Krkonoš.
0: Takže v té volné přírodě by takhle sami už bez mámy nepřežili?
1: Určitě ne, tak bylo jim zaprvé 2 měsíce a to medvídě potřebuje mámu minimálně rok, aby přežilo.
0: Jaké byly ty první jejich dny tady v Janských Lázní? Byla jste u toho, když je přivezli?
1: Byla jsem úplně od prvního dne i u toho příjezdu a takhle, takže jsem to všechno viděla. Oba dva to v celku zvládali dobře, samozřejmě to bylo taky jako rozdílný, Alice to zvládala trošku hůř než Michal. Michal tam přišel a byl od začátku jako doma, hnedka tam zjistil, že tam má jídlo, takže byl spokojený.
0: No to Michala to tak máme, když máme jídlo, tak máme dobře.
1: A Alička byla taková trošku nervózní, nevěděla, co čekat, nový pachy, nový prostředí, ale jakmile se jí otevřelo vlastně to celé prostředí, co je ten velký výběh, zjistila, co tam má k dispozici, tak se úplně změnila a je jako nejšťastnější medvěd.
0: Ale já jsem slyšel, že i on jí trošku Michal pomáhal v tom jako seznamování se s tím prostředí, že jako správný brácha jí v tom nenechal.
1: My tam s nima bojovali s těma vnitřníma prostorama, jako boxy se jim moc nelíbily vnitřní. Takže se chtěli dostat furt ven. My jsme potřebovali, aby ty 2 dny minimálně byly zavřené v boxe, aby jsme se na ně navykli my a oni na nás. A, takže se jim tam nelíbilo. A tak jsme s nimi bojovali i s jídlem. A když jsme napustili vlastně na malý dvorek. My to máme rozdělený jako boxy, poté malý dvorek a poté velký jako výběh. A pustili jsme je první týden jenom na malý dvorek, aby se tam teprve zvykli a trochu aklimatizovali. Ale my jsme dávali jídlo do boxu. Mm-hmm. A ona, když nám z Alice vlastně běhla do námalý dvorek, zjistila, že je venku svoboda najednou, tak nám nechtěla jako už jít do boxu, protože věděla, že ji tam jako zavřeme, můžeme ji tam zavřít a měla z toho takovej strach. Takže i Michal třeba nosil jídlo jako z toho boxu na dvorek, aby ona se mohla najíst.
0: Takže se s tím o ní staral.
1: Takže rozhodnická láska tam
0: krása, je. Krása. Jakou zábavu si tam ve výběhu našli jako první? Protože ten výběh je poměrně velký, to má kolik?
1: Přes půl hektaru to má.
0: Takže je to obrovský vlastně výběh pro ně. Co tam mají nejradši, nebo co tam všechno pro ně je? Jako co můžou dělat?
1: Tak mají tam úplně všechno, co by jako medvěd měl jako v normální přírodě, v přirozeném prostředí, co by jako našel, takže vlastně pro nich největší svoboda je lezení jako po stromech. Takže Alička hned k nám vyzkoušela všechny stromy, co tam může, protože v Košicích to neměli takový možnost, oni tam měli docela hodně stromů ohraničený kvůli bezpečnosti jako elektrickým ohradníkem. A takže Alička nám zkoušela hnedka stromy všechny, vylezla docela i vysoko, kolem 20 metrů.
0: Leskyně teda, leskyně skoro.
1: A Michal teda vyzkoušel jako první vodu, to máme přírodní koupaliště pro ně, obrovský. Takže se tam hnedka řádil a bylo to fakt skvělý pozorovat, jak byli šťastní.
0: Takže hnedka. Kdyby náhodou třeba návštěvníci, kteří přijedou na stezku korunami stromů a koukali pod sebe a neviděli medvědy, tak se mají podívat jako do úrovně možná očí a že někde na stromě tam bude
1: přesně tak.
0: Alice.
1: Já jsem se tohle právě stalo, když jsem je chtěla jako nějak zavírat, nebo jsem je jako svolávala, tak jsem neměla Alici jako vůbec najít. A teď já už jsem šla i jako nahoru na chodník, na stezku, abych se tam jako podívala jako pořádně, jako abych se rozhlídla. A nikde nic. A teď se podívám jako takhle trošku nad sebe, ten strom a Alička tam takhle v té koruně stromu se tam takhle jako
0: kymácela. Hezký. Naším hostem v Dobrém ránu je Natálie Poděbradská, ošetřovatelka medvědů ze Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, která se stará i o dva medvědí sourozence, Alici a Michala, na medvědí stezce v Janských lázních, tak se tam za chviličku ještě po písnice vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším dnešním ranním hostem je Natálie Poděbradská, ošetřovatelka medvědů ze Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem, která se stará tedy o dva medvědí sourozence Alici a Michala na medvědí stezce v Janských Lázních. Mimochodem, jak zvládali to vedro letošní, protože to horko opravdu bylo a oni mají ten kožich huňatý, tak jim asi bylo o to víc vedro.
1: To mě docela překvapilo právě v tomhle, že jsem myslela, že budou hodně líní a někde spát pod stromem někde ve stínu. A oni jako naopak byli docela aktivní a snažili se tam jako furt jako něco vymýšlet.
0: A vy jste taky vymysleli let, ne nějaký stejný?
1: Ano, to nám právě převezl z rezort Černá hora Pec. A to, na to jsme jako skutečně vděční, protože to byl zážitek jako jak pro nás, tak pro ně. A jako fakt se tam v tom řádili, koulovali, sjížděli tam let po zadku.
0: Takže dobrý, jako správní medvědi. Zvykli si taky už na návštěvníky?
1: Zvykli. Oni jako od prvního dne, když tam byly ty první dny, tak to jako zkoumali, že mají vlastně návštěvníky nad sebou, že oni byli zvyklí v Košicích, že chodí vedle nich. Ale teď vlastně měli na sebou ten chodník, tak na to byl trochu takový opatrnější a koukali na to. Ale po týdnu už se toho ani nevšímali a teď už to zvládají skvěle.
0: Takže na návštěvníky si zvykli. A co na vás? To mě zajímá, jestli si taky už zvykli na vás a jestli už vás berou, já nevím, jak vás berou, jako parťáky nebo... Protože vy s nimi musíte mít přeci jenom užší kontakt nějaký a blížší vztah.
1: Určitě, jako zvykli se na nás, už znají naše povely, znají náš pach, už vědí, když přejedu do práce, znají i moje auto.
0: A vítají vás, jako?
1: Dneska čekají u, jako v prvním boxe, nebo tam čekají u brány, když jako přijíždím a vědí, že dostanou ráno jako nějakou snídaní, pamlsek, že tam čekají a že pak je pustíme do velkého výběhu.
0: A jak se to projevuje, že poznají vaše auto? Takže jdou prostě, slyší auto nebo vidí auto, ví, že to jste vy?
1: Jo, hnedka jako prostě běžej, no, jo. Jako když vidějí a cítí.
0: A jaký ten vztah vlastně mezi sebou budete mít, nebo jaký je vhodný ten vztah? Protože zase, aby to bylo takový nějaký mazlení, to asi ne, že jo?
1: To určitě
0: a nějaký, tak jak to známe z cirkusu, takhle by to tam nemělo být.
1: Určitě ne, my se snažíme, aby zachovali stále jako své přirozené chování, takže my do nich, jako do toho jeho života, do jejich života vůbec nechceme zasahovat. My jsme vlastně takový, berou nás jako takový lidi, co jim dovezou jídlo a,
0: takže takový
1: a
0: asistenty.
1: Starají se o ně.
0: Taková sámoška prostě přijede.
1: No, přesně.
0: Nakrměj nás.
1: Přesně tak.
0: No, ale pohladit si je můžete?
1: Tak máme samozřejmě jako bezpečnost na prvním místě, jako jsou to sice mladí, jako ještě hraví medvědi, ale jsou to velký šelmy, silní a jsou nevyzpytatelný, takže tam musí být nějaká
0: musí tam být prostě nějaký odstup.
1: Ano, máme tam vlastně, že máme mezi sebou mříž nebo elektrický ohradník nebo plot.
0: Takže pohladit si je nemůžete.
1: Pohledět, jako máme tam dírky samozřejmě mezi těma mřížema, takže tam můžeme, dáváme jim i pamlsky z ruky, takže mě olizují vždycky jako i prsty.
0: Mm-hmm, to pozorně.
1: A já si je jako učím jako nápovel.
0: No právě, to mě zajímá, protože třeba ze zdravotních důvodů určitě budete potřebovat, aby nějaký ten povel třeba uměli, aby něčemu rozuměli, když budete potřebovat třeba je vyšetřit. To je taky jako můžete naučit.
1: Určitě, teď se právě o to snažíme, když nám právě přijede veterinář a je jako nějaká prohlídka, tak se snažíme stavět na zadní. Takže krásně umí se stavět na zadní, to máme pořád povel, jak seš velikej, a oni se postaví. A pak je třeba ještě učím podrbeme, a oni se jako přitisknou k mříži a jako hlavou čumák jakoby dají bokem, aby to nebyla právě jako ta riziko toho, že mě kousnou nebo něco a podrbuje jako třeba na oušku.
0: Podrbeme. To je hezký. A nebo jak jsi velikej a postaví se.
1: Co to jako miminka? No.
0: Ne, tak když se podíváme třeba do Safari parku nebo do zoologické zahrady třeba v Praze, tak tam ty lachtany nebo tuleni zase učí otáčet, že jo, takhle přesně. Ono to je hezké na pohled, ale je to hlavně z toho důvodu, aby je mohl potom třeba, když je potřeba veterinář vyšetřit. Takže
1: přesně tak.
0: I medvědi to umí. Krása. Co jídlo? Co mají nejradši? Já si pamatuju, že náchodští medvědi, když ještě byli v příkopu v Náchodě, tak mi tady jejich ošetřovatelka vyprávěla, že mají rádi ryby, ale taky meloun klidně, že si dají. Tak co tihleti vaši?
1: Tak mají nejradši asi ovoce, hlavně to sladký, všechno možný, takovýhle sladší věci milujou. My jim dopřáváme občas i med, nějaký medový stromy, mažeme a to jim udělá asi úplně největší radost, když jim namažeme někde na strom med, schováváme jim to vlastně v nějakých dírách, aby se to mohlo jako v přirozeném prostředí vyhledávat a dloubat jako ze stromu.
0: Aby to nedostali prostě všechno na zlatém podnosu, ale aby taky něco pro to museli udělat.
1: Ano, přesně tak. A pak jako slavní krmní dávky, co jim dáváme takhle večer, dostávají kolem 30 kilo krmné dávky, takže 30 kilo zeleniny a ovoce. Z ovoce teda dáváme jenom jablka, protože nechceme mít tam tolik toho cukru, aby nám nebyly třeba obezní, aby to netrpěli žádnýma onemocněníma.
0: A nejradši?
1: Teďko nejradši, ono se to mění. Teď třeba se nám hrozně rozkrmili a mají rádi, že dáme hovězí žebra.
0: No tak.
1: Jo, tak ty medvědí. Si vezmou jako první a pak teda jdou třeba po řapíkatém celeru nebo hlávkovém salátu.
0: Ale pozor, musíme tady zdůraznit, že návštěvníci by je určitě krmit neměli.
1: Určitě ne, rozhodně ne. Už se nám tam stalo, že právě nějaký návštěvníci tam krmili sušenkama. Naštěstí nahlásili vlastně druhé návštěvníci. Nebonzovali je takzvaně, takže jsme byli rádi a naštěstí to byly nějaké maslové sušenky, takže to nebylo rizikové, ale určitě by rozhodně neměli lidi tam nic házet a vědí, že je u někde hezky postaráno a že my se o ně hezky staráme.
0: To je samozřejmě jasná věc, takže všem

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ze stavby dálnice u Hořic někdo ukradl půl kubíku nafty. V Česku šlo ráno sledovat zatmění měsíce. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily Bulharsko a dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Hořičtí policisté hledají svědky krádeže nafty ze stavby dálnice D35. Neznámý pachatel tam tento týden vypáčel nádrž stavebního stroje a odčerpal asi 500 litrů paliva. Škoda dosahuje téměř 30 tisíc korun. Kriminalisté žádají o spolupráci každého, kdo si v noci na úterý v úseku mezi Hořicemi a Bílskem všiml podezřelého pohybu nebo má k dispozici záznamy z palubních kamer. Jakékoliv informace přijmou na tísňové lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení v Hořicích. Nad Českem bylo dnes brzo ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Na rozdíl od zatmění slunce je možné je sledovat pouhýma očima. Dnes ale pozorování na některých místech komplikovala oblačnost, jak popisuje Lukáš Winkler z Hvězdárny v Plzni.
2: Pozorování bylo hodně narušeno v oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to vidět bylo někdy okolo 4:45 a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
1: K jevu dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Úplné zatmění bude v Česku možné vidět na Silvestra 2028. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
3: První akcí královských slavností bude dnes večer koncert Michala Prokopa a jeho kapely Fremus 5 v letním kině Širák. Od zítřka se vystoupení přesunou přímo do ulic centra a na scénu Adalbertina. Hlavní část programu organizátoři směřují na závěr příštího týdne. Součástí bude hudební projekt Rock for People Back to School, rytířské turnaje, noční ohňová show nebo večerní hořáková přehlídka balonů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 a v tabulce skončily na druhém místě. Klíčem k vítězství byl obrat v samotné koncovce prvního setu, ve které prohrávali už o 9 bodů a odvraceli 4 setboly. I tak ale set vyhráli 28-26. Pokračuje bolkařka Magdalena Jehlářová.
4: Začátek nám úplně nevyšel podle našich představ. Oni v prvním setu hráli výborně, hlavně v poli a na útoku taky, ale v poli neskutečně čapali. To bylo hodně náročné to potom dohnat, ale naštěstí potom jsme tlačili na servisu. Měli jsme už taky lepší obranu v poli a lepší útok, takže jsem ráda, že už ten první set se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce, když jsme chvíli prohrávali o 6 nebo o 7 bodů.
1: V osmifinále se Češky utkají se Švédskem v pondělí v 19 hodin v Brně.
0: Počasí.
1: Dnes je polojasno až skoro jasno, později odpoledne s přibýváním oblačnosti od západu a večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách naměříme maximálně 23. Vítr bude mírný, jihovýchodní, v Krkonoších čerstvý, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer se bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké dopoledne a krásný celý den vám přesně po roce s pátečním habaděm na cestách přijí Lada Klokočníková.
6: A také Jiří Kánský. Zdravíme vás, jak říkal Jirka, už po roce, a to z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují.
5: 43. ročník, 4 dny naplněné setkáními lesců, filmařů, milovníků adrenalinových sportů, milovníků přírody i, jak slyšíte, i milovníků železniční dopravy a kultury modrým nebem.
6: Ano, samozřejmě nechybí soutěže a ta hlavní soutěž o nejlepší film tohoto festivalu Oboryše ta bude vyhlášena až v neděli.
5: A tak dnešní tříhodinové páteční vysílání můžete brát jako pozvánku do Teplic a co festival nabídne, povíme v tříhodinovém přímém přenosu.
6: Na místě je také náš reportér Václav Plecháček, který vám dává zpravodajství po celý týden. Počasí nám přeje, takže co se plánu týká, my tady máme jasno, můžeme začít. Hezký poslech.

0: 9 hodin 8 minut posloucháte páteční Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Z Teplic nadmetují a Lada Klokočníková už má prvního hosta.
1: Ano, my jsme vám slíbili, že bychom dnes chtěli tady z Teplic během 3 hodin přinášet zajímavé a krásné příběhy lidí, kteří milují hory, milují přírodu, něco v životě dokázali. A já jsem velice ráda, že prvním hostem, kterého vám mohu představit, je žena. Je to Klára Kuželová. Je to jedna ze dvou žen, která získala prestižní ocenění Horský vůdce. Dobrý den, Kláro.
2: Dobrý den.
1: Takže pojďme k tomu ocenění, blahopřejeme, protože ono to nebylo až tak jednoduché. Navíc, vy jste ten titul získala v době, kdy už jste vychovávala syna, kterému je teď Matějevu je 5 let. Mm-hmm. Takže jak se člověk stane horským vůdcem?
2: No, je to 5letý náročný běh, teda kurzů, zkoušek a všeho kolem fyzického i psychického vypětí.
1: Je nějaká porota, která to sleduje a která říkám, ano, tak toto je dobře?
2: No, my vlastně máme kurzy během 2 let, nebo teda ještě, abych to uvedla úplně od začátku, tak na začátku musí člověk odevzdat list tour, což jsou teda túry skelpové, lezecké, které už má člověk za sebou, takže to je takový vstupní CVčko. A podle toho je teda potom přizván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška je z disciplín lyžování, lezení, ledolezení, běh, teda fyzická vytrvalost a všechny tyhle věci. A když je člověk přijat, tak ho čekají 2 roky kurzů, což si myslím, že bylo v průměru třeba týden až 2 za 2 měsíce. Je to dohromady asi 130 dní kurzů. A na závěru každého týdne kurzu je zkouška a po 2 letech je aspirantská zkouška a pak může člověk začít vodit.
1: Což ale tedy už teď u vás
2: což
1: je.
2: Což u mě už je 2 roky a po dalších 2 letech je ještě závěrečná zkouška.
1: No pane, to řekněte.
2: Takže mi. 5 let dohromady, opravdu.
0: Vy teď žijete v Itálii, jestli se nemýlím.
2: Ano.
0: A přijela jste do Teplic, kam jezdíte také pravidelně a ráda. Co vás v Teplicích čeká teď v těch příštích dnech?
2: Jo, no já tady jezdím hlavně za lezením do Adršpachu i do Teplic. To je asi to hlavní, co mě sem přivádí. My tady s rodinou, teda se synem a s manželem, tady už každoročně trávíme několik týdnů z léta a samozřejmě tady ten festival je pro nás místo potkávání se s kamarádama a i si zajít na nějakou pěknou přednášku a tak.
1: Co vás přivedlo do těch hor?
2: No, to je těžká otázka, na kterou nejsem připravená úplně, ale asi ten pohyb ve volné přírodě často bez lidí, někdy i s hodně lidma, ale samozřejmě se člověk snaží dostávat se do míst, kde těch lidí tolik není a to, že se člověk opravdu odprostí od myšlenek na cokoliv jiného, protože když je někde ve stěně, v horách, na skále, na ledu, tak není opravdu čas myslet na cokoliv jiného.
1: Ano, já už vás nebudu dlouho zdržovat, protože vím, že se chystáte právě do těch skal. Měli by přijet také vaši přátelé, na které se těšíte, takže si to tady asi pořádně užijete. Budete mít také čas sledovat ty filmy soutěžní?
2: Ještě jsem se úplně nestihla podívat, co je za filmy, ale spíš asi zajdu na přednášku nějakých kamarádů, kteří třeba měli výstupy v horách a mají přednášku. Třeba dneska odpoledne má Franta D'Agostino, má přednášku o lezení v Yosemitech, tak se plánuji jít podívat a pak tady budou 2 kamarádi z Itálie, velmi známí lesci, mít přednášku zítra večer, tak to možná taky.
1: Děkujeme, přejeme krásný pobyt tady v Teplicích a doufám, že se ještě během těch dnů uvidíme.
0: První host, Klára Kuželová, děkujeme.
2: Děkuju.
1: Krásný den.
2: Krásný den.

0: horolezecký filmový festival Teplice nadmetují a páteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. S námi je tu další host, ředitel festivalu Petr Kašpar, zvaný Peters. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Ahoj Petře, ano, prezident festivalu, který už to má všechno řadu let pod palcem, ano.
1: Teplický Bartoška mi říkají.
2: Tak. A to je hezké. Tak myslím si, že zatím naprostá spokojenost, protože včera slavnostní zahájení, už jsme také měli možnost vidět ten úvodní film, který mapoval minulý ročník tady. Krásný, také v tvé režii, když to takové bylo producent, ano, abych byla přesná.
1: Je to taková myšlenka, už je to vlastně druhý film, který mapuje naše hlavní hosty při pobytu tady na festivalu. A jo, je to velice intimní portrét vlastně leskyně Niny Kapres, která tady měsíc žila v kamionu, lezla a trávila tady s náma veškerý čas a jako vegetariánka a veganka s náma pekla špekáčky a tak. Takže.
2: Velice hezký film, vřele doporučujeme. No ale teď tedy jsou tady ty další soutěžní snímky, o nich budeme mluvit za malou chvíli s Pavlem Sladkým, který je členem poroty. My se budeme teď asi ptát na to, na ty nové věci, které tady jsou v letošním roce, na co se můžeme těšit, na co můžeme pozvat. Já už jsem říkala, jsme na začátku, je tu pátek, festival trvá až do neděle, takže co bys doporučil jako ředitel festivalu?
1: Tak určitě to jsou přednášky hostů. Přednášky hostů, to je asi to nejzajímavější, je to sdílení lidských příběhů. Máme tady legendárního lesce a fotografa Heinze Caka a mladou krev James Price, který vlastně je to mladý anglický lezec, žijící ve Francii, ale hodně času tráví vlastně v Karakoramu v Pakistánu a hodně tam jako tráví čas s tou komunitou pakistánskou. Kamila Moroni, italská leskyně, účastnice olympijských her, tak ta se zase věnuje vysokým stěnám a lezení prostě takovejhlech jako divočin. No a pak samozřejmě to tradiční program, bouldrové závody, trickline show, program, doprovodný program v parku. No a za mě asi jako takové děťátko naše tady letošní, a to je test centrum na statku, což je vlastně prostor určený k otestování lezecké obuvy, lezeckých chytů, domácích prvků na posilování a trénink, a na to se já moc těším.
0: Mm-hmm. Já teď jenom jsem si všiml, nechci tě zneklidňovat, ale na elektrokoloběžce, na které jsi přijel, před chvílí odjel nějaký chlapík, tak doufám, že to byl někdo z tvých kolegů, že to nebyl zloděj, který by v přímém přenosu.
2: To se odjel. Tady nemůže stát.
0: Ne, to bylo to kolega asi.
1: No, pro mě je jako daleko smutnější, že tady teď budu muset chodit pěšky.
2: Jako. Ta atmosféra je tady báječná, i to včerejší zahájení, no a nejen včerejší. Ve středu Police Symphony Orchestra, což teda jsou také takové nové věci. Dan Barta, proto jsme si ho dali teď před malou chvílí do našeho playlistu, protože to bude také jeden z hlavních hostů v tom kulturním programu.
1: K té Police Symphony Orchestra, to je hrozně krásný spojení, protože já jsem je viděl loni v Praze na koncertě, byl jsem z nich úplně jako hotovej, když to takhle řeknu. A pak mi došlo, že vlastně zakladatel festivalu našeho Míra Šmíd je jako pocházel z Police nadmetují. Říkám si, myslím si, že je na čase, aby se propojily dvě jako nejvýznamnější instituce prostě tady na Broumovsku a v Královéhradeckém kraji, a to je horolezecký festival v Teplicích nadmetují Police Symphony Orchestra. Takže ano, ve středu byl naprosto úchvatný koncert v Adržbachu a bylo to velký a silný.
2: A ten Dan Barta, ten bude zítra?
1: Dan Barta je zítra. Perličkou je, že v kině máme nového moderátora Ondru Havlíka Andrewa, který je spolu muzikant, beatboxer a muž mnoha profesí a mimo jiné i Danův jako spoluhráč, takže myslím si, že Dana Bartu uvidíme v pozici, jakého moc neznáme.
2: Takže se těšíme, srdečně zveme všechny. No, co tě čeká teď?
1: Hledání
2: koloběžky.
0: No, to takový černovlasej chlapík, tak čtyřicátník a to ale tamhle doprava.
1: Myslím si, že ještě trošku tady poladíme ten program, no a pak mě čeká to, o čem je tenhle festival, a to je setkávání s přáteli, kamarády, partnery festivalu a doufám, že bude i čas třeba se podívat na nějakou přednášku.
2: No já si myslím, jak jsi říkal včera, že až festival v neděli skončí, budeme znát, kdo má toho Boryše, takže už se začne přemýšlet nad dalším ročníkem, anebo dokonce už máte nějaké tajné tipy pro ten další ročník?
1: Tipy máme, ale Teď asi počkáme, jak dopadnou taková ta věc, co nás čeká v říjnu, což jsou volby, ale myslím si, že by to nemělo změnit běh festivalu. A jo, já mám jako 2 roky dopředu festival naplánovaný, co se týče hostů, takže jako ten plán je. Takže,
2: ano, ano. Tak takže přejeme, ať to všechno klapne. Teď je tu ten 43. ročník, přejeme hodně štěstí, hodně přátelských setkání a tu pohodu, která tady každoročně vládne.
0: Tak to byl náš další host, ředitel festivalu Petr Pítr z Kašpar. Děkujeme, ať se vše vydaří.
2: Hezký den.
1: Na shledanou.

0: to líbí, no.
1: Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují, sedíme přímo před kinem a přinášíme vám rozhovory se zajímavými hosty, seznamujeme vás s programem festivalu a teď je mi ctí, že můžeme přivítat jednoho z porotců a tím je filmový publicista a také rozhlasový tvůrce Pavel Sladký. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj a děkuji za pozvání.
3: Dobrý den. No Pavle, vy, jak jsem se dívala, tak vy na svých stránkách máte koukám na filmy, píšu o nich, mluvím o nich a cestuju. Takže začneme u toho cestuju. Kdy jste cestoval naposled? A kam? Kromě tedy těch Teplic, kde teď trávíte čas?
2: Taková nějaká větší cesta, poslední, kterou mám za sebou, byl můj návrat do Maroka, kde jsem byl po čtvrté a tentokrát s celou rodinou. A cílem, protože to byl už jarní výlet, byl hlavně jih Maroka, ta pouštní část země, plus návštěva některých z těch vyhlášených měst a hodně jsme si to užili.
3: Já mám takový dojem, že celý tenhle ten festival je hodně o těch rodinách. Před malou chvílí Klára Kuželová také říkala, má pětiletého syna, se kterým cestují a tak. Není to asi až tak jednoduché, ale o to větší je to zážitek.
2: Pro mě cestovat s dětmi, zvlášť když byly úplně malé, byl úplný game changer. Bylo to i pro mě hrozná změna toho, jak se hlavně třeba na přírodu a na to, jak se v ní pohybujeme, dívám, a znamenalo to pro mě velké zpomalení, větší rozvíjení citu pro detail třeba v té přírodě a bylo to pro mě jako skutečně zásadní věc, to, že jsem začal cestovat se svými dětmi.
3: Před malou chvíli jste se tady s Jiřím bavili o tom, že máte chalupu nedaleko tady v Božanově, takže jo, vy jste vlastně doma.
2: Já zapouštím tady kořínek na Bromovsku, je to tak?
3: Teprve zapouštíte?
2: No, je to teprve pár let, co tady jsme, ale jako hodně se zžíváme jak s krajinou, Bromovské stěny máme kousíček, tak s místními lidmi a tak je to pro mě taky nějaký další jako posun v životě.
3: Tady na festivalu v roli porotce jste podruhé. Pojďme tedy k tomu soutěžení, které v neděli vyhodnotíte. Podle čeho vy hlavně hodnotíte, když se na ty filmy díváte a jak hodnotíte ten letošní ročník?
2: Je to hodně pestrá nabídka, co letos Teplický festival má. Jsou tam filmy jak o lezení, tak o dalších sportech souvisejících outdoorových, ale je tam lezení třeba všeho druhu, na ledu, na skalách, ve velkých horách, ale třeba taky na stromy. Je tam film o expedici na Papuu Novou Guineu, kde se leze na velice specifické, obrovské stromy, který je skvělý. Já se nesnažím k těm filmům přistupovat a priori s nějakým kritériem, spíš čekám, co mi nabídnou. Jsou tam jak filmy, které se ještě vejdou do krátkometrážní stopáže, to znamená, že mají většinou něco těsně pod půl hodiny, typicky kolem 25 minut jsou ty outdoorové filmy, ale potom i několik celovečeráků a budeme udělovat hned několik cen, takže budeme mít příležitost ocenit jak lezecké filmy, tak filmy s jinou sportovní tematikou a ocenit třeba filmy, které kladou větší důraz na ochranu přírody nebo na environmentální témata, některá zase víc na tu sportovní stránku, takže se těším, protože z loňské zkušenosti můžu říct, že to byl boj. Porota je čtyřčlenná a stáli jsme 2-2 proti sobě a nemohli jsme se dohodnout na tom vítězném filmu. A trvalo to asi 2 hodiny, tak doufám, že se letos takhle střetneme tvrdě zase.
3: Ano, ano. Čtyřčlenná porota. Vy už máte jasno?
2: Já už mám celkem jasno, nebo mám takový okruh favoritů, se kterým do té debaty půjdu, ale jsem strašně zvědavý, co ostatní porotci, porotkyně ještě nabídnou, namítnou, co třeba budou spochybňovat nebo naopak vyzdvihovat na těch.
1: Takže je někdy to jednání poroty, nechci použít slovo bouřlivé, ale takové akční, jo?
2: Jo, já bych bouřlivé bych taky neřekl, ale nikdo nechtěl ustoupit, takže to byl boj o každý argumentační centimetr a my jsme v loni vlastně ocenili snímek, který lezení trochu oslavoval, ale zároveň i docela problematizoval, protože byl o japonské dívce, která leze sice s obrovským talentem, ale taky s obrovskou disciplínou, až takovou trochu nelidskou. A ta stinná stránka toho sportovního výkonu v tom filmu byla obsazena taky, takže jsme se bavili o tom, jestli dát cenu na lezeckém festivalu filmu, který to lezení vykresluje vlastně docela ambivalentně.
1: Tak a jestli se nemýlím, 10 hodin musíš být už na zasedání poroty?
2: 10 hodin se do toho pustím.
3: Tak jsme si vás na chvilku ukradli.
1: Děkujem. To byl Pavel Sladký, jeden z porotců 43. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují, odkud pro vás vysíláme 3-hodinový přímý přenos.
3: I vám přejeme krásný pobyt tady v Teplicích.
2: Na shledanou.
1: Díky.

0: 9 hodin 32 minuty, posloucháte páteční Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, tentokrát z Teplic nad Metují, z dalšího ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a po ladině pravici už sedí náš další významný host.
1: Ano, je to Jan Bloudek, kterého jsme viděli včera na pódiu, protože kromě slavnostního zahájení se také udělovaly dvě ceny Českého horolezeckého svazu a Jan Bloudek je předseda Českého horolezeckého svazu, ale také vášnivý horolezec, fotograf, potápěč a tak dále. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Tak začněme tedy tím ohlédnutím za včerejškem, protože vy jste udělovali dvě, jak se tomu řekne,
2: čestné členství.
1: Ano.
2: Ano, byla to včera premiéra, protože bylo to poprvé tady na festivalu v Teplicích, ve slavnostní atmosféře. Byli jsme rádi, že to takhle pěkně vyšlo, protože předtím to čestné členství, ono ani musí rozhodnout valná hromada a neměli jsme k tomu takovou tu slavnostní koncovku, která byla tady. Měli jsme dva oceněné a bylo to takové jako pěkně spárované, protože jeden byl horský lezec Silva Tala, který byl první Čech, který vylezl na 8000, a druhý byl Herbert Richter, což je SAS, ale působil v Čechách a Herbert Richter byla možná nejvýznamnější pískařská osobnost svojí generace, takže dělal první výstup i v Čechách a to čestné členství se uděluje za přínos k rozvoji lezení, horolezectví, za mimořádné výkony. Je to takové celoživotní ocenění, většinou to dáváme v souvislosti s nějakým životním jubilem, takže jsme tady měli takovou sestavu pěknou, kombinace hory pískovce.
1: No Herbert Richter mluvil česky, snažil se o to a bylo to velmi dojemné, když řekl, kdy dostal od vás to čestné členství, že mu, jak to říkal, teče voda po tváři.
2: Že už mám blízko k vodě.
1: Má blízko k vodě, ano, tak to bylo přesně. A my, samozřejmě, bylo to velice, velice hezké a je vidět, že si toho oba pánové nesmírně vážili. Pojďme tedy teď k tomu vašemu svazu, protože toto byli ti, kteří dali lezectví, horolezectví celý život. Co v současné době? Co ti mladí? Protože já tady vidím samé celé rodiny, vaše celá rodina také vlastně se věnuje tomuto sportu.
2: No, ono se to hrozně změnilo během posledních nějakých 15 let s tím rozvojem umělých stěn, protože dřív horolezectví bylo takový sport pro drsné horaly, bylo to považováno za nebezpečný sport, vlastně ještě před nějakými 15 lety jsme měli asi jenom 8% mládežníků a byly to jenom děti členů, že když si někdo dovolil sebou vzít děti na skály, ale rozhodně to nebylo tak, že by tam mohly přijít nějaké děti zvenku, zatímco dnes už těch dětí máme prakticky polovinu všech členů, to se obrovsky změnilo, protože ten zájem o umělé stěny je veliký a vlastně je to nová příležitost pro mládež. Trošku je tam potom problematický ten přechod mezi stěnou a skalami, když ty lidé, kteří z té stěny třeba mají výbornou kondici, mají natrénováno, přijdou na skály a možná nemají dost těch zkušeností s jištěním. Ono i na těch stěnách ty zkušenosti s jištěním bývají někdy trošku s otazníkem, takže pořád tam ty bezpečnostní otázky zůstávají, ale vlastně přesouvá se to těžiště členstva směrem k mladší generaci.
1: Kdybychom si zastavili u vás tedy tady a u Teplic, jste tady s celou rodinou nebo jste přijel sám?
2: Jsem tady s manželkou.
1: S manželkou.
2: A syn dorazí později.
1: Takže opět to bude celá rodina.
0: Zbyde i čas na to jít do skal?
2: To ještě nevím. No. Snažím se pokaždé se do skal dostat, ale někdy těch povinností je tolik, že to nevyjde. Musí taky to počasí vyjít. Myslím, že bude počasí na skál jenom dnes a zítra už to nepůjde. Tak že ještě nevím.
0: Tak to byl náš další host Jan Bloudek, šéf Českého horolezeckého svazu. Děkujeme, že jste si udělal čas.
1: A krásný pobyt v Teplicích, nashledanou.
0: Tak a pro ty z vás, kteří jste přišli k rádiu později a říkáte si, co to tam je za hluka, občas tam projede nějaký auto, tam troubí a vlak tam houká, píská, tak vězte, že vysíláme z Teplic nad Metují, jsme přímo před kinem a máme pro vás přímý přenos z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu.
1: No ale protože je 9 hodin a 36 minut a nás čeká 9. hodina a 45. minuta, na kterou mnozí z vás soutěžících velice čekáte, čeká na zámecké léto, tak my se na čtvrt hodinky odmlčíme. Než se odmlčíme, tak bych ještě přečetla jeden hezký dopis, který nám přišel během tohoto týdne. Vážená redakce, jako milovníci milovník historie vám všem děkuji za letošní program zámeckého léta. Je to mimořádně povedený pořad. Budu se těšit na podobné příští pořady. Všem vám držím palce. Irena z Pohoří u Dobrušky. Hezký zbytek léta vám všem v redakci. Takže za toto mnohokrát děkujeme. Ano. Předáváme pozdrav i do Prahy, odkud se zámecké léto vysílá. No a my se tedy teď na chviličku odmlčíme a po 10. hodině už máme připravené další hosty a ta naše soutěž, věřte, nevěřte, věřte tomu, bude stát také za to a budeme pro vás mít krásné ceny. Tak zůstaňte naladěni na Český rozhlas Hradec Králové.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hámecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek, už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit, čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku, řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě, pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí a pozor, potom přijde to hlavní a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali, tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní, mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen, dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třešť. Je to pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, a ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Lárišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2: Zámecké léto. Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já se přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No, teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?

0: to vyšlo.
1: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte, začátek, polovina, konec.
0: Konec.
1: Je to tak? Ano, jste v našem finále. Já vám přidám tu pětku do losovacího osudí. Ano, to trochu z výšky. A teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava. Takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu, v neděli nás čeká ještě zámek Lnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech, další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: války na silnicích. Zemřel norský král Harald V. Hradečtí fotbalisté neprošli do hlavní fáze konferenční ligy a dnes místy čekáme bouřky. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné dopoledne. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
1: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
0: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let. Oznámil to královský palác. Oblíbený panovník vládl přes 30 let.
2: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Utøya. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Kvůli špatné kvalitě vody dnes končí koupací sezóna na přírodním koupališti Dolce u Trutnova. Voda tam už není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je i na dalších místech v kraji, například v oborském rybníku v Vinolicích, říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
3: Upozorňujeme proto na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže a po koupání se proto doporučuje osprchovat v místě čistou vodou. Na koupališti Vrchla Bývej splachy prokázaly výsledky rozboru vody její zhoršenou jakost. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové podlehli Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení a do hlavní fáze konferenční ligy se nepodívají. Radostnou euforii zažili v nastaveném čase, kdy Darida posunul golem utkání do prodloužení. V něm ale v posledních vteřinách rozhodl z penalty hostující Dezer. Zklamaný byl po utkání i stoper Filip Čihák.
4: Jsem prostě věřil v to, že doma je uděláme. Nějakým způsobem to tam prostě bylo. I když jsme vyrovnali 24., tak jsem věděl, že tom prodloužení na ně máme. Prostě bez těch gólů se to dělá složitě. Ne? Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti od západu a večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách naměříme maximálně 23. Vítr bude mírný jihovýchodní, v Krkonoších čerstvý, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer se změní na západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do stromu na okraji Vyhnánova na Rychnovsku. Projíždíte tam s opatrností, na místě jsou záchranáři.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte páteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové s Ladou Klokočínkou a Jiřím Kánským. Sedíme přímo před kinem v Teplicích nad Metují a sledujeme pro vás vše, co se děje na právě se rozjíždějícím 43. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu.
7: Počasí je tady krásné, svítí na nás sluníčko, ale také hodně tady fouká, takže doufám, že nám ten scénář a všechny ceny, které máme připravené do soutěže Věřte, nevěřte, což jsou nádherné kalendáře od Honzy Trávy. právě trávnička nám neuletí. Toho už jsme tady také potkali, takže v 9 hodin 20 minut si budeme povídat o Nepálu, také o Miri, o jejím úspěchu, což je jeho partnerka, která měla skutečně letos velice bohatý rok, no ale nejen to, zasoutěžíme si také s ním v soutěži Věřte, nevěřte. No a na místě máme i našeho reportéra Václava Plecháčka, který nám slíbil, že se bude pohybovat ne tady před kinem, ale že se podívá na bouldering, možná do skal, uvidíme, kde se ptoulá. Takže za malou chvíli se ho na to také zeptáme. Budeme rádi, když zůstanete s námi páteční Habaděj, jak jste slyšeli, opět na cestách a báječnou atmosféru tohoto festivalu vám chceme přiblížit až do té 12. hodiny. Tak hezký poslech.

0: 10.08, Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují a páteční Habaděj. A my jsme před chvílí s Ladou Klokočníkou slíbili, že se podíváme, co teď v těchto chvílích tady probíhá. Tak Lado, mám začít kinem?
1: Začni kinem, sedíme před kinem.
0: Takže první filmový blok můžeme. Vlastní stezkou, pak Písně a květiny a třetí film Half Dartback a Half Nobody. Ale v 11 hodin to ještě stihnete. V 11 hodin začíná filmový blok, kde budou dva filmy, Hvězdy tradičního lezení a Křídla odvahy.
1: No, také jsme říkali, že novinkou letošního festivalu je talk show Tomáše Etzlera. Ten už také pravidelně sem jezdí, velice známý reportér a také milovník hor.
0: A to je Lado na statku tuž.
1: To bude na statku a jako hosta teď v 10 hodin už má tedy rakouského horolezce, filmaře, fotografa a horského vůdce Heinze Zacka. To je jedna z hvězd tohoto festivalu. No a potom bude mít horolezkyni Camilu Moroni a nebo britského alpinistu Jamese Price. To jsou ty hlavní hosté letošního festivalu.
0: A ještě pozveme do amfiteátru. Tam začne v 11 hodin filmový blok. Tam budou dva filmy, Ondrova hvězda a Velká teplická bejkárna. A ve 13 hodin přednáška Daniela Polomana ze života ultrapaka.
1: Ano, kdybychom to takhle jmenovali, byli bychom tu hodně dlouho, protože ten program je nabitý. Toto jsou jen ty nejdůležitější události. No ale my jsme vám slíbili, že také máme na místě našeho reportéra Václava Plecháčka. Nevíme, kde se nachází, protože se tady mihnul kolem té 9. hodiny a řekl: ano, po 10. jsem připraven. Takže Vaško, slyšíme se. Ahoj.
2: Slyšíme se výborně, ahoj, jsem vlastně jenom kousek od vás, pár stovek metrů od toho festivalového centra dění. Já jsem v parku. Dívám se tady, jsem u té hlavní lezecké stěny a dívám se na právě probíhající český pohár v boulderingu. Momentálně o co nejlepší výsledky tady usilují lezci do 15 let, ale je to zábava, jsou hodně vysoko a samozřejmě desítky lidí přihlíží, jak jim to jde, jsou to rodiče nebo třeba závodníci další, fandí jim, povzbuzují je, takže kdo chce vidět lezení na stěně, tak by rozhodně měl přijít právě teď sem. Atmosféra tady skutečně bývá každoročně skvělá. Kdo tady v parku vydrží do večera, může se těšit třeba na přednášku Heinze Zacka nebo finále na trikleně, to je to lano natažené mezi stromy. A musím říct, že je skutečně neuvěřitelné pro mě, co ženy a muži na té tenké pásce dokážou. Pozdě večer potom tady v parku koncert kapely Kohout Plaší smrt. Koho by se nebavilo jenom dívat, tak může zkoušet lezení na rychlost na spárovém trenažeru, to je asi 50 metrů tady za mými zády. Je připravený workshop spárového lezení. Motají se tady lanové hlavy a tím se jí přispívá na dobrou věc. Je tady soutěž, výstup po laně na čas a tady kousíček po mé levé ruce, tak tam už jsou skutečně natažená ta lana a momentálně na nich řádí malé děti. Ty samozřejmě nepředvádí žádná selta a podobné věci, ale tak zkrátka chodí potom laně a zkouší, jak daleko jsou schopni na to, jak kývající vlastně se na té kývající se na tom laně, jak daleko dojít. No a koho by to nebavilo, vy jste, myslím, nezmiňovali školu, tak tam vlastně filmové bloky a rozhodně, kdo sem zajde, tak buď tady, anebo kousek odsud se rozhodně bavit nebo nudit nebude.
1: Ano, Ado, ty jsi tady s dětmi a tak by mě docela zajímalo, jestli už tě to trošičku v tom parku nezlákalo, protože skutečně, kdo tam přijde, tak to velmi láká slézt si třeba tu stěnu, vyzkoušet si to, co tam umějí ti zdatní sportovci, takže co, zkusíš taky něco?
2: Já rozhodně ne. Moje ty děti, jako tak ty samozřejmě se tady baví, netroufnou si na stěnu, na tu hlavní, u které jsem, tak to rozhodně ne. Ani to teď není vhodné, tam jsou skutečně závody, ale právě ta páska, po které se chodí mezi stromy, tak ta je pro ně obrovským lákadlem, tu si vyzkouší každý rok a pak jsou tady samozřejmě i ty menší lezecké stěny a tam si myslím, že se vlastně každé dítě od 5 do 15 let vyřádí.
1: Báječná atmosféra v parku můžeme potvrdit, protože jsme tam byli už včera večer a ještě v těch 10-11 hodin tam malé děti slezaly ty menší stěny, což bylo obdivuhodné. No v každém případě si to tam pěkně užijí, no a můžeme si slíbit, že tedy budeš pokračovat v tom putování po Teplicích a že se nám po 11. hodině opět přihlásí z některého zajímavého centra.
2: Přihlásím se 100% a to z takzvaného statku, kde se odehrává letos velká část festivalového dění. Je tam novinka, test centrum, víc o tom budu mluvit zhruba za hodinu.
0: Výborně. A já jenom pro zjednodušení pro naše posluchače, pokud se chystáte do Teplic nad Metují, tak v kině a v amfiteátru amfiteátru začínají filmové bloky a přednášky v liché hodiny a ve škole a na statku v sudé hodiny.
1: Tak a na statek se chystá Václav Plecháček, kterému děkujeme, přejeme krásný den, protože si myslím, že i ty si to dnes patřičně užiješ, i když v tom pracovním. Měj se hezky a těšíme se za hodinu.
2: Já taky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: dalším hostem Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují, odkud pro vás živě vysíláme, je Honza Tráva Trávníček, známý český výškový horolezec, cestovatel, skialpinista a geograf. Říkám to dobře, jsi geograf taky?
1: Ahoj.
2: Ahoj. Jo, geograf taky, ale primárně spíš geodet. No.
0: Geodet.
1: No ty
0: geodet,
1: rád říkáš kopcolezec, stále no. To máš rád, tohle slovo.
2: Hele, přece si na starý kolem neskazím image, abych to změnil. Takže jo.
1: No, jsme velice rádi, že jsi na nás udělal čas, protože s tebou bude i dnes soutěž Věřte, nevěřte. Před námi tady tři krásné kalendáře, které dnes věnujeme. Takže budou hned tři soutěžící, které odměníme. A my tady pak máme pro toho prvního ještě nějaké další ceny, o kterých budeme mluvit potom. Ale já bych ráda začala tím tvým životem současným, protože o tobě už víme z minulých setkání, že máte v Nepálu hospůdku, že tam jezdíte, je to váš druhý domov a teď slyšíme ty hrozné zprávy, které přicházejí. Co to s tebou a s Miritvou partnerkou, která tady také bude a o které budeme mluvit, dělá?
2: No, velký věci, jako protože není to tak, že bychom nebyli zvyklí na katastrofy jako v Nepálu. No, ta příroda je tam jako mocná, silná, to je jako všude asi, no. A čas od času se tohle věci dějou, ale tady to je v takovém rozsahu, jakože ty následky jsou hodně fatální, jako, a to není jenom vlastně pro tu zasaženou oblast, ale vlastně bude se z toho dávat dohromady celý Nepál jako dlouhou dobu. No a my jsme v první řadě jsme se snažili skontaktovat, že jo, samozřejmě naše známé kamarády, to asi dělá se přirozeně, že jo, jako každý to takhle udělá.
1: Oni chodí zprávy, že hodně turistů tam právě v současné době je v tom ohrožení a v kritickém stavu.
2: No, to sice jo, ale já mám takový pocit spíš, že vlastně teď těch turistů je spíš hodně nezvěstných. Mm-hmm. A naštěstí ještě není hlavní turistická sezona, ta začíná až po půlce září, takže těch nezvěstných lidí je tam vlastně málo, jako co se týká těch turistů, protože ta oblast je hodně navštěvovaná a já osobně si myslím, že vlastně budou hodně ještě teď jako mimo zasaženou oblast, že budou v horách, ale není s nima možnost jako jakéhokoliv kontaktu, jako ta infrastruktura je tam poškozená, takže to bude chvíli trvat, než se vlastně identifikují a najdou vlastně ty nezvěstní.
0: Ty jsi zmínil, že vlastně ještě není ta hlavní sezóna, nebo že teprve přijde, je třeba nějaká rada pro lidi, kteří se tam chystají?
2: Tak sledovat aktuální dění, jakým způsobem se to tam vyvíjí, ale tuto byla vlastně situace, která je naprosto nevyspytatelná. To vůbec nejde jako ovlivnit dopředu ani odhadnout. A ano, teď se tam vlastně zase tvoří nějaká ucpanina, jako když to řeknu úplně laicky, takže ta další vlna je možný očekávat, ale teď už vlastně to může být nějakým způsobem monitorovaný a řekl bych, že vlastně infrastruktura, která je tam teď poškozená, tak se do začátku té hlavní sezóny nějakým způsobem, aspoň trochu jako obnoví, protože furt pro Nepál je ten turismus jako zásadní zdroj jako příjmu do státního rozpočtu.
1: Vy se tam chystáte, ty jsi říkal už ve středu, opět do mého, možná prvního domova v současné době do Nepálu, takže co vás tam čeká, na co se těšíte, jestli se dá vůbec v současné době o něco o těšení mluvit? Ne?
2: No, jako teď nás čeká expedice na Manáslu, ale já právě nevím, jestli s partou, kterou tam jako mám, nebo máme, tak vlastně jestli budu hned odlítat do hor, jestli tam nějakým způsobem spíš jako nebudu zkoušet pomoci. A neříkám, že si vezmu jako do ruky krumpáč, jako já jsem jednak nešikovnej a jednak vlastně tady tuhle ta pomoc, kterou mi dneska i jako přes spousty zpráv a telefonátů nabízí jako spousta lidí i kolem nás, jako že teda nepojedeme na trek, nepojedeme do hor, ale radši tam budeme pomáhat. Ono to není tak úplně jako jednoduchý, protože tuhle ty věci se musí fakt jako koordinovat a vlastně mnohokrát jsem zažil, že vlastně ty místní záchranáři jako nechtějí se vlastně starat ještě pro lidi jako zvenku. Je to tak, když to nejsou profíci samozřejmě, jo. Takže na expedici, jako, která proběhne během září a pak tam zůstáváme vlastně na treky a starat se o ten o ten náš humbu, který tam máme, ať je to hospoda nebo hotel.
1: Jak se žije v Nepálu?
2: V Nepálu se žije krásně.
1: Rozveď to trošku.
2: Je to fakt moc příjemná země a žije se tam krásně kvůli těm lidem, hlavně kvůli těm lidem, kvůli těm úsměvům. A o to víc mě teď mrzí prostě, že ty úsměvy budou v tuto chvíli asi hodně smutný, no, ale jako to, co se vlastně stalo v Nepálu, kdyby se stalo tady v Teplicích nad Metují, jo, a v přilehlých údolích, tak je to katastrofa, jako myslím, neumíme pracovat. Myslím fakt, jako, že ta západní civilizace není nějakým způsobem jako připravená na tuhle ty věci. Asi mentálně, neříkám, že materiálově, ale mentálně, takže oni se z toho vylížou a určitě teda jako každá jakákoliv pomoc prostě je hrozně fajn a bude dobře, když prostě kdo může, tak jako tak nějakým způsobem pomůže.
0: Říká Honza Tráva Trávníček, další host přímého přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Po písničce si budeme s Honzou povídat dál.

0: 10:29, Teplice nadmetují Mezinárodní horolezecký filmový festival. Kdybyste slyšeli mě o 30 vteřin dříve, nebo Ladu, tak vás seznámím s novou modlitbou Lady Klokočníkové. Jeď, protože tady projížděl obrovský nějaký zemědělský stroj s přínesem. Dělal strašný randál a my už jsme věděli, že máme jít.
1: No, asi jsou už v plném proudu, takže i Teplicím se nevyhnou, ale v každém případě připomínáme, že naším hostem teď je Honza Tráva Trávníček, náš kamarád, horolezec, milovník přírody, milovník lidí a také organizátor řady krásných akcí. A já si myslím, Honzo, že jednou z těch nejkrásnějších v letošním roce bylo setkání s Reinholdem Messnerem.
2: No, já bych to asi nazval tak, jaký to je plnit si sen.
1: Ano, splnil si sen.
2: Jo. Bylo to úžasný, strašně náročný, nová věc úplně, to není tak, jako že bych eventy nedělal nebo nějaký jako větší akce, ale tuto bylo teda ještě úplně v jiném rozsahu, ale skvělý.
1: Jak se to stane, že se to podaří, že přijede, setkává se s lidmi, vypráví svůj životní příběh?
2: Tak to bylo hlavně díky Peťovi Horkýmu, který si už dlouhodobě vlastně nějakým způsobem domlouval tuhle návštěvu. Pak mě přibral ke spolupráci, přibrali jsme Bovotobuch s kluky, který nám produkčně vlastně pomáhali a stalo se to. No,
1: a největší zážitek pro tebe?
2: Pro mě? Mm-hmm. No, snídaně s Dianou a s Messnerem, mm-hmm. s Reinholdem. Jako, že to je
1: střeba, co si dává k snídaní?
2: Jako, že to, no, jsou jako nejí úplně, jako, že by byl nějaký zdravě, jo, takže to zase...
1: Ty jsi vegetarián, takže no, si to zaregistrovala
2: se, jo. Takže si odpovíte sami.
1: Jasně.
2: Jo, má rád špek třeba, jo, uh-huh. Šmarky, jo, takže...
1: To je náš člověk,
2: je to v pohodě,
1: no.
2: Je to naprosto v klidu, ale spíš jako, že vlastně jako ten osobní kontakt, jako my jsme měli možnost vlastně být s nima týden, strávit s nima i chvíle mimo ty velký sály a to pro mě bylo strašně cenný a dneska můžu říct, jako, že jsme se asi stali, jako ne přátelé na život a na smrt, že jo, to má nějakým způsobem jako, to chce určitou historii, ale je to bezva.
1: Dá se říct, že čím je člověk větší, významnější, tím blíž potom má k tomu srdci druhého?
2: Je v klidu. Jo, je to tak, že jako znám spousty jako hvězdiček, jako, který vlastně se chovají úplně jinak, ale tady to bylo naprosto v klidu se veškerou pokorou a respektem prostě k těm věcem, který dělá, který si zažil, takže jako pro mě velká osobnost, jako i přesto, že i historicky jako ve všech jeho názorech jsem se s nimi neshodnul, tak dneska můžu říct, že to má fakt jakoby v hlavě srovnaný a že vlastně to, co předává dál, tak jsou skutečně jako silné věci.
1: Mm-hmm. Byl ještě nějaký další splněný sen letošního roku?
2: No, tak bylo to vůbec to, že jsme se dostali do Nepálu i přes ty problémy prostě s letenkama, který byly jako na jaře, takže já jsem měl obrovský strach, jakože celá ta sezóna padne, že neuvidím zase kamarády tam, takže nakonec se nám to jako povedlo. No a užil jsem si relativně léto tady, takže docela jako dobrý a chodili lidi na přednášky, jo, byli jako spokojení dokonce i, takže jako jo, dobrý. A já si mě už začít jako maličkosti, jo, jako ráno vstát, že jo, a v klidu se narovnat, aniž by to bolelo, takže tak.
1: A jsou to víc ty přednášky a setkávání s lidmi, anebo máš čas také si vylézt nějakou tu skálu nebo horu?
2: Ne, to je právě super, že i ty sportíky se do toho dají přidat, no ono je to, jako já to do toho jako přidávat musím, protože je to pro mě práce, že jo, a chodím vlastně do práce, když jezdím lézt nebo běhám nebo jezdím na kole, tak to takhle jako je, no. Je to milý, jako je to milá práce.
0: Mě teď ještě napadá, jestli máš čas třeba zajít na nějaký koncert nebo na muziku, protože ty jsi byl svého času asi doteď v Plzni znám jako jak bych to řekl, hudební manažer, ty jsi dělal manažera kapelány.
2: Ano.
0: Mě už asi dvakrát, třikrát stalo, že když jsem mluvil s někým z Plzně, přišla řeč na na muziku a já jsem zmínil, že třeba jezdím sem, tak oni říkali, je, to znáš Honzu Trávnička, říkám, no jasně, znám. Jseš v kontaktu třeba s kapelama, se kterýma
2: jsi... No jasně, určitě, no, tak to hlavní vlastně byla Znouzecnost, se kterou se jako neustále potkáváme, Golda, že jo, basák, zpěvák vlastně, dělá i nějakou grafiku, takže jako furt jo, no, je to tak teď třeba vlastně Mardis, vypsaný Fixy zpěvák, tak mi byl na přednášce, mi hrál vlastně, jako jsem měl 50 let tour, takže jo, a Majstrštyk, která to mě teda hrozně bavilo, loni v létě jsem odletěl, jako moje uhlíková stopa, dobře, ale odletěl jsem do Londýna na Sex Pistols, že jo, na koncert, jo, takže to
1: bylo jako, si na to
2: a to bylo člověk. Skvělý, ale nebylo to skvělý kvůli té muzice, to znám, jo, že jo, už jsem toho zažil spousty, jako viděl jsem to a viděl a slyšel jsem toho fakt hodně, ale bylo to parádní, jak tam člověk vidí ty 70-letý pankáče, jako navlečený v těch hadříkách i pankerky. Jo, no jasně, jo, a to bylo to, jo, a teď ta energie tam jela, jo, tak to mě fakt hrozně bavilo. Jako.
1: Ano, o té energii jsou i Teplice, odkud pro vás vysíláme, Teplice nad Metují, no a protože je 10 hodin 35 minut, nejvyšší čas si zahrát písničku a potom nabídnout soutěž Věřte, nevěřte, a protože tu chybí tvá partnerka Miri a Miri měla tedy také parádní, nebo ještě má parádní rok, tak já si myslím, že kolem ní by se mohlo točit to naše další tak povídání.
0: On za zatím připraví otázku a dneska to možná můžeme lado okořený tím, že tam za kinem u těch stánků s občerstvením je hraje naše vysílání, tak třeba přijde někdo odpovědět a zrovna si tady vyzvedne cenu, že nebudou jen telefonické a mailové odpovědi, ale možná...
1: Ano, hrajeme tady všude, takže je to výzva.
0: Tak.

0: Věřte, nevěřte.
1: 10 hodin 38 minut. Teplice nadmetují přímo před kinem, kde začal včera v podvečer 43. mezinárodní horolezecký filmový festival. S vámi je Lada Klokočníková a Jiří Kánský a taky Honza Tráva Trávníček.
2: Tak a s ním si dnes zahrajeme o 3 nádherné kalendáře z Brusunové, Honzo. Je to tak, ano?
3: No, oni úplně nový nejsou, ale jsou
2: odpůjčky dobrá. Ono jsou tam zvláštní, ano.
3: No, my děláme nepánský kalendárium vlastně kvůli tomu, aby jsme byli zajímaví aspoň něčím. Jo.
2: Já si myslím, že i tímto.
1: Od půlky dubna
3: do další půlky dubna, no, podle prostě nepánského kalendáře. A taky já na konci roku nic nestíhám.
2: Ano. Prostě. Takže my jsme si řekli, že dnes budou 3 ceny, 3 soutěžící odměníme, 2. a 3. dostanou kalendář a první ještě tam přidáme ještě další 2 ceny, které jsou od Českého rozhlasu připravené.
1: K tomu dáme, tak je to kouzelné čtení od Alby pro děti, doprava, na téma doprava, je to samolepková knížka, interaktivní mluvící samolepky, která funguje pouze s elektronickou tuškou od Alby. A k tomu ještě 2 vstupenky na Martina Růžu v rámci koncertního léta na Orlici. Ten koncert bude 3. září od 19 hodin v areálu Slezské plovárny.
2: Tak to všechno dostane ten, kdo bude věřit nebo nevěřit. Já jsem říkala, že my si teď budeme povídat o Miri, protože s Miri se tu setkáváme také každý rok. Jinak přesně Miroslava Miri Jirková, partnerka Honzy Trávy Trávníčka. Už kolik let, Honzo, společně?
3: 12.
2: No. 12 let, no tak to už se známe hodně dlouho. Tak pojďme tedy možná nejprve k těm úspěchům, protože ona skutečně v letošním roce si vyzkoušela neuvěřitelné věci. A jednou byl ten maraton, o kterém budeme asi mluvit.
3: No, tak ona má za sebou jako velký věci, že jo, přestože nevylezla jako někdy na vrchol 8000, tak vždycky se jí něco potkalo jako špatně, ale to jako buď to byly vlivy zvenku, nebo prostě počasí, že jo, nebo prostě její jako poraněný koleno při pádu do trhliny. Takže jako těch zkušeností a má 2x vylezený Amada Blan, jo, ale chtěla si to užít vlastně něco trošku jiného a na základě toho, že tam vlastně běhají ten maraton naši nosiči, naši kamarádi. Řekl, už se chtěl s nima jako někdy zaběhnout, to jako by bylo hezký, tak se šla proběhnout. Jo. takže letos vlastně si splnila vlastně, já si myslím, že to není sen pro ní. Jako já bych tady, jako ono to zní hezky, jako splnila si sen, ale měla to možná se proběhnout bez toho, aniž by se tam v té oblasti starala o lidi, takže jenom ona vždycky říká, já jsem se tak jenom tak prohlížela jsem si tu krajinu, a to tak normálně mám málo času. Jo, takže jsem si to užila, no. A ona skutečně jako přiběhla s noblesou, musím říct. Jako, no.
2: Takže právě toho maratonu by se mohla týkat soutěžní otázka, jestli souhlasíš, tak rychle nějakou vymysli.
1: Honza Tráva Trávníček teď řekne, ve stručnosti nechci říct příběh, ale prostě otázku, na kterou vy můžete odpovědět buď ano nebo ne. A volat můžete na telefonní číslo
2: 726 46 46 46 anebo nám můžete samozřejmě psát na naši známou e-mailovou adresu hradec@rozhlas.cz studio@rozhlas.cz. Obě adresy jsou možné, takže pojďme na tu soutěžní otázku. Čemu by měli nebo neměli věřit naši posluchači?
3: Tak Miri vlastně skončila 2. na maratonu mezi vlastně zahraničníma holkama a myslíte si, vážení posluchači, že dokázala zaběhnout tento maraton pod 7 hodin?
2: Pod 7 hodin? Dobře.
1: Takže otázka zní, jestli Miri dokázala, a to je, Honzo, to je ultramaraton, říkám to dobře, nebo ne?
3: Ne, je to klasický 42.
1: No. Klasický maraton a otázka zní, jestli ho uběhla, Honza říká, že ho uběhla pod 7 hodin. Jo? A lidi mají říct si ano nebo ne.
3: Musíme, já neříkám nic, já se jenom ptám lidí, jestli odběhla pod 7 hodin.
1: Tak.
2: Ano, věříte tomu, že Miri odběhla maraton pod 7 hodin? Čekáme na vaše odpovědi. Pokud nám i připíšete to, jednak jestli jste v Teplicích byli nebo nebyli, jestli to tady znáte, budeme za to rádi, anebo jestli nám také napíšete, jaký máte vy vztah k horolesům, k filmům, zkrátka k tématu, o kterém si dnes tady celé 3 hodiny povídáme. Takže máte na to 2 písničky. Těšíme se na vaše e-maily, těšíme se na naše telefony a uvidíme, jestli už tam teď někoho máme. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
2: Haló. Dobrý den. A kdo nám volá?
4: Tady Monika z Novobydlíska.
2: Ano. A tak věříte Honzovi Trávníčkovi?
0: Já bych věřila. Nedokážu si to teda vůbec představit, je opravdu dobrá. Já bych si to nezaběhla, ale jako věřím.
2: Dobře, v Teplicích jste někdy byla?
0: Nikdy jsem tam nebyla.
2: Nikdy jste tu nebyla. Tak vás srdečně zveme. Je to tady báječné, užijete si to. Je tady tady obrovské množství lidí, na to upozorňujeme. Teplice hodně narostly, ale když sem přijedete ještě do 12 hodin, tak se třeba i pozdravíme.
1: A jen se zeptám, kdo se dovolal, prosím?
0: Monika.
2: Moniko, děkujeme, Monika, uvidíme, myslím, jestli jste udělala dobře, ale teď vám to ještě neřekneme. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: A počkáme si na další telefon 726 46 46 46. Kdo je tam teď? Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak Simono, věříte Honzovi, že tedy pod sedm...
5: Já že Miri
1: uběhla maraton pod 7 hodin.
2: Tak taky věříte.
1: Simona taky věří.
2: Že by maratonkyně. Věřila jste někdy nějaký podobný závod?
1: Jestli někdo nepřijde tady z Teplíčáku, kdo poslouchá odpovědi přímo sem k nám.
2: Nebyděla, takže my děkujeme. Ale věříte. Dobře, tak my také děkujeme. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Někdo do třetice.
2: A ještě jednoho posluchače. Dobrý den, další dáma. Jsou to samé ženy, Honzo. Ano, tak Jano, zdravíme vás. Odkud voláte vy?
6: Já volám ze Smidár.
2: Ano. Uběhla.
6: Jo,
1: tak.
6: A my jsme takovej 5 hodin.
1: Tak Jana dokonce typuje 5 hodin. Tak my si zapisujeme, že souhlasíte, že ano, že to uběhla pod 7 hodin. Děkujeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou. Víc telefonů nestihneme, takže teď už to bude na vašich e-mailech, můžete nám napsat. Jak jistě víte, máme tady 3 hlavní ceny dnes.
1: Jedna kalendáře od Honzy Trávy Trávnička, krásné kalendáře s fotografiemi z Nepálu a také tu hlavní cenu, kouzelné čtení od Alby pro děti, doprava. Je to knížka, která funguje pouze s elektronickou tuškou a jsou tam interaktivní mluvící samolepky a 2 vstupenky na koncert Martina Růži v koncertním létě na Orlici 3. září v areálu Slezské plovárny v 19 hodin.
2: Takže pište, čekáme na vaše názory, už se tady dívám do vaší korespondence. Za malou chvíli soutěž vyhodnotíme.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Věřte, nevěřte, soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové tentokrát z Teplic nadmetují z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a měli jste odpovídat na otázku, zda Miri zaběhla maraton pod 7 hodin.
1: Tak Stáňa nám napsala, dobrý den, od rána vás poslouchám a v poledne vyrážím do Teplic, jako každý rok, kde s vám věřím, těším se na vás. My na vás také, Stáňo. Pavel Sobotka, krásné dopoledne do Teplic. Dnes budu věřit, vůbec netuším, ale třeba se trefím. Potom tady je pan Tomáš, hezký den přeji, věřím, je to možné a každopádně je Borkyně, přeji krásné dopoledne a ještě alespoň jeden názor, který bychom mohli přečíst. Dobrý den, chtěla bych dát hlas, aha, tak to je do soutěže jiné, to je hlas pro hraběte Kinského, ale teď už tedy, protože máme tady naši šarmantní osobnost, která se nám do toho zatoulala, takže ještě jednou dobrý den, věřím a myslím na všechny v Nepálu, to nám píše Iva. Děkujeme za všechny reakce. Tak. Myslím, že těší i Honzu Trávu Trávníčka, který vás tady poslouchal a teď má nelehký úkol. Všichni věřili.
0: Všichni věřili.
1: Takže o to těžší úkol
0: takže
1: vybrat
0: třetího místa.
1: Třetí a druhé a první místo. Je to na tobě.
0: Ale to ještě ceny od Alby.
2: No tak jo, věřili, no. to je moc dobře. Jako
1: tak
2: no.
1: Se mi tady můžeš dívat no. Přes rameno.
2: To,
1: tady třeba,
2: vybereme.
1: Jestli paní Iva myslí na všechny v Nepálu, to
2: tak jo, tak je to vyšperkovaný ještě tuhle s tím posláním energie, takže
1: výborně, takže
2: krátek.
1: Paní Ivě posíláme kalendář, třetí místo. Teď tedy pojďme na druhé. Já tady otvírám ještě některé další hlasy. Tadyhle třeba pan Tomáš, co nám napsal pan Tomáš, to je ta Borkyně.
2: Jo, tak jako když někdo pochválí Miri, že jo, tak by měl dostat kalendář, to je jasný.

0: můžete těšit, ale chcete-li se setkat s Miry, Honzo, kdy bude mít tady setkání
1: se všemi? Jestli to bude slyšet přes ten vlak, tak ve 4 hodiny zítra vlastně v amfiteátru. Opakuju, ve 4 hodiny v amfiteátru bude přednášet o tom maratonu, má teď zlomené zápěstí, takže podpisovat se vám může levou rukou.
0: Srdečně zveme. A teď tedy, protože přijíždí traktor, tak se loučíme, bude 11 hodin a zprávy. Honzo, děkujeme.
2: O zprávách
1: za pozvání.
2: Přihlásíme.
1: Thank you.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Muzeum východních Čech svolalo jednání o výsledku průzkumu kuklenských rondelů. U pevnosti Josefov na dnešek připravují noc netopírů a dnes čekáme polojasno až skoro jasno a místy přehánky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad,

0: Ty spožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
1: Proti chřipce se v Česku podle Chlípka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné. Plánovaná stavba radiály Nová zelená v Hradeckých Kuklenách může ohrozit tamní víc než 6,5 tisíce let staré neolitické rondely. Potvrdili to archeologové z Muzea východních Čech. To teď svolalo jednání o výsledcích zatím posledního odborného průzkumu zasažené lokality. Zúčastnit se ho má vedení města i zástupci občanské iniciativy, která na záchranu rondelů sepsala petici. Říká mluvčí Muzea východních Čech Lucie Peterková.
2: V uplynulých dnech byl mediální prostor zaplněn celou řadou zpráv a informací týkajících se neolitických rondelů, ale ty vyznívaly poněkud protichůdně až zmatečně. Muzeum je jako odborná organizace, která stojí mimo veškeré politické dění před blížícími se komunálními volbami, vnímá jako svou povinnost věc nezaujatě, nestranně a odborně vysvětlit.
1: Jednání je podle Peterkové naplánováno na středu 2. září. Na Josefovských loukách u Jaroměře je na dnešní odpoledne a večer připravená noc netopírů. Žijí tu kriticky ohrožení vrápenci malí. Program přibližuje ornitolog Břeněk Michálek.
3: V 16 hodin začneme povídáním o dobrodružstvích s netopíry u nás i v zahraničí. Ukážeme si některé netopíry z záchranné stanice a o 17:30 se vypravíme za netopíry do podzemí. O 19:30 již budeme na Josefovských loukách provádět odchyt netopíru do sítí.
4: Sport.
1: Slavia už zná své soupeře pro základní část Ligy mistrů. V Praze bude hostit anglické kluby Arsenal a Aston Villa, španělský Villarreal a francouzský tým Lán. A čekají výjezdy na hřiště německého Bayernu Mnichov, portugalského Porta, tureckého Fenerbahce Istanbul a azerbajdžánského Sabaku Baku. O soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce bude jasno odpoledne. A čeští basketbalisté si zkomplikovali cestu na evropský šampionát. Na úvod takzvané předkvalifikace totiž prohráli v Belgii 81-90.
4: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne s přibýváním oblačnosti od západu a večer s deštěm nebo přehánkami. Místy bouřky ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně na 23. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní, v Krkonoších čerstvý, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu a biozátěž je dnes na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na trase mezi Všestary a Hradcem Králové. Na dálniční křižovatce se srazila dvě osobní auta. Dobře dojďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Páteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové z Teplic nadmetují přímo. Jsme asi 10 metrů před kinem, najdete nás tady v rozhlasovém stanu Ladu Klokočníkovou a Jiřího Kánského. Občas tady projede vláček.
6: No, občas. Dnes se na nás doprava spikla, ale doufám, že nás dobře slyšíte.
5: Ale máme pro vás velmi zajímavou tuhle závěrečnou hodinu dopoledního habaděje. Lado, kdo k nám přijde?
6: No, kromě toho, že zavoláme našeho reportéra Václava Plecháčka, protože by mě docela zajímalo, kde se nám toulá právě teď, tak jsme pozvali do vysílání provazochodkyni, slacklinistku Aničku Kuchařovou, kterou také už znáte z našeho vysílání. Velice pohnutý, bohatý život, krásný osud, takže o něm si budeme povídat v té dnešní hodině. Je tady taky, nevím, jestli bude čas, je tady další také velice zajímavá dobrodružka, takže doufám, že i tu budeme moci pozvat Viktorii Jiris.
5: Pozveme také Tomáše Čadu, který známá teplická postava, známý sportovec, který i během festivalu pořádá běžecké závody, takže nás pozve i na část, tuto část doprovodného programu na běh teplickými skalami.
6: Tak doufám, že všechno stihneme, tak přejeme hezký poslech, no a za malou chvíli už voláme Václava Plecháčka.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 11 minut po 11. hodině se vám opět hlásíme z Teplic nad Metují z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a Lada už je ve spojení s Vaškem Plecháčkem.
1: Ano, oba jsme ve spojení s Vaškem Plecháčkem, i když nevíme, kde se touláš, takže zdravíme, kde jsme tě zachytili, Vašíku.
2: Slíbil jsem, že budu na takzvaném statku, takže jsem skutečně tady. Kdo by sem chtěl zajít, protože tohle je prostor, který není tak dlouho v provozu v Teplicích nad Metují během festivalu, tak vlastně dá se k němu od kina dojít skutečně za několik minut, je to vlastně nad základní školou u areálu technických služeb, prakticky na dohled toho hlavního, té hlavní parkovací plochy. Kromě jiného je tady víc než desítka malých lezeckých stěn, pod nimi žíněnky, lezení si tady zkouší jak děti, tak i dospělí, zájemci si tady můžou vyzkoušet nejrůznější lezecké vybavení, je tady soutěž o nejsilnější leskyni a nejsilnějšího lesce festivalu, měří se maximální síla prstů, lidé si tady také můžou připomenout základní bezpečnostní pravidla pro lezení na stěnách a na skalách. K vyzkoušení je tady třeba posilovací deska, vhodná k protažení prstů a zahřátí před výkonem. Je toho skutečně hodně. Tady v tom vedlejším prostoru, to je další zastřešené místo, tak stále pokračuje talk show Tomáše Etzlera a Heinze Zacka. Hlediště je obsazené do posledního místa a samozřejmě těch besed nebo talk show tady bude přibývat. Ve 12 hodin další James Price, ve 14 hodin přednáška dalšího lezeckého mistra, abych tak řekl. No skutečně, kdo přijede do Teplic nad Metují, tak by statek rozhodně neměl vynechat.
1: Takže to je statek, no kam se chystáš teď? Statek jsme představili, park jsme představili, takže bude to spíš už teď nějaké takové to vyzkoušení, že si taky něco užiješ, anebo tady my se díváme na to náměstíčko, tady se to hemží lidmi, tady je tady narváno, když to tak řeknu, velcí zájemci o lezení, o krásný zážitek, tedy i z toho prostředí kolem kina, takže kam míří tvé kroky, protože mám dojem, že se přihlásíš ve 12 hodin do zpráv.
2: Nakonec se přihlásím až ve 14 hodin, aby přece jenom jsme měli malinko odstup od toho našeho tříhodinového vysílání. To znamená, ve 2 hodiny znovu popíšu, jak ta atmosféra tady na horolezeckém filmovém festivalu vypadá. No a teď se přemístím rozhodně zpátky do parku, protože tam ta zábava je opravdu velikánská. A je na co se dívat, tím neříkám, že tady na statku ne. No a po cestě se určitě stavím ve škole, připomínám, tam každou sudou hodinu je blok filmu, to znamená, vy, kteří přijedete do Teplic, chtěli byste vidět nějaký snímek a vlastně nestihnete jeho promítání v tom centrálním kině, tak se podívejte do programu, protože je velice dobře možné, že bude k vidění třeba o den později nebo o několik hodin později právě ve škole.
0: A v parku, jestli se nemýlím, Václave, tak tam už je od rána český pohár v boulderingu chlapci a dívky do 15 let, že jo?
2: Přesně tak. A ano. Já jsem před tou hodinkou zhruba dělal vstup právě přímo od té stěny. Je na co se dívat, i když jsou to vlastně teprve dospívající lesci, ale každopádně člověk vidí, co dokáží a chvilku jim závidím, že něco podobného neumím taky.
1: My podobně. Takže děkujeme mnohokrát, přejeme tedy krásný pobyt a ve 14 hodin tedy s Václavem Plecháčkem, naším reportérem z Teplic nad Metují, se můžete těšit opět na setkání. Měj se hezky a děkujeme.
0: Hezký den. Z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a už po písničce si budeme povídat s Aničkou Kuchařovou.

0: Teplice nadmetují a Mezinárodní horolezecký filmový festival. Po pravici ledy už sedí náš další host.
1: Aničko. Ana Hanuš Kuchařová, dobrý den, Aničko.
2: Dobrý den.
1: Takže já si myslím, že bez vás už by to nebyly Teplice nadmetují, kdybyste tady s námi nebyla.
2: Takový inventář.
1: Jsme za to velice rádi. No já se nejprve vrátím až do té středy, protože si vás také užili, když hráli Police Symphony Orchestra, takže vraťme se i k tomuhle zážitku, který i pro vás asi byl nový.
2: Jo, bylo to fantastický, já jsem byla úplně nadšená a vlastně cítila jsem se hrozně vděčná, že můžu být celého programu součástí jako takový předskokan, takže...
1: O čem jste vyprávěla?
2: Vyprávěla jsem o tom, že vlastně v posledních, já nevím, 15 letech jsem zažila takový dva druhy odvahy. Nejdřív jsem zažila odvahu posouvat vlastní limity a to bylo v době, kdy jsem chodila po slacklinách a po highlinách a jezdila jsem po celém světě a napínala jsem krásný obrovský liney a pak jsem měla nějaký zdravotní problémy a zažila jsem jiný druh odvahy, který ale podle mě není o nic menší, ale je neviditelný a je to odvaha zůstat v situaci, která je nám třeba nějakým způsobem nepříjemná a vlastně najít s ní nějaký mír nebo smíření a objevit nový možnosti, který ta situace poskytuje. Mm-hmm. A vlastně já jsem za to hrozně vděčná, za to, že jsem tohle zažila, protože díky tomu se mi jak kdyby začala jsem vidět i tu odvahu, která normálně bývá trošku neviditelná v přívězích jiných lidí a v osudech jiných lidí.
1: Co pro to člověk musí udělat, aby to našel? To bude asi těžký hledání.
2: To je podle mě dost individuální, ale myslím si, že každému smíření předchází to, že člověk nejdřív vyčerpá všechny možnosti.
0: Mm-hmm. Já jsem chtěl teďka jenom malinko odpočím. Já jsem, a netušil jsem to a stydím se za to, jsem zjistil, že vy jste vystudovaná architekt.
2: Jo, to jsem, no.
0: Teda smekám, protože já jsem byl na střední...
1: Takže paní inženýrka.
0: A inženýrka architekt.
2: Je to tak.
0: Já smekám, protože já jsem na střední škole měl takový problém s deskriptivou, že obdivuju každého.
2: Jo, ne. Podle mě každý je na něco jiného talentovaný a já jsem třeba zase měla dost velký problémy s českým jazykem.
0: Ale ptám se proto, jestli jako slacklinerka, anebo přitom, co děláte za činnosti, jestli ta architektura a nějaký pojem o prostoru, jestli to třeba pomáhá.
2: Jo, takhle, určitě to technické vzdělání mi spoustukrát pomohlo při napínání těch slackline, protože když člověk nějakým základním způsobem rozumí těm silám a není potřeba mít vystudovanou architekturu, ale vlastně nějaký takový jako technický přemýšlení u toho napínání těch slackline je potřeba, protože my musíme si umět zhodnotit, jestli třeba ty body, za který napínáme, jestli jsou dostatečně pevný. A třeba už jenom to, že vím, kolik váží kámen na metr krychlový, tak je prostě... Jednoduchá pomoc potom.
1: Vy jste začínala ve 22, je to tak?
2: Je to pravda.
1: Čím to, že v těch 22, protože tady vidíme ty děti už od těch 5 let, jak chodí po ty lajně, ale jsou to tady ty lajny nad zemí, jo, jenom kratince.
2: Vlastně ten slacklining se do Čech dostal, já nevím, kolem roku třeba 2006, 2007, takže já, když jsem začínala, tak tady ještě moc dlouho nebyl, to bylo v roce 2010 a já jsem to nejdřív začala, protože jsem se zamilovala do slacklinera, ale vlastně je to takovej sport, zrovna ten slacklining, který si myslím, že jde začít v jakýmkoliv věku. Ono se to nezdá, ale třeba když my mám kurzy slacklinový, tak tam jsou často lidi nad 50 let a úplně v pohodě se to naučí. Mm-hmm. Je to podobný, jako se naučit třeba jezdit na lyžích, nebo plavat, nebo jezdit na kole.
1: Mm-hmm. Vy jste se také vdávala ve výškách, ano, jaká to byla výška? To byl nějaký ten kilometry?
2: Ne, vůbec.
1: Nebyla?
2: Nevdávali jsme se v kilometru, nebo nebrali jsme se v kilometru. Bylo to tady v Čechách, bylo to vlastně v Tiských skalách, na věž Doga a bylo to asi, já nevím, tam je to nějakých třeba 20 metrů vysoko, nejsem si úplně jistá.
1: A teda ty kilometry ale také byly, ne? Někde v zahraničí?
2: Přibližně kilometr vysoko jsem chodila v Josemitech a v Norsku, ale popravdě ona, ta výška, za prvý se to trochu špatně měří a za druhý jako jako pro ten mozek je to trošku jedno, jestli se jde třeba 200 metrů vysoko anebo kilometr vysoko, jakoby už tam není takový rozdíl.
1: No, budeme si povídat i nadále, máme ještě chviličku času, takže teď si zahrajeme a potom se podíváme na ty současné radosti, protože máte 5letého syna.
2: Ano, je to tak.
1: Ano, a máte tady také manžela, takže na tu rodinu se zeptáme za chviličku.
0: Tak zahvízdal nám další váček, aby si pustíme písničku a pokračujeme ve vysílání z Teplic nad Metují.

0: 3 minuty před 11:30 je hostem živého vysílání z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují Anička Hanuš Kuchařová, přední česká slacklinerka a jak jsem před chvíli zmínil, vystudovaná architektka a jsme moc rádi, že si na nás udala čas.
1: Ano, během celé písničky Senzau na Dona se tady Jirka hned zajímalo ty další podrobnosti, které se architektury a toho lezení týkají. Bylo to velmi zajímavé, škoda, že jsme museli dát tu písničku. No ale já jsem slíbila, že se zeptáme na tu současnost. Co tedy teď, vy jste se zmínila, že tady byl nějaký ten zdravotní problém, který vás vlastně posunul někam jinam, takže čím žijete teď, jak to vypadá, ten váš rodinný život, protože máte 5letého Mikyho?
2: Jo, no tak mně se stalo, že vlastně jsem měla nejdřív nějaký takový únavy, něco jako únavový syndrom, nějaký takový autoimunitní onemocnění, ale po 2 letech se to zlepšilo a já jsem se vlastně ještě vrátila k lajnám, ale teďkon minulý rok v létě jsem měla znovu úraz na koleni a 3. operaci a vlastně spíš to vypadá, že už, nebo takhle, teď úplně nevíme, nikdy už lajny nebudu moc trénovat, jako sama, abych posouvala svoje hranice. Možná ještě na ně budu moc někdy jít do těch vejšek a možná už ne, ale přijde mi na tom super to, že já jsem se hrozně bála, že z toho budu prostě 2 roky smutná a tak, ale smutná jsem z toho byla asi 2 měsíce a teď už jsem zase zpátky mezi lajnerama, jsem tam pro ně nějaký lajny napínám, teď jsem měla vlastně, že jsem byla jako instruktorka pro International Slackline Association, jako instruktorka napínání highline pro vlastně jakoby mezinárodní tu komunitu. No a to, co mě si myslím hodně pomohlo s tím, abych to celý takhle jako vzala, tak je, jsou mindfulness meditace, kterým se poslední 3 roky věnuju a přijde mi to fascinující, jak to funguje, protože vlastně to, co jsem dřív zažívala na těch highlinách a pro co jsem si tam chodila, pro prostě nějaký takovej zážitek jako hlubokýho klidu, ale zároveň takovýho jakoby vzrušení, protože to je samozřejmě vzrušující chodit jakoby v těch vejškách, tak to samý teďkon zažívám doma v obejváku a přijde mi to jako takový vtip od života, že jsem prostě jakoby se harcovala po celém světě za těma zážitkama, který jsem klidně mohla zažívat doma na podlaze v tureckém Seru.
1: Tak, no to je krása. Tiše vám závidím.
0: To mi připomíná větu z jednoho románu Paula Coelha, Nikdy musíš jít až na konec světa, aby zjistil, že to štěstí tvoje, nebo to, co jsi hledal, bylo vlastně za rohem.
2: Jo, přesně tak.
1: No, pojďme k rodině, protože máte tady také manžela, vlastně, který tady také možná někde pracuje v současné době. Ano.
2: On vlastně mají se svým kamarádem značku na výrobu dřevěných chytů a takových naklápěcích lezeckých stěn. A letos poprvé je tady testovací centrum na statku lezecký, kde vlastně lezci, ať už ty profesionální anebo amatéři, si můžou vyzkoušet různý chyty. A přijde mi to skvělý, protože tady v Čechách je spousta výrobců toho lezeckého vybavení a vůbec jako i outdoorového vybavení. Ale já sama v tom teda cítím určitou jako hrdost, že vlastně tady v Čechách máme prostě tolik šikovných lidí, který se zabývají vlastně tímhle s tím sportem a který takovou tu jakoby ty šikovný český ručičky prostě vyvážejí do celého světa a vlastně ty chyty nejen jako, no prostě ty chyty od těch různých českých značek se prostě objevují na těch světových pohárech a na těch nejvyšších soutěžích.
1: A teď to můžeme vidět na statku.
2: A teď na statku si to každý může ošahat na vlastní ruce.
1: No pojďme ještě k Mikymu, kde máte toho, nepůjde, není někde také na ty lajně teďka.
2: Tak toho jsme nechali u babičky a moc si to tady užíváme, ale on si to užívá u babičky, takže je to
1: všechno. A chodí pořád taky na lajně už někdy?
2: Jo, trošku na lajně chodí a myslím si, že lezení ho baví ještě víc než ty lajny, ale myslím si, že je to logický, protože to lezení je takový přístupný dětem už třeba jako od 2 let nebo od 1,5 roku, prostě už tehdy to ty děti zajímá a jak vidějí chyty, když jsou nějaký jako menší a blíž u sebe, tak vlastně úplně od malinkýho věku děti můžou líst, když to ten slacklining je takový hodně specifický a většinou se ta komplexní stabilita rozvíjí až kolem 5. roku. Hmm. Takže proto to s tím souvisí.
1: Co vás čeká teď po tomhle rozhovoru?
2: Po tomhle rozhovoru se moc těším na to, že půjdu na několik filmů a na několik přednášek. Mám to zapsané v kalendáři, abych je neminula, ale hrozně se těším na Husopase. Pak se velmi těším na 3 slacklineový filmy, který tady letos budou a který jsem ještě neviděla. A pak bych chtěla vidět film s Ninou Capres a pak se hrozně těším na sobotní koncert Dana Barty a Andrewa a na finále v Boldrech, který bude předtím.
0: Těšíte se dobře, protože film s Ninou Capre jsme s Ladou včera viděli a je to úžasný.
1: No, myslím, že i ty další, my bychom chtěli stihnout toho Husopase.
0: Ano.
1: To vypadá jo, velice lákavě, takže doufám, že ho
0: taky Gustu ve filmu.
2: Jo, a Gustu, no, to
1: vypadá
2: bohovsky.
1: Dobře, takže my mnohokrát děkujeme. Anička Hanuš Kuchařová byla naším dalším hostem, přejeme krásný pobyt tady a těšíme se třeba někdy v naší rozhlasové kavárně, slibujeme si to už dlouho.
2: Slibujeme si to už dlouho a já se na to hrozně těším.
1: My taky.
2: Děkuju.
1: Děkujeme, na shledanou.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Jirko.
1: 11 hodin 42 minuty a my už pomalu finišujeme páteční Habaděj s Teplic nad Metují z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a my jsme hovořili o filmech, o programu v kině, na statku, v amfiteátru, v parku, ale ten program je daleko bohatší a o další části, řekl bych sportovní části, si budeme povídat s Tomášem Čadou, předním českým lezcem, cyklistem i bývalým reprezentantem v lezení. Běžec, cyklista, lezec, já bych asi na něco zapomněl. Tomáši, vítej, ahoj.
0: A já bych dodala ahoj. Velký pohodář.
2: Ano. Ahoj, no nevím, jestli velký pohodář a těch sportů, jako co jsi jmenoval, tak dělal jsem různý věci, no a snažím se dělat furt něco.
0: A proč to člověk dělá?
2: Proč to člověk dělá? No, tak má z toho dobrý pocit, určitě nějaké ty endorfiny, které se u toho sportování vyplavujou, tak jsou příjemný, že jo, takže to je asi taková první věc, ten dobrý pocit z toho, že člověk něco pro sebe dělá a je to super jako výplň volného času, takže sportování rozhodně doporučuju každému a samozřejmě já jsem příznivec z toho sportu v přírodě, takže mě to jako jsem stará generace ještě.
1: Tak a teď k tomu, co jsem naznačil před chvílí, bude opět běh Teplickými skalami?
2: Tak běh Teplickýma skalama vlastně už za Mirka Šmída jsme začali s ním a 33. ročník už letos se uskuteční, takže bude. A je to La Sportiva Cross, vlastně hlavní závod na 9 kilometrů a Buffo Cross, to je závod pro děti, pro mládež na okruzích, je to v neděli a v 9 hodin vlastně startuje ten hlavní závod, kdy se běží Teplickýma skalama.
1: A můžou se ještě přihlásit běžci, kteří teď nás poslouchají?
2: Přihlášky jsou stále otevřený na stránkách sportchallenge.cz, takže se dá přihlásit v podstatě ještě i na místě v nejhorším případě v neděli ráno.
0: Jirka si uvažuje, že by se přihlásil, jak tak slyším.
1: No, škoda, že zítra odjíždíme, to že jsem s tím koketoval. Ne, teď vážně. Tomáši, máš čas při svém vytížení podnikatelském i v průběhu festivalu zajít na film nebo jít se podívat do parku?
2: No, tak na filmy bohužel jako na to čas nemám, protože mám tady prodejnu, tak jsem vlastně prostě musím být tam a dohlížet na to, aby to fungovalo, i když mám kino přímo naproti. Možná bych si nějaký čas prostě našel, ale nestíhám to moc, no, takže, ale večer už do toho parku to rád zajdu a i když nějaký film mě zaujme, tak samozřejmě bych si čas našel a zajdu na něj. No.
1: A teď mě napadá, ty jsi také biker a proslavil si Teplice nad Metují mimo jiné jedním z velmi těžkých a prestižních závodů cyklistických, které jsou, bikerských, které jsou v září letos.
2: Tak je to tak, je to Rally Sudety, je to závod Bike Marathon, vlastně jeden takovej z těch tradičních závodů, kultovních se dá možná říct, je už taky 32. ročník, takže je o rok mladší než běh skalami a koná se 12. září. V tuhle chvíli už na něj je přihlášeno nějakých přes 500 lidí, skoro 600 lidí a rozhodně je dlouhej ten hlavní závod 111 kilometrů.
1: Je to jeden z nejnáročnějších závodů v Evropě, dá se říct?
2: My to, nevím, jestli v Evropě, ono to je těžký porovnávat, jsou různý extrémní závody, já nevím, různý ty vlastně který jsou třeba bez podpory a více denní, takže to se dá blbě srovnávat, ale z těch jednorázových určitě patří k těm těžším, hlavně technicky. Po technické stránce, protože ten terén je náročný, vede to vlastně tady Broumovském okolo Adržbařských skal, Broumovskýma stěnama a ty sjezdy i výjezdy jsou fakt jako náročný.
0: My jsme dnes během 3 hodin toho našeho vysílání se už nedostali moc do té historie, protože tu jsme našim posluchačům říkali v minulých letech, ale určitě si říkáme, že Míra Šmíd, který vlastně v tom 0. ročníku měl tohle všechno s vámi kamarády na starost, by měl asi velkou radost, kdyby viděl, jak ten 43. ročník se rozrostl, co všechno nabilo, a nebo nevím, jestli by neřekl, je to až moc velké, já radši to ticho a někam do těch skal.
2: No to je otázka, že jo, jako, protože jsem se s ním znal osobně velice ano. dobře a kamarádili jsme, učil jsem se od něj jako v podstatě různý, jako jak ohledně lezení, tak ohledně života a A nedokážu to říct, jak by odpověděl, protože on byl samozřejmě taky taková osobnost velká a trošku možná rozpolcená, protože na jednu stranu měl rád ten klid hor a na druhou stranu vlastně to sám tady to zprodukoval, ten festival. Takže nevím, jestli samozřejmě nějaký posun to zaznamenal, obrovský posun. Takže když my jsme po jeho smrti vlastně festival nastartovali znova, jako vlastně vzpomínku na něj, což zaplať pámbu stále funguje a ta tradice vlastně na tom je založená, tak nedokážu posoudit jako, a myslím si, že by byl spokojený, protože on sám byl jako obchodník, měl prostě obchodního ducha a ten festival je to částečně komerčně prostě podchycený jinak, ale díky tomu to je soběstačný, je to vlastně akce, která propaguje obrovským způsobem Teplice a
0: myslím,
2: to ticho si ty lidi najdou, když chtějí.
0: Já si myslím, že by byl rád, když by viděl ty davy lidí, kteří milují přírodu, mají tady ta přátelská setkání, se srdcem na dlani sem do Teplic jezdí, takže už tahle ta jeho myšlenka té lásky k přírodě a k lezení by ho potěšila a jsem velice ráda, že jsme na něho alespoň teď v konci našeho přímého přenosu díky tobě, který si ho osobně znal, zavzpomínali.
1: Děkujem, to byl Tomáš Čeda.
2: Já vám také děkuji a těším se v neděli na startu. Už je 400 lidí přihlášených, doufám, že 500 letos překonáme.
0: Děkujeme a měj se hezky.
2: Naschledanou.

0: hodin 51 minut strávili jsme s vámi s Ladou Klokošníkovou příjemné téměř 3 hodiny v Teplicích nad Metují před kinem, protože tady už je v plném proudu 43. mezinárodní horolezecký filmový festival a páteční habaděj je tradičně každoročně přitom.
1: Tak kdybychom se podívali, co se teď děje, tak tady před námi v kině stále běží ten blok filmů soutěžních, na které můžete přijet. To samé se děje v amfiteátru.
0: Ve škole za chvíli začíná ve 12 hodin další filmový blok Divoký Gabon, Tipa Tapa a s hlavou v oblacích.
1: Ano, připomněla bych také talk show Tomáše Etzlera, která opět bude probíhat už za malou chvíli s dalším hostem, hvězdou. Myslím, že by to měl být James Price, což je velká osobnost právě, co se týká horolezectví.
0: A dneska na statku od 16 hodin já osobně se těším na besedu a film Gusta ve filmu.
1: No a teď se těšíme asi na oběd, taky, protože se blíží poledne a je vidět, že tady i tady stánky ožívají, je tady obrovské množství návštěvníků. Nevím, jestli bychom to spočítali, v každém případě možná musíme pochválit město Teplice nad Metují, protože už na tom zahájení zazněl, že kdo má ruce, kdo má nohy, tak pomáhá a všichni organizátoři tohoto festivalu s prezidentem Petrem Kašparem jsou rádi, když jsou všichni, kteří sem přijedou, spokojení a cítí se tu dobře.
0: Dobrou zprávu. Pokud jste nás poslouchali už od začátku, od 9 hodin, tak kolem 9:45 jsme tady měli na rozhovor Petrse, tedy Petra Kašpara, ředitele festivalu, a během našeho povídání někdo odjel na jeho elektrické koloběžce. Já jsem si z Petra dobíral, že nevím, jestli to byl zloděj nebo někdo z jeho kolegů, a mám dobrou zprávu, asi před 10 minutami tady Petrs se proháněl na přesně té koloběžce, takže
1: ano, ano, no a já dodám poslední informaci, opět se tady kolem nás prohnal ve svém voze Mára Holeček, což znamená, že další významná osobnost, která se tady představí všem divákům, kteří na festival přijedou.
0: A zástupům ctitelů Lady Klokočníkové, kteří tu v průběhu těch 3 hodin chodili s prosbou o fotografii a podpis, říkám, že teď už Lada končí, tedy tady v tuto chvíli, myslím, ano. Živě v éteru a můžete si propít.
1: Ano, končíme oba. Děkujeme vám za pozornost, přejeme vám hezký víkend a pokud máte chuť a chcete zažít tuhle báječnou atmosféru, kterou jsme se snažili vám zprostředkovat díky hostům, které jsme pozvali do našeho přímého přenosu, tak přijeďte, stojí to tady určitě za to. Počasí přeje a co víc si přát, než zažít hezký víkend, třeba
0: rádi,
1: právě v Teplicích nad Metují.
0: Jsme moc rádi, že jsme ty uplynulé 3 hodiny trávili právě s vámi a loučí se s vámi Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský. Mějte se hezky.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Při návratu z dovolených musí být řidiči trpěliví. Zítra začne charitativní sbírka pro školáky. V Teplicích pokračuje filmový festival i doprovodný program. Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněly i silné a teploty do 31 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Dobrý den. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend a návraty řidičů z dovolených. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
2: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení. Všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni. Myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
0: Zítra začne pátý ročník charitativní sbírky školákům od srdce. Projekt organizovaný Diakonií má pomoct dětem z rodin v těžké finanční situaci a umožnit jim získat potřebné školní pomůcky. Sbírka potrvá do 6. září a lidé můžou nakoupit pomůcky ve vybraných prodejnách nebo přispět online. Co je nejvíc

0: spotřeba, dodává ředitelka Vrchlabské diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
1: Výbava do oblíbených kufírků, ať to jsou výtvarné pomůcky, anebo do penálů, pera, pastelky, tušky. Věci jsou potom distribuovány do středisek, která je dále předávají dětem, případně třeba i do dětských domovů.
0: I po skončení našeho živého vysílání v Teplicích nad Metují pokračuje Mezinárodní horolezecký filmový festival. Nabízí 30 soutěžních snímků, besedy s lezci, závody v boulderingu nebo koncerty.
2: Dnešní program nabízí v parku boulderingové závody mládeže, v 15 hodin besedu o současném alpinismu s Markem Holečkem, Radoslavem Grohem a Zdeňkem Hákem, večer zavede britský alpinista James Price diváky do pakistánského Karakoramu. Součástí jsou také závody v lezení na rychlost na spárovém trenažeru, finále mistrovství republiky v triklajně anebo koncert kapely Kohout Plaší smrt. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuxa na kilometrové trati. Pokračuje redaktor František Kuna.
3: Do finále prošel Fuxa s náskokem 28 sekundy na první nepostupové místo.
4: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish.
3: Martin Fuxa na kilometru obhajuje zlato z minulého šampionátu v Miláně. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami bojovat Barbora Betlachová. Kromě medailí se jede i o body do olympijské kvalifikace.
5: Nechci vlastně se tím tolik svazovat, že bych si počítala opravdu každý ten bodíček.
6: Spíš.
0: O medaile pojedou také dvě české posádky na světovém šampionátu ve veslování. Na trati v Amsterdamu se krátce před 16:30 odpoledne představí dvojka bezkormidelníka Pavlína Flamíková a Anna Šantručková. O necelou hodinu později nastoupí taky dvojskyf Jakub Podrazil, Dalibor Neděla.
7: Počasí.
0: Bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněle i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23. Vítr čerstvý, jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55, v Krkonoších kolem 70 km v hodině. Večer se bude vítr měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio na trojce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut na silnici 11 u Všestar na Hradecku. V místě je silný provoz, čekejte tu stále zdržení. A na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11. Odstavené je u 91. kilometru směrem do Prahy. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Teď už vám přeje Karel Sladký, příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a dobré odpoledne, které je před námi, které bude nabité informacemi. Lukáš Pochylí říkal něco o silnicích. Lukáši, dnes to bude asi hodně náročné.
0: Určitě musíme očekávat, že návrat z prázdnin, i když ještě několik dnů zbývá, bude náročných na silnicích. Pošleme určitě písničku, protože trpělivost a ohleduplnost, to určitě bude potřeba.
8: Chtěl jsem právě říct, že i na cesty vám budeme hrát v této hodině, protože tato hodina bude patřit písničkám od srdce. Jinak dopravní situaci v Královéhradeckém kraji na hradecké dálnici D11 budeme dál sledovat. Co tu pro vás máme v polední hudební nabídce? Vidím Věru Špinarovou, Doktor Alban, Hana Zagorová, Jelen, Jaroslav Samson Lenk, Jakub Smolík, Beach Boys, Šarmantní Marie Rotrová, Pavel Bobek, Tina Turner, Petra Janů, Vítězslav Vávra nebo Alphaville. Tak z toho můžete vybírat a můžete právě v této hodině vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové někoho potěšit. Snad potěšíme právě i na ty cesty, kde bude, jak říkal Lukáš, třeba dnes trpělivost. Máme pro vás i spoustu tipů, protože jsme před víkendem, ale teď už budeme hrát a pak pravidelný pohled do kalendária. Karel Sladký přeje krásné páteční odpoledne.

0: Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku. Měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: hodině už můžete někoho potěšit, pozdravit před víkendem, posledním prázdninovým víkendem. 726 46 46 46 je telefonní číslo do Českého rozhlasu Hradec Králové. Do písniček od srdce využijte té možnosti. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, kam také můžete poslat předvíkendový vzkaz nebo pozdrav, a nebo i tip ještě na výlet, kam bychom o víkendu, o tom posledním prázdninovém ještě mohli vyrazit. Jaká zajímavá akce tam u vás? studio.hradec@rozhlas.cz. Poslat můžete i krátkou textovou zprávu, SMS zprávu. Začnete tím, že napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už pozdrav a odešlete na číslo 900 1104. Já teď budu zdravit na Moravu do Havířova paní Martu, vždy dobře naladěnou, která se k nám dovolala. Krásné páteční odpoledne, paní Marto. Dobrý den. Tak, paní Marta byla před chvílí naladěná, ale slyšíme jenom zvuk silnice nebo nějaký ruch města, tak zřejmě se nám paní Marta ztratila, což je škoda, ale vím, že chtěla pozdravit vás všechny, posluchače, popřát ještě hezký zbytek prázdnin a také, abyste na sebe dávali pozor. Tak paní Marto, pokud nás slyšíte v Havířově, tak vás tam také srdečně zdravíme a pozdravíme i písničkou, která bude také pro Augustina k dnešnímu svátku. My ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, jsme rádi, že tě máme, mamka s taťkou. A je tady také ještě předvíkendový pozdrav. A ten pozdrav je pro Jiříka s přáním, aby se mu víkend vydařil. Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce, dobrý den, dobré odpoledne. Tak, vezmeme tuto linku, dobrý den, jste v písničkách od srdce, Karel Sladký, hezký den, hezký pátek.
1: Dobrý den, hezký pátek, vám taky přeji, pane Sladký, chtěl bych jenom poprosit, chtěl bych zahrát písničku, nevím teda, co máte v playlistu.
0: Já jsem to říkal před chvílí, tak já to klidně ještě zopakuji.
1: Už jsem to neslyšel, já jsem dobře.
0: Já to rád zopakuji, Hana Zagorová, doktor Alban, Jelen, Jaroslav Samsonline, Jakub Smolík, Beach Boys, Marie Rotrová, Pavel Bobek, Tina Turner, Petra Janů, Vítězslav Vávra, Alphaville.
1: Takže Haničku Zagorovou, jestli můžu poprosit.
0: Určitě. A pro koho to bude?
1: Chtěl bych to nechat zahrát panu Jaroslavu a Janě Krtičkovým. A chtěl bych to zahrát, protože oni pořádají teď soutěž k kongresovém centru Aldis a zároveň udělat ty pozvánku pro občany.
0: Taneční soutěž, tak dobře, že ji zmiňujete. Do Hradce se mnozí těší a chystají právě na tance, ano.
1: No a je to přímo v Aldisu, je to po dva dny, je to mezinárodní taneční soutěž ve standardních i latinsko-amerických tancích, takže bych chtěl pozvat ty posluchače a posluchačky a pak samozřejmě zároveň bych to chtěl nechat zahrát panu Štefanu Margitovi, který tady vystupoval v Hradci Králové.
0: To bylo úžasné, to byl hlas. To bylo něco.
1: To nádherný, přesně. A chtěl bych poděkovat vlastně samozřejmě organizátorům města a všem, kdo na té akci spolupracovali, a samozřejmě bych chtěl do nebička to nechat zahrát i paní Haničce Zagorové.
0: Hanička Zagorová nám bude zpívat na vaše přání, to si připomeneme. Štefan Margita byl úžasný, opravdu okouzlující.
1: Tak bylo to nádherný, já jsem byl úplně unešený.
0: Já jsem šel kolem, srdce mi tlouklo, když začal zpívat.
1: Mě taky, no, a on, když se vzpomněl na Hanku Zagorovou, mě hrke úplně to chvíli slzy.
0: Tak a kdo posílá písničku ještě vaše křesní?
1: Petr Lokvent.
0: Petře, písnička je pro vás na hezký víkend a vzpomínka na Hanu Zagorovou. Mějte se hezky.
1: Jo, taky mějte se hezky, naschledanou.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Český rozhlas Hradec Králové, s vámi Písničky od srdce a do Trutnova zdravím paní Janu. Paní Janu, děkuji, že jste vydržela, děkuji za trpělivost, hezké odpoledne, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, dobrý den, pane Sladký. Já bych chtěla, dneska mám takový velice špatný den po všech stránkách, ale chtěla bych poslat písničku paní Zuzce Měřínské se vzkazem, ať se drží, že při ní stojím. A jinak posílám písničku všem posluchačům a také té veselé paní Martě. Takže užijeme si zbytek prázdnin a Zuzko, dej to.
0: Vzkazuje Jana. Paní Jano, mějte se hezky, zdravím vás do Trutnova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Co tu pro vás ještě máme, z čeho můžete vybírat? Doktora Ban, Jelen, s Míšou Tučnou, Jakub Smolík, Beach Boys, Marie Rotrová, Pavel Bobek, Tina Turner, Petra Janů, Vítězslav Vávra nebo Alphaville. No a teď potěšíme určitě Zounarovi, protože už se jim to blíží, výročí zlaté svatby, 50 let společného života, Hana a Jaroslav Zounarovi. Všechno nejlepší a do dalších společných let hlavně hodně zdraví, lásky a pohody přeje milující syn Zounarovi k vaší zlaté svatbě, všechno nejlepší. A písnička bude také pro sestru Drahušku, pro potěšení, za všechna slova od srdce k srdci děkuje Alena.

0: Ondra z Podhůří od Lidských hor se také dovolal do Českého rozhlasu Hradec Králové na Prahu víkendu. Hezké páteční odpoledne, pane Mílo.
1: Krásné poledne, pane Sladký, já vás moc zdravím. Písničku, na které jsme se domluvili, tak by jsem chtěl nechat zahrát prvoligovým fotbalistům FC Hradec Králové, kteří včera sice tu svoji úžasnou a dlouhou pouť evropskými poháry ukončili, ale v tom včerejším zápase nechali na hřišti úplně všechno. Měli obrovskou smůlu, tentokrát lepší celek prohrál a za to účinkování po celou dobu v evropských pohárech, kde hráli, tak jsem jim chtěl všem poděkovat za to, že vždycky na hřišti nechali úplně všechno a za to, že nám přinesli tolik radosti.
0: Díky za ta slova, zahrajeme jim rádi, poděkujeme tou písničkou. Radost přinesli i vám, jste velký sportovní fanda a je před námi víkend. Co plánujete, pane Mílov? Bude v Podhůří od Lidských hor?
1: No, pane Sladký, budete jako Český rozhlas přitom. Plánuje zítra gastronomický festival v zahradách Nového zámku Kosteles na Torlici. Bude tam i pan František Kinský a bude tam přenosový vůz a bude tam pochůdkový rok.
0: To je pravda a na našem webu hradec.rozhlas.cz jsou podrobnosti. Tak nejenom pan Míla, i vy ostatní můžete vyrazit, můžete tam být u toho, setkat se s řadou osobností. Naďa Konvalinková, myslím, také by tam měla dorazit zítra a Míla z Podhůří od Lidských hor tam taky nebude chybět. Tak si to užijte. Hezký pochoutkový rok a krásný víkend. Naslyšenou, pane Míla.
1: Děkuju vám taky, nashledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové předvíkendové. Děti čeká poslední prázdninový víkend. Vy, kteří jste měli pracovní týden, tak se taky na víkend těšíte. A jestli se těší i paní Lída, to hned zjistíme. Paní Lído, hezký den, dobré odpoledne.
1: Hezký den, Kájo, jsem ráda, že vás slyším. A s rádio Hradec Králové, furt to mám puštěný. A zdravím přítele Péťu, který jdete do práce. Na lepší náladu a všechnu rodinu, kterou máme v rozhlase a při Naďu, kamarádku a všechny hodné lidi, kteří jsou mezi náma.
0: A co ten víkend, jaké jsou vaše plány na víkend, paní Lído?
1: No, jdeme zítra tady na skálu, jdeme na dětka, 7 pádů dětka jdem. No, takže zítra bude hezký den.
0: Tak žádné pády, jenom těch 7 pádů, Honzi, dětka. Tak hezký víkend, ať se vám vydaří a Marie Rotrová i pro vás. Mějte se pěkně.
1: A díky moc, Kájo.

Jana se k nám dovolala z hor, ale nevím, z jakých, to jsem zapomněl. Paní Jano, dobrý den, hezké odpoledne vám přeji. No a paní Jana položila telefon trochu stydlivá, ale nevadí, mi písničku rádi pošleme také na víkend, který je před námi. A bude pro všechny, kteří se na víkend těší, tak tady je pro vás doktor Alban.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Věrkovi a Pavlovi na pěkný víkend posílá písničku Zdeněk. Kluci, těším se na setkání s vámi, určitě si to v Jizerkách společně užijeme. Batoh balím. Krásný víkend v Jizerských horách.

0: 13. hodinou se ještě stačíme pozdravit s panem Lubošem ze Dvora Králové nad Labem. Pane Luboši, hezký den, dobré odpoledne.
1: A já zdravím Karla Sladkého.
0: Také srdečné pozdravení vám. Vy jste vybral z té naší polední hudební nabídky Alphaville, tak komu to pošleme, komu věnujeme písničku?
1: Bude to pro vás do studia, vašim kolegům, pejskařům, lidem, co mají rádi zvířata, psi, přírodu. Že prostě lidi, kteří nevybočujou z takových těch věcí, které
0: činí náš život šťastnějšíma.
1: No takhle, no, dobře.
0: Luboši, hezký víkend, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Vám taky přeju, hezký den, naschle, díky.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 20.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
5: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Dolcích se uzavřela koupací sezona. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Česká ekonomika pokračuje v růstu. Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky, místy bouřky, ojediněle i silné a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, krásné odpoledne. Kvůli špatné kvalitě vody dnes skončí koupací sezona na přírodním koupališti Dolce u Trutnova. Voda tam už není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je i na dalších místech v kraji, například v oborském rybníku Vinulicích, říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
2: Upozorňujeme proto na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže a po koupání se proto doporučuje osprchovat v místě čistou vodou. Na koupališti Vrchla Bývej splachy prokázaly výsledky rozboru vody její zhoršenou jakost.
0: V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než stovku různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušních balónů. První akcí slavností bude dnes večer koncert Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five v letním kině Širák. Od zítřka se vystoupení přesunou přímo do ulic města. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Proti původnímu čtvrtletí HDP rostlo o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další

0: Příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermít.
1: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka. Sport.
0: Fotbalisté Plzně a Sparty už za pár minut poznají osmičku soupeřů v hlavní fázi Evropské ligy. Určí jim je los v Monaku. Oba české kluby jsou ve druhém ze čtyř výkonnostních košů. Po 14. hodině se jména protivníků dozví i hráči Jablonce v konferenční lize. Severočeši ze třetího koše odhrají 6 pohárových zápasů. Počasí. Bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněle i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23. Vítr čerstvý jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55, v Krkonoších kolem 70 km v hodině. Večer bude vítr se měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby ho na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pouze jednosměrná je po celý den silnice 14 v ulici 17. listopadu na průjezdu Červeným kostelcem a Lhotou. Ve směru na Náchod musíte po značené objížďce. Z dopravy vše dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
4: a doktorka Kateřina Cajthamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
3: kostech
4: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možném.
3: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
4: Přesně tak.
3: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka. Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
2: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
2: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
2: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit a operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
2: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
2: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
3: Vesele a zdravě.
4: Krásné. Heleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
2: Ano.
4: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodů, protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
4: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
4: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako běloši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
4: Ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
4: přerážili. Ne, bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme na břiše.
4: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
4: ano.
0: Co by měla obsahovat.
4: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
4: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančích?
4: No,
0: tam je vitamin C, ne?
4: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak tak, osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho dělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání,
1: každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat, ne, my jim prospíváme
1: těm
0: kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, to je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cajdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr. Stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno, to znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy a to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora, jste úžasní. Sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, jo? Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na to hotto, pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo, heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým zdrojem.
3: Ano, tak mám ráda, ano.
1: Ano. A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano, takže
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Ty můžete... Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hezkého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol. Výborn.
1: Kolik berete?
3: Týdně.
1: To jsou 2000.
3: Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: Zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví
1: se
0: a
1: daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mnoho let se léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme stišit, vypnout.
1: Ano, halo, halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
5: 40 kapek.
1: No. Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tisíce lidí dorazili na festival do Teplic nad Betují. Spojíme se živě. Dopravu v kraji komplikují spadlé stromy. Některým soudům znovu docházejí peníze na provoz. Bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přeháňky, místy bouřky ojediněle i silné. A teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylý. Hezké odpoledne. Teplice nad Betují na Náchodsku hostí Mezinárodní horolezecký filmový festival. Kromě 3 desítek filmů nabízí řadu besed, lezecké závody nebo koncerty. Na místě je teď reportér Václav Plecháček.
2: V kině právě diváci sledují film 1000 mil 2025. Film je možné vidět i v nedaleké škole. Tam teď začíná snímek Věčná touha. Na těch obou zmiňovaných místech se promítá do večera. Kdo nemá chuť sedět u filmu, může zamířit třeba do parku. Tady jsem teď já. Jsou tady k vidění Boulder. Závody, soutěží se ve výstupu po laně na čas v amfiteátru, potom má přednášku Daniel Polman, po něm od 15 hodin Tomáš a Martin Vodlovi. Program je skutečně bohatý, zábavu si podle mě najde skutečně každý, a to až do pozdních večerních hodin. Z Teplic nad Betují na Náchodsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Pád stromu na jedoucí osobní auto dnes dopoledne zranil řidiče v Doudlebách nad Orlicí. 35-letého muže zdravotníci převezli do Rychnovské nemocnice. Strom autu promáčkl čelní sklo a střechu a poškodil svodidla. Spadlý strom odstranili hasiči. Ti už dnes v celém kraji museli vyjíždět ke stromům hrozícím pádem několikrát. Zasahovali v Meziluží na Jičínsku, v Dobrém na Rychnovsku i v obci Veselice na Náchodsku. Problémy může dál působit nárazový vítr, který meteorologové v kraji očekávají. Největší riziko bude večer v bouřkách a při přechodu fronty. Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni.
3: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
4: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 000 000 000 Kč víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
5: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
3: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS.

0: ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
1: Moderní pětibojář Matěj Lukeš postoupil do finále mistrovství světa. Obhájce bronzové medaile v Číně ovládl semifinálovou skupinu. V šermu byl druhý, v plavání třetí a na překážkové dráze pátý. 15. Matouš Tůma mezi elitu neprošel. Počasí. Bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněly i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23. Vítr čerstvý, jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55, v Krkonoších kolem 70 km v hodině. Večer se bude vítr měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby ho na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu se zraněním máme nahlášenou v Hradci Králové v ulici Bratří Štefanů, takzvané Stoleté. S opatrností byste ale projet měli. A pouze jednosměrná je po celý den silnice 14 v ulici 17. listopadu na průjezdu Červeným kostelcem a Lhotou. Ve směru na Náchod musíte po značené objížďce. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Šťastnou cestu a příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Také jsme na cestách. Náš rozhlasový stopař stopuje po Královéhradeckém kraji, kde přesně je, uslyšíte už za pár minut. Už od zítřka se můžete zapojit do charitativního projektu Školákům od srdce. Komu a jak můžete konkrétně pomoci, to vysvětlí naše reportérka. Dovedete si představit filmy Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni nebo Vratné lhve bez písniček? Asi jen těžko. Autorem nejen scénářů, ale právě i filmových písňových textů je kdo jiný než Zdeněk Svěrák. Dnes za textařství převezme cenu na soundtracku v Poděbradech. I o tom v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. A navštívíme i Zámecké léto, nebude chybět z hudby Mandraže, Robbie Williams, Činasky, Valdemar Matuška, Celine Dion, Adam Ďurica. Ale hudebně otevíráme Michalem Davidem. Třetí galaxie pro vás, pro váš příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové a hezké páteční odpoledne. To vám přeje Karel Sladký.

0: stopařské boty má náš rozhlasový stopař, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, který je i dnes v terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zuzana Boučková je na cestách po Královéhradeckém kraji a aktuálně prý zakotvila v Chlumci nad Cidlinou. Já už to slyším podle těch zvuků v pozadí.
2: Pěkné odpoledne přeji.
0: Hezké odpoledne, že jsi narazila na pořádnou motorkářskou partu, Zuzko.
2: Narazila a užívám si ji. Přeji tedy ještě jednou pěkné odpoledne z Chlumce nad Cidlinou. A bublá to tu nádherně kolem mě všecko. A celý den, takže už trošku jsem z toho ohluchla. Nejsem si jistá, jestli mě dobře slyšíte.
0: Slyšíme tě výborně.
2: No, tak to mám štěstí. Takže v tuto chvíli stojíme na hlavním tahu na Prahu a právě se tu koná poslední schůzka organizátorů před sobotní noční jízdou do Hradce Králové. Je to už 15. jízda v historii a organizátoři si tu právě teď upřesňují trasu z Chlumce přes Libišany až na letiště do Hradce Králové. Víte, kolik strojů vyjelo minulé jen z Hradeckého parkoviště u Alberta?
0: No.
2: Kolik? Schválně, Kájo.
0: 6, 9, 3.
2: No vlastně skoro ano. Neuvěřitelných 695 skútrů, čoprů, tříkolek i veteránů. Takže si určitě dokážete všichni představit, jaká logistika se tu nad mapami právě teď řeší.
0: 695 motorek v jedné koloně, tak to už chce pořádnou organizaci. Co je, Zuzko, pro pořadatele na této sobotní akci vůbec nejnáročnější?
2: Není toho málo. Jak mi tu lídr celé akce Josef Šejvl vysvětlil, je to obrovské množství povolení a koordinace. Aby mohly stovky motorek bezpečně projet, musel být zpracován detailní projekt pro magistrát, policii, krajský úřad i ministerstvo dopravy. V sobotu motorkáři vyrazí v 19.30 z Chlumce nad Cidlinou a kolem 9. z Hradce Králové a na křižovatkách budou stát pořadatelé i policie. Letos trasa nevede kolem fotbalového stadionu ani přes velké náměstí kvůli opravám mostu, ale hradecká část bude mít jinou lahůdku. Projede se po ulicích SNP a Severní, kde se v 70. letech jezdil legendární hradecký okruh. Dokonce akci podporuje i Robert Havrda, jehož otec Zbyněk tady na okruhu vyhrával na 50. a na 100.
0: Ano, to zní jako skvělý zážitek i pro diváky podél trasy. Pro řidiče to už asi bude horší, ti opravdu musí dávat pozor. S jakou hlavní myšlenkou ti motorkáři takto v noci vyrážejí do ulic?
2: Tak v první řadě chtějí udělat radost dětem i rodičům, pobavit lidi a bezpečně projet večerní Hradec Králové na motorce. Cestou z Chlumce do Hradce Králové, konkrétně v Libišanech, kudy vede trasa, jim lidé dokonce dělají kolem silnice špalír, což je velmi těžší. Ale to úplně nejdůležitější, celá akce má charitativní rozměr. Motorkáři se snaží upozornit na dárcovství krve a lanaří k sobě nové prvodárce do nemocnic. Na letošní jarní jízdě s nimi jel na motorce i sám primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové, pan Vít Řeháček. Takže sobotní 29. srpen bude o srdci, nostalgii a pomoci. Jejich motto, tedy v pozitivním slova smyslu, zní: přivez první kapku krve na mašině.
0: Čerstvé zprávy z jednání organizátorů akce Night Ride v Chlumci nad Cidlinou dodal náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková. Zuzko, jestli pak se také svezeš na motorce?
2: Dneska ne, ale musím přiznat, že kdyby byl sympatický motorkář, tak jako Baťůžek bych klidně jela.
0: Každopádně Zuzka fotí, natáčí vše na Instagramu, na Facebooku, webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se a zítra se také podívejte a nenechte si motorkáře ujít. Děkujeme za předvíkendové informace. Dobré odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Celine Dion jsme si dopřáli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. S mandolínou tady bude za chvíli Adam Ďurica. Nabídneme Rosa Ramazzottiho, zamilovanou Lenku Filipovou nebo Valdemara Matušku. Jen se přiznej, že ti scházím. Je 14 hodin 20 minut, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne. Zítra začne už pátý ročník charitativní celorepublikové sbírky školákům od srdce. Hlavním organizátorem zítřejší celorepublikové charitativní sbírky školákům od srdce je Diakonia sbírka má dětem pomoci v těžké finanční situaci rodinám s nákupem školních pomůcek. Pokud chce někdo přispět, tak jak se může zapojit? To je otázka, na kterou teď nabídneme odpověď. S reportérkou Kateřinou Kohoutovou, která právě tuto celostátní charitativní sbírku školákům od srdce sleduje, bude sledovat pátý ročník. Katko, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak těch způsobů je hned několik. Buď mohou lidé potřebné věci pořídit v některém z vybraných obchodů a papírnictví, se kterými Diakonie spolupracuje. Seznam lidé najdou na jejich webových stránkách nebo v online obchodech, kde lidé nakoupí věci třeba pro své děti a zároveň ty samé označí a pořídí tím pádem i pro potřebné děti. No a poslední možnost je přispět finančně.
0: Katko, co je potřeba nejvíc? Jaké věci?
1: Je toho opravdu hodně. Od těch klasických věcí, jako jsou třeba tušky, pera, pastelky, tak hlavně potom také věci na výtvarnou výchovu, ty už jsou o něco dražší, ale i třeba penály nebo aktovky. Určitě ale vhodné jsou třeba i takové ty sáčky na přezůvky nebo boxy na svačinu či lahve na pití. Já jsem v jednom z obchodů byla a pracovnice mi potvrdili, že do sbírky lidé nejčastěji a nejvíc kupují takové ty drobnější věci, ať už to jsou zmiňované psací potřeby, nebo třeba modelíny, vodové barvy, nebo notýsky, ale i třeba pravítka či trojúhelníky.
0: Otázka, kterou si určitě mnozí položí, jak se pomoc dostane přímo k dětem a jak dlouho tato charitativní akce potrvá?
1: Tak všechny ty nakoupené věci, co se podaří zařídit, tak po ukončení sbírky, která potrvá do příští neděle, tedy do 6. září, tak je přivezou pracovníci podle potřeb do jednotlivých středisek, no a tam je předají konkrétním dětem. Nutno podotknout, že část věcí půjde také do dětských domovů.
0: Charitativní projekt školákům od srdce, do kterého se můžeme také zapojit, už od zítřka má celorepublikový rozměr a bude i v Královéhradeckém kraji. Informace nabídla reportérka Kateřina Kohoutová. Díky za to a hezké odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Na mandolínu teď Adam Ďurica.

0: Pěšecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: hodin 30 minut Český rozhlas Hradec Králové. Karel Sladký přeje dobré odpoledne. A teď budeme mluvit o šarmantním Zdeňku Svirákovi. Tři bratři a G. Duchové nebo Lotrando a Zubejda. To jsou jen některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svirák napsal nejen scénář, ale i texty písní. A právě za přínos české filmové hudby je převezme dnes ve Poděbradech na festivalu Soundtrack cenu scénárista, textař i tento oblíbený herec. A my budeme u toho.
1: Ají Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svirák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta-da-da-da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno, píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svirák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní.
1: Zdeněk Svirák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi na Prahu víkendu. Dobré odpoledne přejeme. Po dnešním dopolední známe výherce hlavních cen rozhlasového zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť. Pokud mezi nimi nejste, můžeme vám jako malou cenu útěchy teď nabídnout pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny vám dělá průvodce František Kinský. Kam vás vezme teď?
1: Zámecké léto. Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
2: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
3: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým banc a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
2: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
3: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, a ta je postavena ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Lárišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
2: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
3: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní malby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
2: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
3: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

pátek vína dnes na soutoku Hradci Králové. Začal ve 14 hodin, skončí v 21, tak vás můžeme pozvat na 11. ročník oblíbeného svátku vína na soutoku. Opět nabídne to nejlepší ze sklepů českých, moravských i zahraničních vinařů. Milovníci vína se mohou těšit na setkání s předními vinaři, skvělé delikatesy, příjemná hudební vystoupení v nejkrásnějším parku na soutoku Labe a Orlice tady v Hradci Králové. Ve 14 hodin to začalo, potrvá až do 21 hodin. Užijte si to.

Lidé z Dolan si stěžují na hluk z obchvatu. V Jaroměři chystají noc netopírů, respektive u Jaroměře. No a jak to bude letos s vakcínami proti chřipce? I to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Nabídneme vám je za 6 minut. Dobré páteční odpoledne.

Zprávy průběžně přidáváme i na web hradec.rozhlas.cz, můžete se podívat. 14 hodin 56 minut. Teď nabízíme hudební společnost Bonnie Tyler. Dobré odpoledne.

0: o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Lidé z Dolan si stěžují na hluk z obchvatu. U Jaroměře se chystá noc netopírů. Vakcíny proti chřipce letos dorazí později. Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné a teploty do 31 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne. Obyvatelé Dolan na Náchodsku si stěžují na hluk ze silničního obchvatu. Před jeho otevřením jim přitom tisíce aut denně jezdili přímo u domů. Teď je silnice o několik stovek metrů daleko. Hluk je prý ale často ještě horší.
6: Nečekali jsme, že ten hluk bude tak velký.
7: Petr Záliš bydlí s rodinou v Dolanech přímo u silnice, kterou dřív projelo denně několik tisíc aut. Obchvat je zhruba 400 metrů daleko, hluk z něj je ale prý často větší.
6: Teď jsme tady vlastně měli návštěvu a byli překvapení, že vlastně neslyšeli vlastního slova.
7: Ředitelství silnic a dálnic po otevření obchvatu překročení limitů hluku nezjistilo, obec si nechala provést vlastní měření s opačným výsledkem. Jak ředitelství silnic a dálnic k různě naměřeným hodnotám přistoupí, zatím není jasné.
8: V tuto chvíli prověřujeme metodiky obou měření a porovnáváme.
7: Říká mluvčí státního podniku Petra Drkulová. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Na Josefovských loukách u Jaroměře je na dnešní odpoledne a večer připravená noc netopírů. Žijí tu kriticky ohrožení vrápenci malí. Program Noci netopírů přibližuje ornitolog Břeněk Michálek.
9: V 16 hodin začneme povídáním o dobrodružstvích s netopíry u nás i v zahraničí. Ukážeme si některé netopíry z záchranné stanice a o 17:30 se vypravíme za netopíry do podzemí. O 19:30 již budeme na Josefovských loukách provádět odchyt netopíru do sítí.
4: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
10: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
11: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
10: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
12: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
10: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
13: Sport.
4: Dvě české veslařské posádky pojedou odpoledne o medaile na mistrovství světa v Amsterdamu. Dvojskyf Jakub Podrazil, Dalibor Neděla a dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Naša Trůčková. Postup mezi 6 nejlepších posádek na světě je už teď pro ženskou posádku životní úspěch, říká Naša Trůčková.
14: Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
4: Finále dvojek bez

0: Kormidelnice startuje před 16:30. Mužský dvojskyv pojede po 17:45.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23. Vítr čerstvý, jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55, v Krkonoších kolem 70 km/h. Večer se vítr bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. A Beyond dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nová nehoda nákladního a osobního auta se zraněními na silnici 14 v Náchodské ulici v Trutnově Poříčí. Projedete tu pouze kyvadlově, očekávejte zdržení, na místě pracují záchranáři. Nákladní auto narazilo do mostní konstrukce pod železniční tratí nedaleko obce Spita u České Skalice. I tady jsou záchranáři, s opatrností byste ale projet měli. Ze silnic všechno, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Černé nad ulicí zdvojnásobily kapacitu tamní mateřské školy. Kromě nových tříd a zahrady má škola i další vylepšení, třeba bezbariérový přístup. Na její prohlídku vás vezmeme, protože i tam už vrcholí přípravy na začátek nového školního roku. V neděli vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví jubileum 10 let. Ostatně slavit s námi můžete i zítra na Rychnovsku. Na webu hradec.rozhlas.cz jsou k tomu detaily. Ale zpátky k pochoutkovému roku. My vám nabídneme tuto neděli dopoledne v našem vysílání po 10. hodině druhý nejlepší recept z roku 2024 podle Poroty. A tentokrát ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík. Co to bude, víc před 16:30. A naposledy v tomto týdnu v této hodině otevřeme oblíbený Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. To jsem zvědavý, jestli jakým inzeráty dnes vstoupíte do vysílání po 15. hodině a 35. minutě. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchá, těšení na víkend dál s námi i ve společnosti Karla Černocha, Karla Gota, Briana Adamse, Krištofa, Miroslava Žbirky nebo Slzy. Dobré odpoledne.

Kde dnes můžete zažít folk jako řemen na Paloučku v Týništi nad Orlicí od 19 do 22 hodin? No, bude jim do toho možná pršet, zeptáme se ve dni v kraji po 17. hodině, kdy se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, kdyby mělo začít bouřit, pršet. Každopádně folkový večer u Vodárenské věže v Týništi nad Orlicí je připraven. Tradiční hudební večer v rámci sezóny v letním muzeu Vodárenská věž. Svou autorskou tvorbu tam tentokrát představí dvě oblíbené folkové hudební skupiny, a to manželská písničkářská dvojice Jana a Pavel Šimkovi alias Dvajaja a živelné trio Jdou na boso, tak určitě si s tou případnou bouřkou poradí. Folk jako řemen na Paloučku u Vodárenské věže v Týništi nad Orlicí od 19 hodin.

0: Děti v Šermné na Torlicí na Rychnovsku půjdou 1. září do nové mateřské školy. Prostory té původní už přestávaly stačit a obec proto postavila novou budovu za téměř 90 milionů korun. I to Český rozhlas Hradec Králové zjistil. Nová budova má 2 třídy pro 48 dětí, je bezbariérová a nabídne také další otevírací dobu. A co natočil přímo v Šermné na Torlicí náš reportér?
1: Dveře jsou otevřeny.
2: Takže každá třída má svůj vlastní vchod,
3: svůj vlastní učebnu a zároveň spací místnost.
4: Říká starosta Šermné nad Orlicí David Joska z hnutí Východočeši. Nová školka má 2 třídy a místo pro 48 dětí. Ta původní jich přitom měla jen 27.
5: Nová školka je z toho důvodu, že kapacitně nevyhovovala ta stará původní a hlavně nevyhovovala prostorově a z hygienického hlediska, protože tam už jsme měli i výjimku od hygieny.
4: Budova duhové školky je bezbariérová a otevřená bude od 6 ráno do 5 odpoledne. To má pomoct hlavně rodičům, kteří dojíždějí za prací.
5: Je to hlavně s ohledem na rodiče, kteří dojíždějí za zaměstnáním, aby mohli tuto starost přenechat učitelkám.
4: Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Jaroslava Sejkorová vidí největší rozdíl oproti původní školce v prostoru.
6: Vzdušnost, prostory, prostor, protože děti budou mít velké možnosti pro svůj individuální vlastní rozvoj ve školce, hraní, odpočinek, využití badatelských činností a využití i moderních třeba technologií pro vzdělávání určitě.
4: Interiér vznikal i podle představ učitelek. Výrazným prvkem jsou stromy. V jedné třídě dub a v druhé lípa. A nová je také zahrada.
5: Máme tady skluzavku, pískoviště, houpačky i jeden prvek pro imobilní děti v podobě tamhle houpacího autíčka, kde může s vozíčkem děcko najet a může užívat i vlastně výdobytky školní zahrady.
4: Po obědě čekají děti spací místnosti s klimatizací. Na stropě jsou hvězdičky a svítící měsíc.
5: Může svítit měsíček a je to tady prostě útulný, hezký, čistý prostředí. A to je ten důvod, proč já bych se hlavně chtěl zpátky vrátit do školky, abych se mohl po obědě lehnout a v takovémhle krásném prostředí odpočívat.
4: Uzavírá starosta David Joska. První děti novou školku v Šermné nad Orlicí vyzkouší 1. září. Z Šermné nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je pátek, je 28. srpna, před víkendem s vámi Český rozhlas Hradec Králové, před posledním prázdninovým víkendem, ale že těch možností, kam vyrazit, ještě je. Tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Jak jste před chvílí slyšeli, letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden v neděli dopoledne po 10. hodině v našem vysílání. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat Dančí závitky od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku, druhý nejlepší recept roku 2024, alespoň podle poroty, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Recept vylepšil ovinou omáčku. Je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že Jaroslav Sapík byl už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jmén, ale nikdo o ní neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat Dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každý upozorňuje, ne nějaký krabice.
2: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Séglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
1: Poslouchejte, neviděj, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
4: Černý muž s polbičem od roka zezil.

0: omáčka, ve které se pak hezky i dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: To mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřině se nebojte, je úžasná.
3: Zkuste ji v podobě Dančích závitků. Návod nabídneme tuto neděli po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na Dančí závitky s vinou máčkou od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka, kterému se zbíhaly před chvílí sliny, najdete už teď třeba na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, na Instagramu, později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Václava Segla z Praskolec na Hořovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. No a zítra se milovníci pochoutkového roku setkají na Rychnovsku, jak dobře víte. Podrobnosti k tomu i na našem webu hradec.rozhlas.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
3: Teď to bude jedna zlodějka snou, Miroš Birka, pak Rangers, Škatule a pak vy v posledním radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Přejeme příjemné páteční odpoledne.

0: Poslední možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu budete mít v příštích minutách. Připravte se, poprosím, když budete telefonovat do rozhlasu, vypněte rozhlas, ať je dobře slyšet, rozumět. Někam si také poznamenejte své telefonní číslo, to je někdy kámenem úrazu. To naše připomeneme za malou chvíli.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Máme otevřeno Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Koupím staré buráky, šaule, kordy, sekirky, halapartny, nože, břitvy a všechno, co má ostří. A je to na telefon 608 10 38, 10. Děkuji.
0: A seženete, děkujeme také vše, co má ostří, staré bodáky, šavle a tak dále, koupí pán na čísle 608 10 38 10. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, pěkné odpoledne vám.
3: Dobrý den, já bych koupil nějakou multikáru, hlavně sklápěcí, anebo něco jiného, aby to byla sklopka na stavbu baráku.
0: Ano.
3: Bylo by to na telefonním čísle 773 588 867.
0: Tak, nechcete ještě dodat, odkud voláte, aby to třeba nebylo daleko?
3: Volám z Českého Meziříčí, ale dojedu
0: si kamkoliv, když to bude sklápěcí, je mi to jasné. Dobře, tak ať se ženete. Mějte se hezky, pěkný den. 773 588 867, multikáru sklápěcí, pán schání. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Prodám 3 kusy hovězích velkých kožešin. Původní cena je 4 500, nyní asi za 1 000 korun. A je to na telefonní číslo 777 169 602.
0: Máme. Děkujeme pěkně.
4: Děkuju.
0: Mějte se hezky. Nashledanou. Hovězí kožešiny, 3 769 602. Telefonní číslo posluchačky, která hovězí kožešiny v Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízela. Pěkný den i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Já bych rád prodal míchačku na jedno kolečko za 800, potom přední nápravu na AVI se zesilenýma pružinama, ta by byla za 1500, a pak dětské kolo, pěkné jako nové, za 500. Je to na čísle telefonu 602 755 932. Novobidžovsko.
0: Děkujeme také, hezký den. Dětské kolo, přední náprava náví, míchačka, jednokolová 602 755 932, telefonní číslo posluchače z Nového Bidžova. Pokračujeme, páteční radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den, dobré odpoledne. Když si zeslabíte rádio, tak nás budete lépe slyšet a my vás také. Dobrý den.
6: Dobrý den, prodám nové botasky číslo 7, jsou to pánský zdravotní a byly by za 800 korun a telefon 737 184 069 Český Meziříčí. Děkuji pěkně.
0: Nashledanou. Nové botasky pánské zdravotní 737 184 069. V případě zájmu volejte. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, ve vysílání vítáme i vás. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Nabízím za odvoz pultový mrazák. Je to starší typ, ale je funkční. Je to kousíček u Hradce Králové a na telefonním čísle 604 476 061. Děkuji.
0: My vám také děkujeme.
7: Nashledanou.
0: Pultový mrazák za odvoz u Hradce Králové 604 476 061. Telefonní číslo posluchačky. Český rozhlas Hradec Králové zdraví vás. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
8: Dobré odpoledne, já nabízím k prodeji automobil Škoda Fabia, tmavomodré barvy, rok výroby 2009, v dobrém stavu, po rekonstrukci, dutin, rozvodu, platná technická prohlídka do konce května roku 2028, dálniční známka je platná do února roku 2027. A cena by byla 50 tisíc.
0: 50 tisíc a kdo ptání na čísle?
8: Na telefonním čísle 724 514 827 anebo 724 514 828.
0: Děkujeme za nabídku Fábie, Škodovky, mějte se hezky, pěkný den.
8: Taky, nashledanou.
0: 724 514 827 nebo 724 514 828. Telefonní čísla na posluchačku, pokud máte o Škodu Fábie zájem. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já bych nabízel vozík za Teru nebo Vary, teda MF-ku. Že jo, je to tovární výroba, je teda v horším stavu, nechal bych ho tak 15-2 tisíce maximálně.
0: Mm-hmm.
9: Moje telefonní číslo je 776 087 450 a je to Usmiřic.
0: Usmiřic, děkujeme, pěkný den, naslyšenou. Třeba se právě vám hodí vozík za Teru, je Usmiřic k mání 776 087 450, telefonní číslo posluchače. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, já bych prodala babetu dvojrychlostní.
0: Ještě jste ji nezlevnila, tu babetu, vy nám ji stále nabízíte a stále nic? Tak možná trochu jít s cenou dolů?
10: Zkusíme,
0: to. Zkuste.
10: Zkusíme ještě jednou.
0: Povídejte.
10: Takže bych prodala babetu dvojrychlostní 210, je plně funkční, ve velmi dobrém stavu a cena by byla 13 500 a je to náchod, číslo telefonu 773 089 581. Děkuji.
0: Děkujeme také, tak ať prodáte, nashledanou. Děkuji. 773 089 581 dvojrychlostní babeta za 13 500 v náchodě. To byl poslední inzerát nejenom pro dnešní den, ale také pro tento týden. Radiobazar uzavíráme. Pokud vás nějaký inzerát zaujal v tomto týdnu, můžete si zpětně pustit, přehrát na našem webu. A další Radiobazar vás čeká po neděli, v pondělí po 15. hodině a 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Je pátek, je 28. srpna, s vámi Český rozhlas Hradec Králové v 15 hodin 45 minut. Přejeme dobré odpoledne.

0: svým.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Václava Lipše připomenou desky, pásky, vzpomínky dnes po 18. hodině. Písničky, které provázely život Václava Lipše, rodáka z Police nad Metují po 18. hodině. No a co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Nabídneme ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne mezi 17. a 18. a spojíme se určitě i s Českým hydrometeorologickým ústavem. Teď klid před bouří. Zeptáme se, jak moc bude bouřit večer v Královéhradeckém kraji. Meteorologové očekávají přívalový déšť, kdyby měly bouřky dorazit do Královéhradeckého kraje. Zjistíme po 17. hodině v našem vysílání.

Hradcem Králové se šíří podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Další informace k tomu budeme mít v 16 hodin ve zpravodajské relaci. A po 16. hodině Aleš Cibulka, host humoriády Českého rozhlasu Před víkendem. Aleš už se na vás těší, po 16. hodině vás pozdraví. Karel Sladký přeje příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemný poslech našeho dalšího vysílání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Základní škola v Bohařině získala novou třídu. Podvodné SMSky útočí na řidiče parkující v Hradci Králové. S koncem prázdnin přibudou u silnic dopravní hlídky. Bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky, místy bouřky, ojediněle i silné a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré odpoledne. Obec Bohařině na Hradecku proměnila obecní byt v prostorách základní školy na novou třídu. Práce vyšly na 700 tisíc korun. Důvody zrušení bytu vysvětluje nezávislý starosta Vítězslav Havlíček.
2: My jsme ho vzhledem ke kapacitě a nárůstu počtu dětí v základní škole museli předělat na třídu. Obec rozšiřovala a předělávala sociální zázemí a rozšířili jsme tu školu o jednu třídu.
0: Společnost ISP v Hradci Králové upozorňuje řidiče na podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Obsahují odkaz na web, který se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Provozovatel parkovacího systému i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků formou textových zpráv nikdy řidičům neposílají. Hradecký magistrát lidem doporučuje zprávy ignorovat a na přiložené odkazy rozhodně neklikat. Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz, když se lidi budou vracet z dovolených nebo výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
3: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
0: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni zemřelo za toto období 90 lidí. Sport. Původně sobotní zápas fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví se bude hrát v náhradním termínu. Kádr hostů totiž zasáhlo hromadné infekční onemocnění. O odložení informovala Ligová fotbalová asociace. Nový termín duelu zatím není známý. Počasí. Bude polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, večer déšť nebo přehánky. Místy bouřky ojediněly i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23. Vítr čerstvý, jihovýchodní, místy z nárazy kolem 55, v Krkonoších kolem 70 km v hodině. Večer se vítr bude měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, aby jo na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11, stojí u 61. kilometru ve směru na Prahu. Nehoda nákladního a osobního auta je na silnici 14 v Náchodské ulici v Trutnově Poříčí, tady čekejte zdržení. A nákladní auto narazilo do mostní konstrukce pod železniční tratí nedaleko obce Spita u České Skalice, tady byste měli s opatrností projet.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte.

0: Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
1: Ne, hezké, dobré, růžičky. Hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
0: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
1: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Ty ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl liter piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit a vy jste tadyhle na jeviště a vy jste mě neutek potom, víte, páč, já si nevím rady, ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, šest, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živá, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportuju.
2: Na proti tlousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teďkon myslíte ten poslední, co jste
2: mě
3: pojďte říct, vám to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tadyhle od tejhle, nebo tadyhle...
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už je každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun.
0: No
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na Food Festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč, ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Za Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Obrady máte mě, řekněte,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká.
10: Že? No, to je taková loď, kano je.
9: Samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vyhrytí. Loď válečný.
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teďkon. Jak takhle popit, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tloustnutí.
9: Na lodičce proti tloustnutí. Kdo vám tohle to zase povídá?
10: Prostě tak to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme. Já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kopalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale to musím vás, člověče, to přece musíte sám veslovat.
11: Víte, to vy furt sám povídá, může každý dělat, jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavá, dejte to sem, jsme povídali plavá, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo.
10: Ale no, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel, všechno neznám.
9: Jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu, takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli karaula znáte.
9: Karaula?
10: No ano, karaula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
10: Potápět,
9: s Gdoulou
10: potápění je tady taky, ukažte mi to. To neříkejte. Má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím, to v tomhle
10: listom. No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v Labi to bylo víc.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
11: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
11: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru jste se...
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
5: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
5: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: se jde dívat.
5: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
5: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
3: Takže dnes už by se zbál.
5: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
5: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi, vybírá Aleš Cibulka. Tak já už zase
2: jsem opatrnej, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. Mm-hmm. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem? Já nevím, ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč
2: jo?
1: 8:30?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačil.
1: Tomu
2: bylo 8:30, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, ta vůbec jako...
1: Tak mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu, tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
5: Zdravím vás.
6: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
4: Dobře, děkujeme moc. A kdo dál?
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
5: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
7: A chtěl bych Ačko.
4: Ačko, pokračovat, dobrá.
5: Děkujeme a zdravíme na západ.
4: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
8: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
4: To byla podpásovka.
5: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím.
4: Roku, rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
9: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
10: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne.
9: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
10: Ano, vím, 60.
9: No a kolik jste jel vy?
10: Já jsem jel 90. možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
9: Ten policista řekl, prosím vás, pokračujte víc.
10: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
5: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo vošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkala, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
4: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
5: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu
4: nechám
5: neznám.
4: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím tady Monika, taky z Alešovo Chodová.
3: Zdravím do Chodová.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za Totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká, pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký je Holoubek, jako, kdyby jsi mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa a v tom už já jdu ze schodu a říkám, Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsem zvědavý, já jedu dom. Říkám, neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám, radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká, možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká, ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám, Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým, říkám, tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám, Frantíku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže, to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám, jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam taková dáma. Dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká, nebudím. Říká, milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám, pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla, a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, to by hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzim, je daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty krásný. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vědci prozkoumají ostatky Jana Masaryka. V Třebechovickém muzeu je k vidění háčkovaný mechanický betlém. V Hradci Králové začala třídenní přehlídka umění ve veřejném prostoru. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Přes den polojasno, teploty 15, v noci kolem 15, zítra do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřením Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad zatím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Až do neděle si můžou lidé v Třebechovicích pod Orebem prohlédnout háčkovaný mechanický betlém. Instalovaný je v muzeu betlémů na výstavě Kamila Andrese s názvem Nespěchám, na všechno si přijdu sám. Podle ředitelky muzea Petry Jánové jde o světový unikát.
7: Podařilo se nám zjistit, že existují mechanické betlémy háčkované, které mají figurky, které se jenom jakoby pohybují po páse, ale tady je světový unikát v tom, že ty háčkované figurky jsou rozpohybované. Je to soustava hřídelí, táhel, vaček, ale i teda ty pásy, po kterých chodí ty figurky.
2: V Hradci Králové startuje hudební festival Let's Basque, třídenní přehlídka zaměřená na umění ve veřejném prostoru nabídne na třech místech ve městě koncerty 20 českých i zahraničních umělců. Na scéně za katedrálou svatého ducha na Velkém náměstí můžou lidé právě teď sledovat krátký set frontmana kapely Vypsaná fixa Michála Maredy. V dalších dnech vystoupí Xindl X, zpěvák Marcel nebo britští Lazy Habits. Sport. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. O první místo se v Poznani podělí s Maďarem Danielem Fejesem. A kajakářka Barbora Batlechová skončila v Poznani čtvrtá na kilometru. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky zpočátku ojediněle i silné. K ránu budou srážky ubývat, teploty 17 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, večer mírně nepříznivé a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na porouchané osobní auto dejte pozor, na dálnici 35 blokuje krajnici už 145. kilometru ve směru na Hradec Králové a další auto je odstavené na dálnici 11, stojí u 5. kilometru taky ve směru na Hradec. Nákladní auto narazilo do mostní konstrukce pod železniční tratí nedaleko obce Spita u České Skalice. Nehoda se ještě odstraňuje, s opatrností projedete. A pouze jednosměrná je po celý den silnice 14 v ulici 17. listopadu na průjezdu Červený Kostelcem a Lhotou ve směru na Náchod musíte po značené objížďce. Ze silnic všechno, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Už dva roky objíždí automobily Jaroměř po silničním obchvatu. Lidé z Jaroměře i obcí podél původního hlavního

0: Whiteho Tahu si od obchvatu slibovali sklidnění dopravy. To sice přišlo, jenže hluku se nezbavili. Budeme se tomu věnovat. Kdy udeří v Královéhradeckém kraji bouřky a bude vydatně pršet, zeptáme se do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Závěr letních prázdnin na začátek školního roku letos v Hradci Králové poprvé patří takzvaným královským slavnostem. Devítidenní program propojí několik samostatných akcí až po balonové létání a nový koncept historických slavností královny Elišky. Jak to všechno bude vypadat, uslyšíte od naší reportérky. A zastavíme se i v Jičínském zámeckém parku, kde v těchto chvílích stále ještě pokračuje první ročník festivalu Královéhradeckého kraje. O čem je, uslyšíte před 18. hodinou. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled 28. srpnových událostí v Královéhradeckém kraji má Lukáš Pochylý. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Teplice nadmetují hostí Mezinárodní horolezecký filmový festival. Kromě 30 filmů nabízí řadu besed, lezecké závody nebo koncerty. Program celý den sleduje reportér Václav Plecháček.
3: Program je skutečně bohatý, zábavu si podle mě najde skutečně každý, a to až do pozdních večerních hodin.
2: Pád stromu na jedoucí auto dnes dopoledne zranil řidiče v Doudlebách nad Orlicí. 35-letého muže zdravotníci převezli do Rychnovské nemocnice. Další komplikace může večer působit silný nárazový vítr. Jičín dnes oznámil, že bude od 11. září postupně dražit další parcely pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Do prvního kola půjdou 4 pozemky s vyvolávací cenou zhruba 3 až 5 milionů korun. Stovky lidí z Dolan na Náchodsku obtěžuje hluk ze silničního obchvatu. Před jeho otevřením jim přitom tisíce aut jezdili denně přímo u domů. Za pár minut připojíme podrobnosti. Černá nad Orlicí na Rychnovsku dokončila novou mateřskou školu. 2 třídy mají místo pro 48 dětí. Stavba vyšla na 90 milionů korun. Ve vybraných prodejnách a online začíná 5. ročník charitativní sbírky Školákům od srdce. Pomoci má dětem z rodin v těžké životní situaci. Co je nejvíc potřeba, dodává ředitelka vrchlabské diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
4: Výbava do oblíbených kufírků, ať to jsou výtvarné pomůcky, anebo do penálu, pera, pastelky, tušky.
2: V Hradci Králové začínají královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje dosud několik samostatných městských akcí. V této hodině přineseme podrobnosti. A ode dneška až do neděle si můžete v Třebechovicích prohlédnout unikátní háčkovaný mechanický betlém. Instalovaný je v muzeu betlémů na výstavě Kamila Andrese. Podle autora je jediný na světě.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: kraji zpravodajsko-publicistický souhrn dnes datem 28. srpna. Je pátek, je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Obyvatelé Dolanu Jaroměře se po otevření silničního obchvatu dostali do paradoxní situace. Dlouhá léta museli snášet hluk tisíců vozidel projíždějících po hlavním silničním tahu ve směru do Polska a právě od obchvatu si slibovali výrazné zklidnění dopravy. Teď je ale situace podle mnohých ještě horší.
1: Nečekali jsme, že ten hluk z té druhé strany, že bude tak velký.
2: Petr Záliš bydlí s rodinou v Dolanech přímo u silnice, kterou dřív projelo denně několik tisíc aut. Obchvat je zhruba 400 metrů daleko, hluk z něj je ale prý často větší, především při posezení na zahradě.
1: Teď jsme tady vlastně měli návštěvu tchána z tchýní a byli překvapení, že vlastně neslyšeli vlastního slova.
2: Proti hluku nepomáhají ani keře, které Petr Záliš na zahradě vysázel.
1: Ten zvuk, hlavně od těch kamionů, je takový dunivý a on vlastně projde i přes tu zeleň. Problém je v tom, že to tělo se obchvatuje výš než je vesnice a cestou k nám není žádná překážka.
2: Na hluk z obchvatu si stěžuje víc obyvatel Dolan. Podle nezávislého starosty Jiřího Plška jde o stovky lidí.
3: Dokonce se to týká i lidí, kteří s tím dřív neměli problém, protože bydleli dál od silnice, ale jelikož mají baráky do patra, tak vlastně hlavně v nočním období to vlastně hučí, to je takový zvláštní vysokofrekvenční zvuk, který je velmi nepříjemný.
2: Ředitelství silnic a dálnic po otevření obchvatu překročení limitů hluku nezjistilo, obec si nechala provést vlastní měření s opačným výsledkem.
3: To překročilo 50 decibelů průměrný, protože tam je spousta koeficientů, není to okamžitý, to znamená za celou noc se to vypočítává a prostě vyšlo to, že to je nadlimit.
2: Jak ředitelství silnic a dálnic k různě naměřeným hodnotám přistoupí, zatím není jasné.
4: V tuto chvíli prověřujeme metodiky obou měření a porovnáváme.
2: Říká mluvčí státního podniku Petra Drkulová. Silniční obchvat má ale v Dolanech i pozitiva, přestaly otřesy domů běžné při průjezdu kamionů a páteřní silnice je také mnohem bezpečnější při přecházení. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď budeme mluvit o tom, co zajímá všechny.
1: Počasí.
0: S Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu počasí probereme. Jaroslave, dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Zatím to vypadá na klid před bouří, jak to vidíte?
2: Máte pravdu, pomaličku se sem nasouvá ta oblačnost a musíme očekávat, že během večerních hodin, zatím to tak vychází kolem té 8 hodiny plus minus, tak by se tady mohly objevit první kapky, první bouřky. No a musíme počítat s tím, že i výjimečně ta bouřka může být i silná, což by znamenalo, že ty nárazy větru by byly až 70 km za hodinu, úhrny, ty přívalové 30 mm a může se tam i výjimečně objevit nějaká malá kroupa. Ale
0: bouřky...
2: těch takovýhle bouřek bude asi minimálně.
0: Minimálně. Říkám si, jestli po celém Královéhradeckém kraji nebo někde by si měli více dát pozor.
2: Ono v podstatě úplně neurčíme, kde přesně taková silná bouřka bude, nicméně celýma východníma Čechama ty bouřky budou procházet, takže někde ji potká někdo a někde ji někdo nepotká, vůbec uvidí jenom z dálky bliskání.
0: A když budou procházet, tak odejdou zase postupně?
2: Určitě. Odejdou, v průběhu noci se ty bouřky budou posouvat dál na severovýchod a vlastně za tím čelem té fronty potom ty srážky budou do takového trvalejšího deště přecházet, ale nad ránem už odejde všechno v podstatě na ten severovýchod, takže v průběhu noci stále musíme počítat s nějakýma kapkama. No a ty nejnižší noční teploty se rovná 14 stupňů, což bude poměrně vysoko stále, no a vítr bude foukat krom zmiňovaných bouřek a té fronty bude foukat od západu až jihozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To možná pro někoho bouřlivé noci, deštivé noci, se vzbudíme do jakého rána?
2: No, ještě do rána, které bude docela jako zachmuřené, bude hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, ale v průběhu dne už ta oblačnost se bude trošku protrhávat a dostaneme se dokonce až na polojasno, takže i to slunce nám v tom průběhu dne bude docela svítit. Výjimečně se mohou vyskytovat i nějaké přehánky, no ale na konci dne, aby se to nepletlo, od západu zase začne přibývat další oblačnost. Zítřejší teploty 22 až 25, na horách 14 až 7.
0: A neděle.
2: Ta bude oblačná a zatažená zpočátku. Ze soboty na neděli musíme počítat s tím, že v noci zase budou padat nějaké kapky, budou se vyskytovat místy ve formě deště nebo přehánek. No a tím pádem ráno sice srážky už odejdou, ale budeme mít oblačnou až zataženou oblohu, ale v průběhu dne potom se ta oblačnost vylepší a budeme mít většinou oblačno až polojasno s výjimečnou přehánkou. 16 až 12 to budou minimální teploty a budeme mít zase poměrně teplo v neděli 23 až 27 stupňů Celsia, vítr od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak jsme to všechno probrali. Máte pro posluchače ještě nějaké upozornění závěrem, než vám popřeji příjemný zbytek služby?
2: Tak určitě bych minimálně, kdo má něco venku a nepřichycenýho, aby se s tím trošku nějak pohrál, aby to neodletělo, kdyby náhodou přišla nějaká bouřka se silnějším porivem větru.
0: Jdu sklízet. Jaroslav Tuček, díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Takzvané královské slavnosti v Hradci Králové probereme s naší reportérkou už za 3,5 minuty.

0: Hradci Králové začaly královské slavnosti. Devítidenní kulturní program naváže na více než dvě dekády trvající tradici slavností královny Elišky a propojí hned několik dosud samostatných městských akcí. Uvidíte více než stovku různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžní lety 5 desítek horkovzdušných balonů. Někdo z vás posluchačů se také prolétne, protože jste vyhráli let horkovzdušným balonem v naší velké prázdninové letní soutěži. Ale teď k úvodní části programu, kterou sleduje přímo v centru Hradce Králové naše reportérka Adéla Kavříková. Adélo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přímo z Velkého náměstí. Tak přímo přede mnou na scéně za katedrálou svatého ducha pokračuje krátký sólový akustický set zpěváka Michala Marady. Já věřím, že je to teď i slyšet. Toho spíš fanoušci kapely Vypsaná fixa znají jako Mardyho. No a právě jeho vystoupením oficiálně odstartoval druhý ročník festivalu pouličního umění Let's Busk. Jde vlastně o jednu z těch úplně prvních akcí, které ty nově vytvořené královské slavnosti propojují. Baskingový festival potrvá až do nedělního večera a veškerá představení jsou volně přístupná za dobrovolné vstupné. To dění se soustředí celkem na tři scény, kromě té tady u katedrály můžou lidé navštívit ještě stanoviště na nádvoří staré radnice a přímo před radniční budovou. Do neděle se tu vystřídá necelá 20 interpretů, jednak z Česka, ale taky ze zahraničí. Vedle Mardyho to bude třeba Xindl X, dvojce Marcel a Fiddlersky, britská formace Lazy Habits nebo kapela Sun City Brass. Pořadatelé navíc chystají i jedno utajené vystoupení, které tady na scéně za katedrálou přijde na řadu v 6:30 večer.
0: Já jsem slyšel, jak se za zpěvákem otáčela. Zní to parádně, máme pěknou kulisu z centra Hradce. Let's Busk je jenom začátek celého 9denního bloku. Adélo, jak bude program vypadat v těch následujících dnech?
1: Tak ještě dnes večer si můžou lidé přijít do letního kina Širák poslechnout koncert Michala Prokopa se skupinou Framus 5. Je to tedy trochu změna žánru. Zítra pak na stejném místě začne 5. ročník folkového festivalu Hradecký letorost. Tam se objeví i Věra Martinová nebo Malina Brothers. Od pondělí 31. srpna se pak centrum hudebního dění přesune před budovu Adalbertina. Tamní scéna na Adalu nabídne každý večer až do soboty dva žánrově odlišné koncerty. Představí se tam celkem 12 interpretů, mimo jiné také Martina Trchová nebo písničkář a karikaturista Miroslav Kemel. Od středy 2. září se pak ke koncertům přidá taky akce Balónové nebe, která měla v Hradci premiéru loni. No a nad Hradec by tehdy mělo postupně každý den vystoupat 51 posádek horkovzdušných balónů.
0: Bude co sledovat, bude co poslouchat. Královské slavnosti skončí v sobotu 5. září. Na co se lidé mohou těšit právě v té závěrečné fázi programu?
1: Tak na pátek 4. září je připravené takzvané velké balonové odpoledne se společným startem v 6 hodin večer, následované noční hořákovou show. A na Velkém náměstí tady paralelně ožije scéna projektu Rock for People Back to School. Ta bude zaměřená hlavně na mladé publikum. Vystoupí tady třeba René Dank nebo u mladého publika stejně tak populární čtyřčlenné rapové uskupení Gufrau. No a závěrečná sobota 5. září pak bude patřit historickému programu Eliška 801. Od 10 ráno zaplní centrum dobový jarmark a rytířské turnaje. Hlavní ceremoniál odstartuje před 8. večer zvoněním z Bílé věže a krátce na to se Velké náměstí, sem na Velké náměstí přijede samotná královna Eliška.
0: Královské slavnosti s Eliškou sleduje naše rozhlasová princezna Adéla Kavříková. Díky za informace.
1: Hezký den. Naslyšenou.
2: V kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, naše reportérka Zuzana Boučková strávila odpoledne v Chlumci nad Cidlinou ve společnosti organizačního štábu motorkářů, kteří připravují zítřejší noční jízdu motorkářů v Hradci Králové. Tak si teď společně shrneme to nejdůležitější. Zuzana naštěstí na motorce nikam neodjela. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Přeji pěkný podvečer.
1: Jak to na místě Zuzko vypadalo a co se vlastně na sobotní noční jízdu chystá?
2: Tak atmosféra v Chlumci nad Cidlinou na hlavním tahu na Prahu byla pohodová, mašiny tam pěkně bublaly a pořadatelé nad mapami ladili poslední detaily. Jedná se už o 15. ročník této noční akce. Logistika je to obrovská. Představte si, že minulou jízdu vyjelo jen z hradeckého parkoviště u Alberta neuvěřitelných 695 strojů. Od skútrů přes čopry a tříkolky až po veterány.
1: Co všechno museli organizátoři před zítřkem vyřídit a jaké hlavní změny čekají řidiče i diváky na trase?
2: Organizátor celé akce Josef Šejvl mi potvrdil, že získat povolení od magistrátu Policie České republiky, krajského úřadu i ministerstva dopravy byl obrovský kus práce. Sobotní start je v 19 hodin a 30 minut z Chlumce nad Cidlinou a kolem 9. z Hradce Králové. A pozor na změnu trasy. Kvůli opravám mostů se nejede kolem stadionu ani přes velké náměstí. Místo toho se projede po ulicích SNP a Sever, kde se v 70. letech jezdil legendární hradecký okruh.
1: Připomeň na závěr ještě hlavní myšlenku celého projektu. S čím motorkáři vyrážejí do ulic?
2: Potěšili mě, jde jim o radost z jízdy, bezpečný průjezd i zážitek pro lidi. Třeba v Libišanech jim u silnice pravidelně dělají nádherný špalír. Nejzásadnější ale je charitativní rozměr akce. Motorkáři lákají prvodárce krve pro Hradeckou fakultní nemocnici. Na jarní jízdě s nimi jel dokonce i primář transfuzního oddělení Vít Řeháček. V sobotu 29. srpna to zkrátka bude o nostalgii, srdci a pomoci pod heslem Přivez první kapku krve na mašině.
1: Krásné heslo. Kompletní souhrn nabídla z Chlumce nad Cidlinou Zuzana Boučková. Jenom ještě doplním, že exkluzivní fotka i videa z dnešních příprav najdou posluchači také na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu nebo na webu hradec.rozhlas.cz. No tak ty teď můžeš taky nějakou tu motorku nastartovat a vyrazit směr redakce Hradec.
2: Ano, teď už můžu, takže třeba na to i dojde.
1: Příjemný zbytek dne, Zuzko, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Krejs, zpravodajsko-publicistický souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové, a teď zamíříme do Jičína. V tamním zámeckém parku v těchto chvílích stále ještě pokračuje první ročník festivalu Královéhradeckého kraje. Festival Královéhradeckého kraje začal už odpoledne nabídkou regionálních výrobců oceněných v soutěži regionální potravina Královéhradeckého kraje a producentů to nejlepší z Královéhradeckého kraje. Dění vyvrcholí večerním hudebním programem. V jičínském zámeckém parku natáčela Vlaďka Vildová.
1: V zámeckém parku v Jičíně začal festival Královéhradeckého kraje s podtitulem To nejlepší. Farmářské trhy a zážitkové a vzdělávací akce Poznej svého farmáře, to jsou v době celého programu. Patronem je tady Královéhradecký kraj a základním symbolem je regionální potravina.
2: Já se jmenuji Jakub Sochor, jsem z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje a jsme tady s festivalem Královéhradeckého kraje dneska v Jičíně. Byl vždycky v Hradci Králové v posledních letech, ale letos jsme se rozhodli, že vyjíždíme do regionu. Jičín je první město v té sérii a druhým městem pro letošní rok je Náchod, kde budeme za 14 dní.
1: Kdo všechno se sem vydal?
2: Jsou tady regionální potravináři Královéhradeckého kraje, tedy ti producenti, kteří vyrábějí regionální potraviny, a pak jsou řemeslníci, kteří mají to označení To nejlepší z Královéhradeckého kraje, takže lidé, kteří přijdou, zde uvidí desítky stánků, kde si můžou vybrat něco dobrého na zub nebo něco k pití nebo si nechat namalovat barvami na obličeji. Je tady program pro děti a máme tady zážitkovou a vzdělávací akci Poznej svého farmáře, kde uprostřed zámeckého parku je veliký kombajn, kde si děti můžou poskákat, můžou se podívat, jak se dojí kráva a tak.
1: Co třeba vás v tuto chvíli z těch regionálních potravin nebo produktů nejvíc oslovuje? Kam bych se měla podívat, protože si myslíte, že to je opravdu pro dnešní dobu důležité a objevné?
2: Tak já myslím, že všichni ti, kteří tady jsou, ona tady je jenom část lidí, kteří mají to ocenění, si zaslouží to, aby jsme jim věnovali pozornost, protože bez nich skutečně nemůžeme tady v té zemi bez potravin žít. Já si myslím, že je taky zajímavý se zastavit na stánku Královéhradeckého kraje, kde budou k dispozici členové rady a pan hejtman a bude možnost s nimi krátce pohovořit a pobavit se o problémech, které třeba Jičíňáky trápí a které by třeba viděli prostor pro nějaké zlepšení. Máme tam takovou zábavnou soutěž s několika otázkami, kde se můžou zapojit a zahlasovat si, zkusit si typnout správné odpovědi. No a je tady taky hudební program v tom pěkném prostředí zámeckého parku jičínského, si myslím, že to může být fajn. Máme tady skutečně průřez tím od zahradníků, zelinářů, přes pekárnu, je tady pivovar. Jsou tady další věci, musíte to obejít sama a podívat se. No.
1: Těch zážitků je spousta, jsou i hudební. Co nám ještě do konce festivalu Královéhradeckého kraje nabídnete?
2: Tak já doufám, že to ještě posluchači stihnou Českého rozhlasu a od 17.30 je připraveno vystoupení skupiny Kantoři a potom od 19 hodin vystoupí petříkovičtí Benjamin Sklenk, taková energická hudba, která by mohla přilákat i mladší.
0: Program festivalu Královéhradeckého kraje skončí v zámecké zahradě v Jičíně dnes po 20. hodině. Další festival pak bude 11. září na Masarykově náměstí v Náchodě. Právě tam si převezmou ocenění vítězové soutěže regionální potravina Královéhradeckého kraje 2026.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli ještě shrneme události dnešního dne a hlavně povíme, co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra.
4: Život plne dál.

0: Dnes jsme dopoledne 3 hodiny vysílali z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu z Teplic nad Metují. Vše je zdokumentováno na našem webu i na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz. No a zítra se opět přihlásíme.
1: Hradec Králové, den
0: z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Budeme ho sledovat v Teplicích nad Metují dál, protože i zítřejší program bude bohatý. Ten zítřejší bude hlavní festivalový. Jak už víte, v Hradci Králové začaly královské slavnosti a protože program je 9denní, budeme samozřejmě dál u toho. Tuto neděli můžete navštívit památky, které jsou ve správě Národního památkového ústavu zdarma. A tak se zeptáme, jaký je zájem a kam vedou kroky návštěvníků v Královéhradeckém kraji nejčastěji. V pondělí ráno 9:05 bude naším hostem Lucie Pecinová. Ta je z Univerzity Hradec Králové. Věnuje se zapojení didaktických her, únikovek a aktivizujících metod do výuky fyziky i biologie. Vyspovídáme ji. Ohledneme se za sezonou koupališť v Královéhradeckém kraji, zjistíme, jestli byla rekordní a připomeneme to, že zhruba za měsíc začne vysokoškolákům nový akademický rok a ubytování na palachových kolejích Univerzity Hradec Králové je dlouhodobě větší zájem, než jaká je celková kapacita školy. Zajímat nás bude, jaké jsou další možnosti a jak to studenti řeší. I to budeme sledovat v následujících dnech. Vše i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Písničky, které provázely život Václava Hybše, připomeneme ve speciálu Desky, pásky, vzpomínky. Ten věnujeme o prázdninách právě panu kapelníkovi, který nás opustil, tak jsme si řekli, že si tohoto rodáka z Police nad Metují právě takto připomeneme. Po zprávách po 18. hodině Desky, pásky, vzpomínky s Václavem Hybšem, kterého pozdraví z archivu Tomáš Kačner. Karel Sladký vám přeje krásný páteční večer s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví

0: Června nad Orlicí na Rychnovsku dokončila novou mateřskou školu. Dvě třídy mají místo pro 48 dětí, což je o 21 víc, než měla původní školka. Stavba vyšla na 90 milionů korun. Obec na ní získala 1,80 milionů z integrovaného regionálního operačního programu. 5 milionů přidal Královéhradecký kraj a zbytek obec zaplatila ze svého rozpočtu. Nová školka má taky delší otvírací dobu a je bezbariérová, vysvětluje starosta Červné nad Orlicí David Joska z Hnutí Východočeši.
1: Otevírací doba bude od 6 do 5 hodin odpoledne. Je to hlavně s ohledem na rodiče, kteří dojíždějí za zaměstnáním, aby mohli tuto starost přenechat učitelkám, takže aby mohli děti vyzvedávat v pozdějších hodinách a naopak je do školky dávat v dřívějších hodinách.
0: Hořičtí policisté hledají svědky krádeže nafty ze stavby dálnice 35. Neznámý pachatel tam tento týden vypáčil nádrž stavebního stroje a odčerpal asi 500 litrů paliva. Škoda dosahuje téměř 30 tisíc korun. Kriminalisté žádají o spolupráci každého, kdo si v noci na úterý v úseku mezi Hořicemi a Bílskem všiml podezřelého pohybu nebo má k dispozici záznamy z palubních kamer. Jakékoliv informace přijmou na tísňové lince 158 nebo přímo na odvodním oddělení v Hořicích. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice 3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč. Sport.
0: Fotbalisté Sparty a Plzně znají soutěž. Soupeře pro základní část Evropské ligy určil je los v Monaku. Podrobnosti má redaktor Pavel Tilšar. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky zpočátku ojediněle i silné, k ránu budou srážky ubývat, teploty 14 až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, během dne přechodně až polojasno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 17, vítr mírný západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, večer mírně nepříznivé a bio zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda osobního auta a dodávky je na dálnici 35 u 120. kilometru směrem na Hradec. S opatrností projedete a na porouchané osobní auto dejte na D35 pozor na krajnici u 145. kilometru směrem na Hradec.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
5: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
6: Václav Hybš.
4: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky, děda mě říkal,

0: říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
1: Okamžitě napsané noty.
0: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
1: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
0: Tak florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranžeje Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No, tak
0: jsou
1: to
0: blízko.
1: Jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita. Byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, a to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No, já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius. Jirka, a teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně? Můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zaspomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíčně řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě Tomáši a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady s ředitelem.

0: Českého fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
1: A to je?
0: To je takzvaná Silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
1: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
0: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde klid.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zítra začne charitativní sbírka pro školáky. Týniště prodává pozemky pro rodinné domy. Policie dopadla dovozce drog z Egypta. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, přes den až polojasno a teploty v noci kolem 15, zítra do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezký podvečer. Zítra začne pátý ročník charitativní sbírky školákům od srdce. Projekt organizoval

0: Věci jsou potom distribuovány do středisek, která je dále předávají dětem, případně třeba i do dětských domovů.
1: Město Týniště nad Orlicí nabízí v lokalitě Podboří dalších 6 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Jde o druhé kolo výběrového řízení. Zájemci musí své nabídky s cenou doručit na městský úřad osobně ve středu 2. září v 16 hodin. Minimální kupní cena je 2750 korun za metr čtvereční bez DPH. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
2: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
1: Většině obviněným teď hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku organizované skupiny zadržela policie v Egyptě. Tamní zákony jsou v případě pašování drog výrazně přísnější a ženě tak hrozí i trest smrti. Sport. Kanoista Martin Fuchsa je mistrem světa na kilometru. V Poznani se o zlatou medaili podělil s Maďarem Fejesem. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na 4. místě a dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil na šampionátu ve veslování 6. místo. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině kraje postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky ojediněle i silné. Kránu budou srážky ubývat, teploty 17 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, během dne až polojasno, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, večer mírně nepříznivé a bio zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda osobního auta a dodávky je na dálnici 35 u 120. kilometru směrem na Hradec Králové, s opatrností tu ale projedete. Osobní auto narazilo do stromu na trase mezi obcemi Svatogotthardská Lhota a Březovice u Hořic, i tady s opatrností projedete. A pouze jednosměrná je až do noci silnice 14 v ulici 17. listopadu na průjezdu Červeným Kostelcem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno prohlásila jedna naše rozhlasová kolegyně, že se s manželem nezhodla. Ona je totiž z Moravy. No a nás samozřejmě hned napadlo, jestli to může směroplatně, právoplatně a vlastně legálně, to znamená spisovně, říct třeba i ve vysílání to z, nebo jestli je možné jenom neshodli. Tak jak to je, paní magistro?
2: Nejen legálně, ale i legitimně lze říct, nezhodli jsme se. Totiž, abychom vysvětlili podstatu, jde tady o spisovnou výslovnost, o tom mluvíme, a konkrétně o případ sporoby znělosti neboli znělostní asimilace, kdy se sejdou dvě hlásky, konkrétně tady s a h, a ta druhá ovlivňuje výslovnost té první. Moravská výslovnost upřednostňuje tu znělou podobu, takže zhodovat se.
1: Napadá mě zhrabovat.
2: Tak a všechna podobná slova. A ku podivu se v příručkách píše, že stejně spisovně lze říct i shodovat se nebo schrabovat. Takže vlastně to, co nám připadá jako vhodnější, ta neznělá výslovnost, tak ta byla až později uznána za spisovnou.
1: Takže v Čechách vůbec můžeme být rádi, že máme možnost říct shodovat se.
2: Tak nějak, díky tomu zřejmě, že veškeré to kulturní centrum je v Čechách, kde je jiný původní dialekt.
1: No ale co takové, my jsme tam šli.
2: Ta asimilace obecně se řídí takzvaným územ, to znamená tím, co se rozšířilo na co největší území a co chápeme jako normu. A to jsme se, myslím, už pohybuje trošku na hraně z našeho pohledu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Rockový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus »Der Tod und das Mädchen« gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, mědirit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za

0: Vakcinace se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kynologie.
1: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
3: Podle nezávislého starosty Marka Knety Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na chodce rady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
5: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
6: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
5: kostech
6: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možném.
5: Jinými slovy hlavně o tom, kdy jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
6: Přesně tak.
5: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Glušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělé implantáty, kterými zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu. Ano. A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: zpřerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom my měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, lidi žasnou 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách, v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji
0: získáváme.
1: A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání,
1: každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat, ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cajdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Yeah!

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr. Stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano, to je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát předu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii, potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora, jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzy, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to vyšetření.
2: Moc.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je, na toho to pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitamínem a vápníkem? Berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně,
3: ano,
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A taky jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený Aha. na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hezkého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Výborně. Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují, nevadí to, zlepšujou se
3: jako
1: metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná proto to Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se
0: a
1: daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mnoho let se léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale dobře, já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je? Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
5: 40 kapek.
1: No. Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek, jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No
0: a dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu. Ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout. Popisuje koordinátor.

0: mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
2: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
5: 17-letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
4: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli a vychovali dvě krásné milující děti.
5: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
4: A tak věřme na zázraky.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie.
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrálky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovského klavíru, takže to taky miluju. Aha.
3: No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: Svatební pochod. No, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem jí dal pusu a utíkal se na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzni na kafíčku a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
5: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jak bylo na postavu, tak na všechno možné.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že je jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo, protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové řečení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že bude jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět. A asi dva dny před tím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma. A kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme. A ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
5: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
5: No, bylo to, prakticky já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy jsem narukoval.
3: Co jste v nich psal?
5: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
5: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pa, pozdravuj doma a na brzké svídání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdí sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhrav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za 2 roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbě, v Nepomuku, že jo, co, jak se žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát jednou týdně určitě, nikdy jsem se odpoledne sebrala z práce, a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple, a my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tedy?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek naletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den, myslím, byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. byl to hezký den.
4: Vy jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto. Tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme, nebo když za mnou přijde, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli Velnáříž, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teďko i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to řekl, prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to rádově, by se dalo říct, člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnili se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě. Určitě jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme od jakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou. což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet. Ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radla, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, bez slova skočil, jel možná 150 tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černej. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli tři čtvrtě roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po tři čtvrtě roce, kdy oni řekli, že už si ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně tři čtvrtě roku ve třech letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky. Jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romana, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny. A on, jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul. A ona mu ho chtěla prostě nějak to. A posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
3: Se do sebe za tou mámu.
4: I s vámi to hnulo asi?
3: Určitě. Ještě teď.
4: Je tohle důkaz lásky podle vás?
3: Určitě. Určitě je. A vzájemného porozumění.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno, zavřete oči. Teď už je můžete odevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda v jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, stýházený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, k těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: No, pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Že jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jim teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmak jsem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Očima modré, nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
5: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
4: Tak vidím v nich jiskru a myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
1: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
4: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
3: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhej teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
5: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
3: Máme takovej rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli, teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil, pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášně nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známí má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
5: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marošku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
4: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
5: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se, nebo je to jinak?
3: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka. Jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
5: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
4: Našel, určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
3: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct? Víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten, že ho za to stál, jako bylo to hezký a...
5: A to je asi ta láska?
3: Já myslím, že ano.
5: Milujete ho?
3: Já si myslím, že pořád ano.
5: Jak moc jí milujete?
4: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a takže jako ta láska především.
5: Milujete jí?
4: Pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovcovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
2: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
3: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
5: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
3: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
6: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi.

0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, který alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano, a co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký.

0: ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
1: No, a
0: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
1: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
0: Nemenovat.
1: No právě jsem si myslel.
0: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
1: Aha.
0: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
1: Vy nedokážete povedat nie.
0: Ne.
1: Mohl bych som vám požičať 5 000?
0: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
1: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
0: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
1: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
0: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
1: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
0: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
1: No já bych se mohl zavolat nějaké...
0: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
1: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
0: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
1: Ale len sako, ano?
0: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
2: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
0: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
1: No, sice bez noblesy, ale hráli.
2: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
1: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
2: Však papa.
1: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
0: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
1: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
0: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
2: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
1: Si myslím, že nejlepší by bylo mozok.
0: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
1: To je fakt. Uši si nedá nikdo odrezat. To je fakt.
0: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je. Herecké umění to není, ale pís v pouzo.
1: Ale mě to drží.
0: si přímo. Já vám,
1: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
0: To dokonal perfektně.
1: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani na mě?
0: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
1: Výborně.
2: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
1: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
0: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak velká meta.
1: Ano.
0: Jsou jiná prostředí, no, kde je to trošku získat si sympatie v tom prostředí. To,
1: například?
0: Například nemocnice, že ano? Nemocnice. No? Byl jste někdy v nemocnici?
1: Ne.
0: Proč se nelečíte?
1: Už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
0: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
1: Nemocnice
0: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
1: To jako se navazí jen do půrodnice, že?
0: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
2: S kým?
1: Team. Po slovensky čaj.
0: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
1: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
0: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně. Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
1: Vyrástol jste.
0: Jak se máme? A co gáže stoupá. No. Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, to je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
2: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
0: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
2: Prosím?
0: Anesteziolog.
1: To je zřejmě specialista nějaký.
0: Specialista
1: na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
0: Ne, ale ne.
1: Ali?
0: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
1: S čím?
0: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
1: Peniaze.
0: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
1: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
0: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
1: No, ne,
2: to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
0: Já vám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcují na cucky z radosti.
1: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zprávat, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
0: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, a nebo plovárnu.
1: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plovárny.
0: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu.
1: Županu.
0: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
1: A keď si vás nevšimnu?
0: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním
2: Ano. Aby sa on začal topiť, ano. Skočiť za ním, no. Župan dole, nafackať ho, vytiahol zapače si na breh a ste hrdina.
0: Celá plovárna je vaše. Ano. No, to samozrejme, sympatie patrí hrdinovi. Ja si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
0: Ano, ano, ano, zpěváci, že mu se to bylo. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šper.
0: No, ne, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
2: Prosím.
0: No,
2: je to?
0: Tak to ne, asi... Ne, to není to, ono, ne, no, je to. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
0: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to... Jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
0: Nepodstatné, tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
0: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No?

0: z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to mnohem i dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, dítě, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No. Teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kůr domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
3: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
3: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
3: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil. Milý.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
3: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
3: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
3: Nedo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
3: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: Pohled? No tak, to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.

0: slyšno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, městu dánky modré, mechu šimínky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některé tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás jsem sám o tě nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se plínil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem, a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu, nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě? Nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma, a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzim.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak zase většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? No, aby ještě bylo hezké a teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju, a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A to kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: To nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, ale tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já se nikam nechodila. A má ta v pokoji v ložnici je krásný klárek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší, jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No, bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam na tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam... No i pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, no, potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. A Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolal jsem se asi do Zlína, že jo? Já ano, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňa na rande, teď jsem neviděla, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, já mu říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměný klobouk. A já říkám, no to se mě teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkala, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. Zlištany seděl pán, takovej tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s vaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tady přinejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený. Ve stejný měsíc má svátek v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má narozeniny vlastně, syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30. a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když nejste dá, tak 10. Prázdně vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl s námi a on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 km za Hajcmíli, tak to jedu. Ze dne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říkám, Michal, hele, tak jedem do toho Hajcmíli, ale jedeme za 17 km za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za hajcmými do té vesnice, přijeli jsme tam a on říká Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd, zatím jsme si to tam hajcmili v té vesnici prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích, já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108, to je nějaký znamení, nebo co to je, tam je 108 z výstrany. A on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám, 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám, to je znamení hned na první pohled. Já říkám, sem budu ráda, i když to tady neznám. No a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám, no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám, no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bezmastní a nemastní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam, jako bych to poznala, ne? No tak on mě se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, ale to se domluvíme, když jsme německy, tak po rukama nebo to. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věruško, jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se svým všudy v Německu jako to, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, těch 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkal, že se teď ještě vrátíme, abych se tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký nabereme neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No a vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když vydám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Batí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel letko, já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké.
1: Jo,
0: velmi
1: hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska by nechtěla mít 20 a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Mm-hmm. Protože co čeká si mladé.
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tak nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct. Protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dal na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká z Kolárny.
0: Mm-hmm, určitě, no, Karolínko známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brzkyby, no to každý říká, je, či brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: Poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo? Že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, teď to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na potučku se otočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze šestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspali a v pohodě.
1: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s Modrahořkyňou a s mojima dvoma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít, tak jako, že to bude právě
1: hele, tak. Hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po 11:30. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v Noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou, velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétly z hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, máme celý rok, je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z Noční linky, takže tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku klid.
1: Tak
0: no
1: to už nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v to doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný, toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: si
1: ne,
0: to budete
1: právě
0: moci říct.
1: Ale tak se aspoň snažili. Člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističtí. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto, úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tam jí super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Tam jí hodný lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trochu alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no.
0: Ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech. No krásný.
0: To je stage v plamenech, no. Tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží v životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolení jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře. Opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, byl člověk nejraději u vody a nepotřeboval za tím mořem jet daleko, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví. Naschle.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infuze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou

0: sdílíte je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu, a věřím, že čas vám pomůže.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku.

0: kus procházky, měl jsem ze Spacekem se projít. Takže byl, téma je jako zážitky z prázdnin?
1: Ano.
0: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě. Dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme taky takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, na, až do dneška, teda to bylo tři dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
1: Ano.
0: Asi vám to,
1: ano, Uherského Hradiště, ano, Buchlovice. Uherské
0: Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
1: Ano.
0: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam čtyři takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam dvě kytary, basa a mandolina a já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě, tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy, pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v jednu hodinu, ve dvě hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a co, víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě ta... Už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefenka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod náma po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem měl směrem ke svému rodišti, v městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní, zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zapomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hraje takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přišel jsem před 14 dny nebo 3 týdny, předtím jsme tam byli zpátky hrát. A já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám, na hory a všechno, a tak bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné, a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do montérek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám, to byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudol nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub Sudol nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu projíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
1: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale ano, trošku přednáška, jsme se rozpovídali. Přednáška.
0: Ano, ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
1: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
0: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykládal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
1: Tak ale to trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
0: To je jasné.
1: Tak
0: já vám moc
1: krát
0: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárlí končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už
1: slyšíte,
0: se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím stlumit to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na web noční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mě letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, u těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdne, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se vzal do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední dobou, no, opustila mě, nebo opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam taková dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, teda, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu, no a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táto byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompostela.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bál jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co, ale vím, že se to odvážilo, jako a bylo jí asi 18, nebo já nevím, a prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: No podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004 a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívalo, ale to bylo v zimě. No a teďka, on je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý, jako pohodě, jo, jak jsem někam běhal, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý, jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco podat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jsem zbytek, no nevím, no reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, museli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste se ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělán karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, je docela pěkný, mám 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak v garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jeli někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívám motor ještě. No a to taky nic. No, mi tady ještě otravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak se to podělává.
0: To se bude muset vyřešit, no, ano.
1: No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný. A miloval takovýhle počasí, jo. To je 30 a ještě je pro mě.
0: To je pro vás, no, tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no, tak u nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože já bych zase uvítala trošku toho deště, svěžejšího vzduchu. No.
1: Sice se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no teď to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštačkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Státní já teďka 50. točím balantem a mám 10 000 důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. Naliká to se vytrhli.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:45. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydech s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné. V těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné. Není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky
1: k nezaplacení. To organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou. No. Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, my jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to, a v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby, že?
1: Ano.
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teď už 10 roků s váma, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď, když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No
0: ona
1: není,
0: to...
1: jo, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako.
0: Aha, dobře. No tak, o to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera a vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě, taky o rodině. Děkuji.

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci. Ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uh-huh. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam přitáhlo?
1: Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Takže
1: podívali jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s kluky, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila oku, tam je za turistický značky, to v lese, tak aby jsme zablodili.
0: Uh-huh. A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinka, že paní Vlastičku, paní Skrnová, tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olina, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, což je není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušujete i aj té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barvoříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala?
6: No.

0: Neď by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
1: Dejte pokoj, pane poustevník.
2: Neberte všecko tak
1: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
0: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
1: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
0: Mlčíš, rouhači?
3: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet a že vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Pane Bože, lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
3: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
5: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
6: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
5: To proč?
6: No, žací strojek je nový,
5: ale
6: že jo,
5: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
6: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
5: ale
6: manžel.
5: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
6: Ne,
5: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
7: Tati, není tam benzín.
5: No tak ho tam nalej.
7: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
5: Proč?
7: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
5: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
6: Se divíš.
5: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
6: no,
5: to samý.
6: No se, ale když si tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel. No
5: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
7: Tati, nádrž je plná.
5: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
6: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
5: Chytil!
6: Běží!
5: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
7: Tati, jeď rovně.
5: A nerad.
7: Uber plyn.
5: Proč?
7: No přehřeješ to.
5: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
7: Ale tati, tak to není.
5: Ale to je známý fyzikální úkaz.
7: Ne, tati, ne.
5: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodí jenom k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
6: Fando, Vyhni se sedmikrátská, no pozdě, takhle krásný sedmikrátský.
2: Už je v růžích.
6: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. Nemůžu,
2: zatočil do brambor.
5: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
2: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
5: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
6: Kde je tatínek?
2: Já ne, je na střeše.
6: Já ho nevidím.
2: Ale u sousedů na střeše.
6: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
5: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vado que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
6: Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
5: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Toto situace. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte. Ale já nic, slavný soude, to je jejich Geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na bys prostáku a podešla. A za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bál, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Neci se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pak dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš a ten sepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
8: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
8: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ono to jde o Kristýnku.
8: Serenádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívá mi
8: na dluh
9: zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Odprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupuji. Odpusťte, přátelé. Ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás?
5: No,
0: já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 000 lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3 000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
6: no, mi pokud. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, myslím Maskerovi, hele, dej Pepičkovi fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška, páně, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tvář. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do hry Bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
9: Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představení neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.